0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všemi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě. Brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Charlotte a Nelince máma pekla perníčky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své dorodce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval se jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přivýdělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích, do

0: Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal: Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.
1: Nech mě tu stát, no pojď, tak pojď, právě hudba začala hrát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně.

maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkáváme.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátněl a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze Severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky, Pekla Karlovy, řidiči Oldovi Havránkovi a mě úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokojů musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

u moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
2: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
1: Je
2: hezký den.
1: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost do pozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tady s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku Mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společnýho. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Když nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: je. Nebo v dějepise, no teď to některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na tý letný. To asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně, Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50 lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o dva roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo, on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi pátý nebo šestý z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku sedmi trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo a pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900, naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora.
2: Ano?
3: Dobře.
2: To vše,
4: tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším, dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý den, já bych si přála taky
5: Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové, to je vás Petr Zahoty. A zabrýste pokračování. S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce. V požehnaném stavu hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do Mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, Tramping, Motorismus, Výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě, vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
1: Myslíte CDček?
0: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
1: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
0: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
1: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
0: Aby si odpočinulo.
1: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
0: No, já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Milan.
0: Milan odkud?
2: Od Hořovic.
0: Tak, od Hořovic.
1: Zdravíme.
0: A ptám se.
2: Taky vás zdravím.
0: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
2: Tak rozhodně víc než 5000.
0: Petře?
1: Ano, teď je jich asi 5557.
0: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
2: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
0: Ano.
2: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
0: Radovánky, tu naše čtvrtou.
2: Ano.
0: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
1: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
0: Děkujeme, mějte
2: děkuju
0: se.
2: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
0: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás. Vybere
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako to, popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přizítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Tomu já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu, teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrát,
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show, musíš mít a, já nevím, máš show sako, musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to, musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval.
3: No, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme váš řád, ale show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
4: To je šoupnutí světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutí do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělček, kdo tam...

0: A Show Oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
1: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
0: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
1: To už snad je...
0: Burza?
1: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
0: Se semaforem a
1: proč ne?
0: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
1: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
0: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
1: těžký
0: náš telefon.
1: Souboj.
0: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: Pán u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedem někam pro kytky nebo něco. Páha, to je blbost. Ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžu, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to není, no tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a je a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, hele, tak nebreč, neblbni, to je, nemá to cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všecké. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odysea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odysea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jádnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumějí. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Zkuska se mi trpastíků. Dobře, tak jo, zapisuju a děkuju.
3: Asi je to utajená zkuska.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. This. A já zas na něj this. A on říkal no, please. This. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Potravinářská inspekce znovu uzavřela pekárnu ve Vyškově. Našla tam stopy po hlodavcích. Policie kvůli podezřelému nálezu evakuovala školu v centru Brna. Šlo o balíček s baterií. Sněmovna se začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Inspektoři znovu uzavřeli pekárnu ve Vyškově. V provozovně pekařství Vyškov v Brněnské ulici našli pracovníci státní zemědělské a potravinářské inspekce stopy po hlodavcích, plísně na stěnách a stropech a taky znečištěné pracovní vybavení a prostory. Ze stejných důvodů uzavřeli inspektoři provozovnu už loni v září, tehdy na 10 dní. Balíček s baterií zabalenou v alobalu zajistili pyrotechnici včera odpoledne na Mendlově náměstí v Brně. Kvůli tomuto podezřelému předmětu evakuovali z gymnázia 400 lidí a uzavřeli okolní ulice. Pyrotechnici předmět zneškodnili pomocí vodního rozstřelovače a potvrdili, že není nebezpečný. Policie se dál případem zabývá, upřesňuje mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.
2: V současné době, co jsme zjistili, tak pyrotechnici nám sdělili, že by se mělo jednat pouze o zdroj elektrické energie, takže nemělo se jednat ani o nástražní výbušní systém. Z tohoto důvodu se jedná o nález a tento zaevidují policisté příslušného brněnského obvodu.
0: Městské muzeum a galerie Břeclav spolu s klubem vojenské historie opravilo a zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou bývalé radnice. V tomto týdnu expozici navštěvují školy, poté se otevře i pro veřejnost. Kryt vznikl v 50. letech minulého století při stavbě radnice z důvodu ochrany krizového štábu města před následky atomového útoku. Expozice se veřejnosti otevře od soboty 6. června. V červnu a září bude přístupná o víkendových dnech v době letních prázdnin od pátku do neděle. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximum možného i kvůli napjatému rozpočtu.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme zpočátku skoro jasno nebo i jasno. Později dopoledne bude převažovat polojasno nebo až oblačno. No a večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý během odpoledne a hlavně večer mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Doprava v Jihomoravském kraji je prozatím plynulá a nejsou hlášeny žádné nehody. Přesto jezděte opatrně, místy se vyskytují zvýšené mlhy. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi 2. června v úterý na Jarmila. Svátek dnes slaví páni kluci nositele tohoto jména, zahrajeme jim po 8. hodině, ale už od začátku pro vás chystáme samozřejmě písničky, které nestárnou. Začneme s Karlem Gottem, Svět má ty chvíle rád. Dívám, to bude Petr Habka s Lucí Bílou, přidáme například také Beatles, Please Me a další. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám dobrou chuť ke snídani, pokud už jste teď třeba usedli ke kávě a užívejte dnešního dne. Vypadá to, že by mohlo být celkem fajn. O tom už potom více v počasí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut, dnes je 2. června 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem čistého ovzduší. Lidé si připomínají důležitost čistého vzduchu. Řada firem například vybízí své zaměstnance, aby vyrazili do práce na kole nebo pěšky. V roce 1938 se narodil brněnský středoškolský pedagog, publicista a scénárista František Bristl. Ve vysílání Českého rozhlasu Brno zazněly například jeho fejetony nebo reportáže z uměleckých ateliérů. Spolupracoval s brněnským divadlem Husa na provázku a v roce 1979 napsal pro nejstarší skupinu dětského studia muzikál Bramborový den nebo Objevení Ameriky. Dnešek připomíná také zesnulou českou herečku Renatu Doleželovou. Narodila se v roce 1950 v Brodku u Přerova. Původně chtěla být klavíristkou a po absolvování chemické průmyslovky vystudovala herectví na Brněnské JAMU. Před kamerou se poprvé objevila v seriálu 30 případů majora Zemana a díky svému hlasu uspěla také v dabingu. Narozeniny dnes slaví operetní a muzikálový herec Miroslav Čížek. Narodil se v roce 1958, byl členem zpěvohry Brněnského národního divadla a nyní působí jako solista zpěvohry Městského divadla Brno. Dnešek je také spojený s českým novinářem, publicistou, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem i filmovým režisérem Jiřím Brdečkou. Zemřel v roce 1982. Pocházel z Hranic nedaleko Přerova v Olomouckém kraji a jeho největším neúspěchem je bezesporu Limonádový Joe. Jako seriál v časopise vycházel už za druhé světové války, později se dočkal divadelního, rozhlasového i filmového zpracování. Brdečka dále spolupracoval i s Jiřím Trnkou a je také například scénáristou úspěšných filmů, jako je Císařův pekař, Pekařův císař, Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech. A rovných 30 let dnes uplyne od úmrtí kreslířky a malířky Mlady Kobzáňové. Pocházela z Mladcové na Zlínsku a ve svých akvarelech mapovala krajinu Valašska. 5 hodin a 15 minut je aktuální čas. Dáme si Beatles, po písničce počasí. Dobré ráno přejeme.

0: počasí.
1: A je to tady první předpověď počasí s 2. červnem v titulu v 5 hodin a 17 minut. Teploty na jihu Moravy jsou dnes nižší ve srovnání se včerejškem. Aktuálně se pohybují v rozpětí mezi 9 a 11 stupni. Včera to bylo až kolem 18 stupňů Celsia. Skoro jasno dnes očekáváme z rána ještě v údolí k mlhy. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, bude postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dnes od 23 do 26 stupňů. Celsia, vítr slabý, proměnlivý, během odpoledne mírný, jihovýchodní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo už ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 22 minut. Důležitý zákrok se podařil hlídce brněnské městské policie. Její mluvčí včera informoval, že v březnu dopadli řidiče, který se opakovaně dostal do potíží se zákonem. Strážníci ho přistihli na vytížené křižovatce Trnité a Zvonařky, kde hrubě porušil dopravní předpisy tím, že se rozjel na červenou. O dvě křižovatky dál ho strážníci před jiným semaforem dostihli a dali mu jasný signál, ať zastaví. Muž ale místo toho částečně najel na chodník, aby objel seřazená čekající vozidla a začal rychle ujíždět. Strážníci ho následovali až do chvíle, kdy v Komárově zamířil do slepé ulice. Spěšně vystoupil z auta a rozběhl se ke skateparku. Na opakované zákonné výzvy nereagoval, ale hlídka městské policie ho dohnala pod hrozbou použití zbraně spoutala. 27-letý muž z Brněnska měl navíc zákaz řízení platný až do roku 2027. Strážníci ho tedy předali státním policistům. Policisté zveřejnili včera statistiku květnové nehody na jihu Moravy. Při dopravních nehodách zemřeli 4 lidé, o jednoho více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody vyžádali 19 životů. V květnu se stalo 478 nehod, tedy o 11 více než loni. Těžce se při nich zranilo 9 lidí, lehce 256. Nejvíce nehod, celkem 29, se stalo v úterý 26. května. Za většinou stálo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a druhou nejčastější příčinou bylo nedání předností. Celkovou škodu policisté vyčíslili na 37,5 milionu korun, což je pod ročním průměrem. 5 hodin a 23 minut je aktuální čas. Zprávy pro vás dnes připravuje Jitka Uhnavá. Budou tu za 6 minut. Dobré ráno. Telegram s adresou svět.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Brněnští radní nedali souhlas k demolici staticky narušeného paneláku v Krásného ulici na Juliánovském sídlišti. O možnost zbourat ho žádala městská část Židenice loni na podzim. V místě chce postavit nové bytové domy. Radní Brna požadují, aby vedení čtvrti doplnilo některé podklady, včetně přesné ceny chystané výstavby. Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska začala platit omezení odběru pitné vody. Z veřejného vodovodu se nesmí třeba mít auta nebo napouštět bazény. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Půjčku ve výši 120 milionů korun nemocnici Třebíč schválili krajští radní. Peníze mají zařízení pomoc zaplatit vratky zdravotním pojišťovnám a závazky po splatnosti u dodavatelů. Nemocnice kvůli dlouhodobé ztrátovosti o půjčku žádala už loni. Tehdy jí úřad poslal 65 milionů korun. Zároveň ale kraj od nemocnice žádá úspory, uvedl hejtman Martin Kukla z ANO. Nové energetické vzdělávací centrum budou mít studenti Třebíčské střední průmyslové školy. Určené bude pro výuku a výzkumnou činnost v oblasti montáže nebo provozu moderních energetických technologií. Jedním z důvodů pro rozšíření školy je připravovaná dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech. Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. K posouzení by pak měli používat třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povene slabý proměnlivý vítr a biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Doprava v Jihomoravském kraji je prozatím plynulá a nejsou hlášeny žádné nehody. Přesto jezděte opatrně, místy se vyskytují mlhy. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám kapela Marcia z legendárního Zmrzlináře 5 hodin a 40 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Uskuteční se na brněnském výstavišti, kam zamíří tisíce věřících. Faráře Jana Bulu a Václavo Drbolu popravili komunisté. Přičítali jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici však nestačilo a předtím se prý potkali s Ladislavem Malým, který velel v útoku v Babicích.
1: V Květně on byl popravený, no já jsem si včera

0: narodil. 2.50.
1: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
0: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
1: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
2: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
3: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
1: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
3: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
1: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
4: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
1: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
4: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
2: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
1: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebíčka, Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: I my se budeme snažit být vším, co si budete přát, třeba teď meteorologi.
1: Počasí.
0: Je tu předpověď počasí v 5 hodin a 48 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Vypadá to podle ranních teplot, že jsou nižší. Dnešní ráno je chladnější ve srovnání s tím včerejším. Včera touhle dobou teploty dosahovaly až 19 stupňů Celsia. Dnes je to jen mezi 9 a 11 stupni. Jaké bude počasí? Čekáme skoro jasno, z rána ještě v údolích mlhy. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a postupně bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, během odpoledne mírný, jihovýchodní, do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky, přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Dobré ráno.
2: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
3: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
4: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
3: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
4: A nespojíme se?
3: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
4: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
3: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:51. Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co všechno v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Začínáme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Nemocnice Milosrdných bratří v Brně otevřela nový rodinný pokoj. Na brněnském výstavišti začíná třídenní veletrh Urbis. Ukáže obcím možnosti chytrého rozvoje. Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Dnes očekáváme polojasno až oblačnou teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně nově na oddělení 6 nedělí nabízí rodinný pokoj. Ten má poskytnout více komfortu a soukromí pro rodiče i miminko. Služba je placená a pokoj není možné rezervovat předem. Matky o něj můžou požádat při příjmu do porodnice. Pokračuje mluvčí nemocnice Věra Millerová.
3: Součástí prostorného pokoje je dvojlůžko s možností přistýlky, aby zde mohl s maminkou pobývat také tatínek dítěte nebo sourozenec novorozeného miminka, pro kterého lze zapůjčit i dětskou postýlku. Pokoj je vybaven přebalovacím koutem s umyvadlem, jídelním koutem, samozřejmostí je vlastní sociální zařízení se sprchou.
2: Na výstavišti v Brně dnes startuje třídenní veletrh Urbis. Letošní ročník se zaměří hlavně na odolnost měst a obcí ve vztahu k ochraně lidí nebo z pohledu kyberbezpečnosti. Vystavovatelů letos bude přes 160, dosud nejvíc. Podle ředitele festivalu Urbis Petra Maliňáka budou mít letos zástupci měst a obcí možnost získat příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu.
4: Zástupci těch municipalit mají jedinečnou příležitost na letošní veletrhu Urbis získat pilotní projekt vlastně od MPO v hodnotě až 200 000 korun. Stačí najít tady na veletrhu Urbis nějakou inspiraci mezi vystavovateli, mezi partnery, vytipovat nějakého dodavatele s zajímavým řešením a navrhnout ten pilotní projekt v ruku v ruce s tím poskytovatelem toho řešení.
2: Na veletrhu vystoupí zhruba 200 řečníků. Přijede také několik zahraničních delegací, včetně 7 z různých středoafrických států. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten téma považuje za jednu ze svých priorit. Spolupráce má církvi pomoct s citlivým řešením případů, říká předseda spolku Jiří Kilar.
5: To znamená plná informovanost obětí, kteří musí přicházet k církevnímu soudu, plná podpora a péče pro ty oběti, to znamená psychoterapeutická pomoc ze strany církve, hrazení té péče, zároveň i nějaká prevence.
2: Otevřít by se podle něj v budoucnu mohlo například i Centrum pomoci obětem zneužívání v církvi.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme zpočátku skoro jasno nebo i jasno. Později dopoledne bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý během odpoledne a hlavně večer mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kvůli opravě je omezený provoz v Brně Šidenicích na silnici 1/42 u Juliánova. Uzavřený je jeden jízdní pruh. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi úterní Český rozhlas Brno. Dnes je 2. června a paní v černém bude ta první, která přijde a otevře vstup do další hodiny kapela Flamengo. A z písniček, které nestárnou, už za chvíli také zavane vítr v podání Lucie Vondráčkové. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, ať se vám dnes daří. Počasí, jaké vás dnes čeká, se dozvíte už za chvíli. Hlavně, ať vám dnešek co nejpříjemněji ubývá. Hezký den.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut. Vědci z Vysokého učení technického v Brně vyvíjí nástroj ověřující pomocí umělé inteligence fakta v online komentářích. Chtějí tím pomoci novinářům i firmám odhalovat manipulace a dezinformace v internetových diskuzích. Cílem systému ale není podle vývojářů určovat, co je pravda a lež. Má uživatelům nabídnout důkazy, souvislosti a informace pro vlastní úsudek.
1: Projekt, ktorý riešime, je nazvaný Fact Demise, pretože sa jedná o boj s úpadkom faktov na internete.
2: Ve své kanceláři mi Martin Fajčík z Fakulty informačních technologií VUT na počítači ukazuje program, ktorý má pomocí umělé inteligence ověřovat fakta v online diskuzích.
1: Bojujeme s dezinformáciami v komentárových sekciách na novinových platformách.
2: Jak to vlastne funguje? Vezmu si klávesnici, naťukám nejaký komentář, ve ktorém budu něco tvrdit pod nejakým novinovým článkem. Co ten software vlastně zpracovává?
3: Detekuje nějaké tvrdenia, které má cenu overiť, potom hledá důkazy, kterými by buď vyvrátil, alebo potvrdil tie tvrdenia.
2: Vysvětluje Lucia Makajová z FITu VUT.
3: Podle toho si člověk může utvoriť svůj názor na daný komentár.
2: Otevřeli jsme si teď článek, který pojednává o požárech na Vysočině. Když si sedeme dolů, tak pod ním je tady tenhle komentář.
4: To je zase panika. Na Vysočině prý hoří na třech místech, ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště. Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník, ale u Horní Cerekve to prý bylo jen pár metrů trávy.
2: Jak systém teď bude pracovat tady s tím komentářem?
1: Vyhledá v něm tvrdenia, které jsou overenia hodné. Takže například to, že na Vysočině nehoril na troch místech, ale iba na jednom.
4: Ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště.
2: Ten komentář spochybňuje, že hoří na třech místech, ale že došlo jenom k jednomu požáru a ten fact-checking to vyvrací a říká, že opravdu šlo o tři požáry.
1: Alebo například to, že tam zasahovalo 13 jednotek hasičů.
4: Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník.
2: Nezasahovalo 13, ale 8. Naopak zase schvaluje, že byl nasazen vrtulník.
1: Předpodstatné je, že ten systém vám doplní aj priamo tu evidenciu a zvýrazní vám, kde v tej evidencii je ta informace, kterou ten jazykový model ďalej tvrdí.
2: Software může podle vývojářů čerpat z ověřených zdrojů, například z článků webů hodnocených Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, ale i z veřejně dostupných online zdrojů.
1: Ku zmetení toho softwaru může dojít, ale za to my nezodpovedáme, lebo my jsme vytvorili ten software, ale to, čo bude ten software vyhledávat, to je na té firme, která to potom poskytne, například té novinové platforme.
2: Máme tady teď článek, který pojednává o tom, že se prezident Pavel nějakým způsobem vyjádřil k válce na Ukrajině. A máme tam komentář.
5: Ten je vidět jen, když se jedná o pomoc Ukrajině, jinak jsem ho moc nezaznamenal.
1: Tak mal by dohledat to, že prezident Pavel reprezentuje Česko v zahraničí a že často vystupuje v online rozhovoroch.
2: Právě přináší ten kontext, že tím, že už je prezident nějakou dobu ve funkci, tak vystoupil ve spoustě médií, objel nějaké kraje, což znamená, že asi není vidět jenom, když se jedná o Ukrajinu.
1: My se nesnažíme označit ten komentář za pravdivý alebo nie. O to nám vůbec nejde, to aj naviac vůbec nefunguje. Důležité je, aby ľudia si urobili sami záver. My jim poskytneme tu evidenci.
2: Brněnští vědci na projektu spolupracují i s kolegy z Tajvanu. Ti chtějí stejný princip využít k odhalování falešných recenzí, například u restaurací. Funkční systém by mohl být hotový příští rok. Nejprve ho ale čeká testování v praxi. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 19 minut je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia. Nejchladněji v Pohořelicích zmíněných 9 stupňů a nejvyšší teplota 12 stupňů Celsia v Lednici nebo v Troubsku. Předpověď pro dnešek skoro jasno, z rána ještě v údolích mlhy, později odpoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, bude postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dnes mezi 23 a 26 stupni. Vítr slabý, proměnlivý, během odpoledne mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: V úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Dnes ráno, když bylo půl

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. Naladili jste si nás 2. června 2026. Masarykův onkologický ústav v Brně na Žlutém kopci otevřel nové velké centrum prevence. Posílí díky tomu kapacity preventivních programů, zaměří se víc i na lidi s nadváhou. Poslechněte si o tom v brněnské jedenáctce. Dozvíte se také o odchodu svaté trojice brněnské ODS a o prvním výletu Filharmonie Brno do Indie mezi nepozorné diváky. A nebo třeba také o typech na nově otevřená koupaliště. Celá brněnská jedenáctka v novém podání je vám k dispozici na webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá Jitka Uhnavá a ty další tu budou za 5 minut.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Inspektoři znovu uzavřeli pekárnu ve Vyškově. V provozovně pekarství Vyškov v Brněnské ulici našli pracovníci státní zemědělské a potravinářské inspekce stopy po hlodavcích, plísně na stěnách a stropech a taky znečištěné pracovní vybavení a prostory. Ze stejných důvodů uzavřeli inspektoři provozovnu už loni v září, tehdy na 10 dní. Balíček s baterií zabalenou v alobalu zajistili pyrotechnici včera odpoledne na Mendlově náměstí v Brně. Kvůli tomuto podezřelému předmětu evakuovali z gymnázia 400 lidí a uzavřeli okolní ulice. Pyrotechnici předmět zneškodnili pomocí vodního rozstřelovače a potvrdili, že není nebezpečný. Policie se nálezem dál zabývá. V Prostějově začal každoroční tenisový turnaj kategorie Challenger s názvem UniCredit Czech Open. Včera odstartovala hlavní fáze. Organizátorům komplikuje práci už od prvního dne počasí a zejména déšť. V pavouku dvouhry jsou čtyři hráči první světové stovky, včetně domácího Víta Kopřivy. Vstup na turnaj je zdarma. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 000 korun, tedy o 50 000 víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje také koaliční SPD. Situaci ale komplikuje napjatý rozpočet. Nabídek letních brigád je zatím zhruba o 5% míň než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů jako třeba Jobs.cz. Nabídek letních brigád by ale ještě mělo přibývat. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se začíná tvořit na D1 mezi 213. a 205. kilometrem ve směru na Brno. Aktuální zdržení je asi 8 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Robbie Williams, je 6 hodin a 40 minut. Dnes stačí pár kliků v počítači a před 40 lety musel mít trikař mnohem větší představivost. To říká mistr filmových triků Boris Masník, který se letos vrátil na zlínský filmový festival v rámci připomínky nedožitých 100 let scénáristy Miloše Macourka. Poodhalil tajemství některých triků z letajícího Čestmíra nebo Arabely.
1: Hrumburák by měl lítat. On se řekne lítat, v současné době to je jasný, to by se bylo klíčovací pozadí a herec by tam v pohodě se dal na nějakou podložku zelenou a mohl by lítat jako Superman. No ale tady chudák Jirka Lábus musel být zavěšený na lankách.
2: Díváme se s Borisem Masníkem na scénu, v níž Jiří Lábus v kouzelném plášti letí nad krajinou.
1: Visel na lankách, který takhle tam jsou normálně vidět v tom záběru, ale když to snímala filmová kamera, tak ty lanka se tím pohybem rozmázli a divák si to asi nevšimnul.
3: Ježiš, ještě jednou teda. Haló, paní kolegyně!
2: Množství nejrůznějších triků Miloš Macourek vepsal i do scénářů filmu jako Pane, vy jste vdova nebo Dívka na koštěti. Na těch ještě Boris Masník jako trikař nepracoval, přesto ho technologie některých triků dodnes fascinují. Například jak Miloš Kopecký v komedii Jak utopit doktora Mráčka cestuje potrubím.
4: Za mnou jako mitkepek.
5: Ano, samozřejmě.
1: Cestování herců přes umyvadlo bylo dělané pomocí takzvaného zrcadlového triku. Tu cestu pro herce, která tam byla vytvořena přímo na scéně, překrývalo zrcadlo a to odráželo úplně přesnou repliku dekorace, která by tam správně měla být vidět, ale nebyla postavená vzadu, ale do boku a vlastně divákovi nahrazovala to, co bylo potřeba zakrýt.
2: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou dnes ve Zlíně od 17 hodin Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si v seriálu zahrál malé

0: Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno je pro vás připravena předpověď počasí v 6 hodin a 46 minut. Sledujeme, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu. Rozpětí teplot na jihu Moravy momentálně mezi 9 a 12 stupni Celsia. Nejchladněji stále v Pohořelicích 9 stupňů a těch zmíněných 12 v Lednici a v Troubsku momentálně naměřili. Jaká je předpověď? Skoro jasno, z rána ještě v údolí mlhy, později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a bude postupně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, během odpoledne mírný, jihovýchodní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

6:52 je tady Český rozhlas Brno, dnes je 2. června a jaké události sebou dnešek přinese? Krátce před 7:00 je tu tradiční přehled zajímavých událostí spjatých právě s dneškem, tedy 2. červnem 2026. V Mikulově dnes začíná odborná konference vodohospodářů a dalších odborníků s názvem Mrtvé řeky a neb co zabíjí život ve vodě. Nejsi to ty? Na brněnském výstavišti dnes začíná veletrh Národní platformy pro chytrá, odolná a udržitelná města a obce Urbis. Akce propojuje veřejnou správu, odborníky i technologické partnery a potrvá do 4. června. V Brně začíná série besed s mexickou historičkou a dcerou přeživších holokaust Danielou Grolovou Spencerovou. Součástí programu je také položení pamětních kamenů Stolperstein na památku židovských spoluobčanů odvlečených do koncentračních táborů. V Popůvkách u Brna dnes předají 5 mobilních filtračních stanic určených pro zajištění pitné vody na Ukrajině, které pořídila olomoucká arcidiecézní charita. Boskovičtí radní dnes představí přípravu oslav narození Karla Absolona, investice do základních škol a dotace pro spolky a kluby. V obecním sále v Měnině se dnes večer koná veřejné setkání k výstavbě fotbalové akademie, kterou tam plánuje FC Zbrojovka Brno. No a zprávy v 7:00 ty dnes připravuje Jitka Uhnavá a budou tu za 7 minut.

0: vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Kraj půjčí třebíčské nemocnici na provoz 120 milionů korun. Lepší zajištění bezpečnosti dětí u opatrovnických soudů navrhuje úprava rozvodové novely. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
4: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
5: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
6: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
5: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Půjčku ve výši 120 milionů korun nemocnici Třebíč schválili krajští radní. Peníze mají zařízení pomoct zaplatit vratky zdravotním pojišťovnám a závazky po splatnosti u dodavatelů. Nemocnice kvůli dlouhodobé ztrátovosti o půjčku žádala už loni. Tehdy jí úřad poslal 65 milionů korun. Zároveň ale kraj od nemocnice žádá úspory, pokračuje hejtman Martin Kuklas ANO.
7: Potřebujeme, aby třebíčská nemocnice nabrala personál, dělala výkonnost a nastavila ty úsporná opatření. Takže ředitel předložil x úsporných opatření, ale samozřejmě se to projeví až v roce následujícím. Ty opatření nejdou dělat rychle, ty prostě se vám nepropíšou do toho financování hned.
3: Opatrovnické soudy by mohly od nového roku povinně zjišťovat, jestli v rodině dítě nezažívalo násilí. Navrhuje to v úpravě rozvodové novely ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení také třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Odborníci by na sebe měli u soudu podle vedoucí dětského advokačního centra Locika Lindy Sokačové vzít odpovědnost a situaci vyhodnotit.
8: Protože pokud čtyřleté, pětileté, šestileté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního násilí, rozhodně ta kladná odpověď dítěte by neměla být důvodem, proč ten kontakt povolíme. Je tady také nutné nějaké to odborné posouzení.
2: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes očekáváme zpočátku skoro jasno nebo i jasno. Později bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povene slabý proměnlivý během odpoledne a hlavně večer mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolona se začíná tvořit na D1 mezi 213. a 205. kilometrem ve směru na Brno. Aktuální zdržení je asi 8 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači. 7 hodin a 4 minuty je čas, kdy posloucháte Český rozhlas Brno. Milujem se, čím dál víc bude zpívat Petr Kotwald na začátku hodiny, pak přidají signály Brontosauři a bude to soutěž, jak se u nás mluví. Dnes zamíříme pro soutěžní slovo do Dambořic na Kyjovsku a pro výherce dnes máme román Láska v Amsterdamu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. 726465200, linka sem k nám do studia, kde můžete buď tipnout, anebo vybrat některou z našich možností, tak jako každý všední den. Touto dobou držíme vám palce, pochutnejte si na snídani, pokud se v tuto chvíli chystáte do školy, do práce, kamkoliv, tak přejeme šťastnou cestu a hlavně krásný úterek 2. června. U mikrofonu Pavel Kašpar přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Rádia zpívali vám Brontosauři, je 7 hodin a 11 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. Ani dnes nezapomeneme, máme pro vás záhadné slovíčko, které nám napověděli v Dambořicích na Kyjovsku. A na vás bude uhodnout, co by tak asi mohlo znamenat. Dnes to bude sloveso. Ptáme se vás, co to znamená futírovat. Co to znamená v Dambořicích na Kyjovsku, když se řekne futírovat? Co budete dělat, když budete futírovat? Zavolejte 726 465 200, linka sem k nám do studia. Jsem zvědav, co tipnete. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, to je Jaroslav Milonic.
0: Jaroslave, krásné ráno přeju, vítejte. Tak co byste řekl, že bude slovo futírovat? Co znamená tady to sloveso? Co děláte?
1: No, teď nedělám nic, budu snídat. Takže asi vím, až dám si nechat napověd.
0: Určitě, ať se vám lépe vybírá. Futírovat znamená buď mít z něčeho výhodu, nebo za B, hodně se najíst, anebo za C, uklízet před příchodem návštěvy. Tak co myslíte?
1: No, je to krásný. No, tak já si myslím, že to Bčko.
0: Typujete Bčko, hodně se najíst, a vidíte, není to Bčko, bohužel. Představte si, že v těch Dambořicích to znamená mít z něčeho výhodu, když řeknete futírovat. Mně se taky líbilo to Bčko, taky bych typnul hodně se najíst, ale není to tak. Tam to znamená trošku něco jiného. Nevadí, zkusíme příště. Jaroslave, krásné ráno vám přeju, hezké ráno do Milonic. Díky, naslyšenou. 7 hodin a 12 minut, vidíte, že kraj od kraje se to může malinko lišit. Mně se líbilo taky, že by to bylo hodně se najíst, nafutírovat se nebo nafutrovat se. A ono to znamená mít z něčeho výhodu. Tak uvidíme, jaké zajímavé soutěžní slovo pro vás budeme mít zítra. Teď si dáme Johna Denvera po písničce Počasí a soutěžit budeme zítra po 7. hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut je tu aktuální předpověď počasí. Jak to vypadá s teplotami na jihu Moravy? Momentálně se pohybují v rozpětí mezi 11 a 14 stupni Celsia. 11 stupňů, tedy nejnižší hodnota momentálně naměřena v Nemochovicích. 14 stupňů je pak na řadě sledovaných míst, třeba v Diákovicích, ve Znojmě, Kuchařovicích, v Pohořelicích nebo také v Lednici a v Brně. A předpověď pro dnešek, skoro jasno, z rána ještě v údolích mlhy, později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, bude postupně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý během odpoledne mírný jihovýchodní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karel Gott zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Městské muzeum v Břeclavi až do 26. července láká na výstavu o Egyptě. Najdete ji v muzeu pod vodárnou a představuje umění starého Egypta a hrobku se sarkofágem i interaktivní prvky, které přibližují život na březích Nilu. Muzeum pod vodárnou je otevřené od pondělí do pátku mezi 9. a 18. a v sobotu od 10. do 18. Od skaly ke kamence, 101 let kamenné kolonie, to je název výstavy, kterou můžete vidět v Brně na Špilberku, ukazuje zrod nouzové kolonie ve 20. a 30. letech 20. století i příběhu skaláků, jak si říkali její zakladatelé. Zavede vás také do bohemské kamenky 70. a 80. let a představí její současnou podobu. V Rosicích si posunuli den dětí, slavit ho budou dnes, za to ale to bude tradiční akce a trošku jinak. Pro děti pořadatelé připravili středověkou stezku zámeckým parkem, kde na malé dobrodruhy bude čekat cesta plná úkolů, zkoušek a zábavy. Akce se koná mezi 15. a 18. hodinou v parku za SVČ Rubiko. A ještě obvyklé připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, udělejte to prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut. Zprávy chystá Jitka Uhnavá a budou tu za 6 minut. Dobré ráno.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnští radní nedali souhlas k demolici staticky narušeného paneláku v Krásného ulici na Julianovském sídlišti. O možnost ho zbourat požádala městská část Židenice loni na podzim. V místě chce postavit nové bytové domy. Radní Brna požadují, aby vedení čtvrti doplnilo některé podklady, včetně přesné ceny chystané výstavby. V Brně na výstavišti dnes startuje třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost. Městské muzeum a galerie Břeclav spolu s klubem vojenské historie opravilo a zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou bývalé radnice. V tomto týdnu expozici navštěvují školy. Od 6. června se otevře i pro veřejnost. Kryt vznikl v 50. letech minulého století při stavbě radnice z důvodu ochrany krizového štábu města před následky atomového útoku. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten téma považuje za jednu ze svých priorit. Spolupráce má církvi pomoct s citlivým řešením případů a nabídnout odbornou pomoc obětem, uvedl předseda spolku Jiří Kelar. Nové energetické vzdělávací centrum budou mít studenti Třebíčské střední průmyslové školy. Určené bude pro výuku a výzkumnou činnost v oblasti montáže nebo provozu moderních energetických technologií. Jedním z důvodů pro rozšíření školy je připravovaná dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 193. kilometru ve směru na Vyškov. Srazila se tam dvě auta. Před místem se tvoří kolona, aktuálně se zdržíte asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let jsem světem brousil, jak schudlej král. 7 let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let

0: Tady je Český rozhlas Brno, za 5 minut bude 7:45. Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Uskuteční se na brněnském výstavišti, kam zamíří tisíce věřících. Faráře Jana Bulu a Václava Drbulu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení 3 funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici však stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květnu on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického.

0: režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
1: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
2: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
1: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
2: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátil poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
1: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebíčka, Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí. 7 hodin 47 minut je aktuálně, posloucháte Český rozhlas Brno, dnes je 2. června. Sledujeme vývoj počasí, teploty se na jihu Moravy pohybují v rozpětí mezi 11 a 14 stupni Celsia, ale věřím tomu, že sluníčko je požene za chvíli nahoru. Očekáváme skoro jasno, z rána se mohou ještě v údolích objevit mlhy, později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, bude postupně polojasno až oblačno a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni. Celsia. Slabý proměnlivý během odpoledne mírný jihovýchodní vítr. Do 20 km za hodinu rozptylové podmínky budou přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne 8 minut před 21. hodinou. Dobré ráno přejeme.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: kolébavku pro mou lásku zpívala Věra Špinarová. Je 7 hodin 52 minut, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Na pouštění bazénu, zalévání zahrad nebo mytí aut. S tím vším nemůžou od začátku června počítat lidé v části Břeclavska. Vodárny tam kvůli dlouhodobému suchu a rostoucí spotřebě vody zavedly omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Letos začalo opatření platit mnohem dřív než v minulých letech.
1: Kvůli zalévání určitě je to špatně, ale chápu to.
2: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice znamená omezení odběru pitné vody komplikaci. Na zalévání zahrady totiž nemá vlastní studnu.
1: Když neprší, tak jako my máme, jako sbíráme si vodu, jako jo, ale jako když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
2: Na možné problémy se připravila i Věra Michalicová z Lednice.
3: Bazén jsem si napustila už před 14 dny a zahrádku zalévám, chytám si dešťovou vodu.
2: A ten bazén jste napustili z toho veřejného vodovodu?
3: Ano.
2: Od začátku června už ale lidé v části Břeclavska nesmějí používat pitnou vodu z veřejného vodovodu na napouštění bazénů, zalévání zahrad ani mytí aut.
4: Důvodem je samozřejmě hydrologické sucho, které panuje dlouhodobě v našem regionu. V těchto dnech sice začalo pršet, nicméně na ty naše vodní zdroje to nemá žádný velký vliv. A my máme všechny zdroje podzemní.
2: Vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj se k dlouhodobému suchu přidala po prvních teplých dnech i výrazně vyšší spotřeba vody. Lednická úpravna vody už přitom pracuje na hranici svých možností.
4: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu. Zásobujeme tím opravdu ale velký region, který obsahuje nejen Lednici, ale taky třeba město Valtice, město Mikulov a jejich region celý širší. Takže zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Doplnil Milan Vojta s tím, že od poloviny června by měli začít platit omezení i na Mikulovsku. Podobná omezení teď platí taky v některých obcích na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Potravinářská inspekce znovu uzavřela pekárnu ve Vyškově. Našla tam stopy po hlodavcích. Děti by před násilím měly soudy lépe chránit. Změnu má zavést úprava rozvodové novely. Nemocnice v Kroměříži nabídne vyšetření znamének bez objednání. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Inspektoři znovu uzavřeli pekárnu ve Vyškově. V provozovně pekařství Vyškov v Brněnské ulici našli pracovníci státní zemědělské a potravinářské inspekce stopy po hlodavcích, plísně na stěnách a stropech a taky znečištěné pracovní vybavení a prostory. Ze stejných důvodů uzavřeli inspektoři provozovnu už loni v září, tehdy na 10 dní. Zhruba pětinu opatrovnických řízení při rozvodech rozhodují v Česku soudy. Chystaná novela zákona má zajistit, aby při nich soudci vždy zjišťovali možné domácí násilí v rodině.
5: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled dětí na tu situaci.
6: Popisuje vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová podle ní převládající přístup soudů. Co by mělo být pro soudce při posuzování zásadní, shrnuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
7: Dívat se na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
6: Právě to by měla zajistit chystaná úprava rozvodové novely ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO.
8: Chceme, aby soudy měly jasný návod, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
6: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Kroměřížská nemocnice chystá na středu 3. června preventivní akci Melanomový den. Veřejnosti nabídne kontrolu znamének zdarma, a to bez předchozího objednání. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
9: Zdravotníci z dermatovenerologického oddělení vyšetří zítra každého, kdo přijde od 8 do půl jedenácté a od půl jedné do půl třetí do kožní ambulance v prvním patře budovy B Kroměřížské nemocnice.
4: Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% méně letních brigád než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové, ale firmy nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun na hodinu.
3: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes očekáváme zpočátku skoro jasno nebo jasno, později bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý, večer mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž bude dnes mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Nehoda se stala na D1 na 193. kilometru ve směru na Vyškov. Srazila se tam dvě auta. Stojí před exitem 194 v odbočovacím a pravém pruhu. Před místem se tvoří kolona, aktuálně se zdržíte asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. K
10: Krásný den vám všem, jsou 4 minuty po 8 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu, mám radost, že jste tu s námi v úterý 2. června. Dnes tvůj svátek slaví Jarmil, což je mužské jméno slovanského původu a jeho význam, stejně jako u oblíbenějšího ženského protěžku Jarmila, můžeme popsat jako milující prudkost. A Jarmilu není sice moc, ale ani jich neubývá, ani jich zásadně nepřibývá. Vypadá to, že se to jméno dědí z generace na generaci. Jen pro zajímavost, v roce 2006 bylo u nás Jarmilů 572 a v těch uplynulých letech se ten počet příliš nezměnil. Přejeme všechno nejlepší, slavit dnes kromě Jarmilů bude také Jaromil a ať se pánové zdraví, šťastní a spokojení, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Posíláme vám loď rovnou ke hvězdám. Zpívat o ní bude Petr Muk a další zpívající Petr, tentokrát je Bende, přijde už za chvíli a bude polemizovat o tom, že nad horou už svítá. Počasí s brněnskými meteorology přidáme také. Hezký den vám všem, tady je Český rozhlas Brno, těšíme se na vás.
11: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut a míříme za brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá s počasím? V tuto chvíli nás samozřejmě zajímá, ale pojďme se ještě ohlédnout za včerejškem. To byl den, který přinesl i srážky. Můžeme zrekapitulovat, kde asi tak zapršelo nejvíc?
2: Ano, vyskytli sa na niektorých miestach i niečo výraznejšie zrážky. Najviac ich bolo v severnej a východnej časti kraja, keby sme to tak stručne zhrnuli, napríklad Brno-Žabovžesky, tam okolo 14 mm, ale inde v Brne boli tie úhrny slabšie, takže je vidieť i ako to bolo lokálne premenlivé, pretože najviac zrážok bolo vo forme lokálnych prehánok, prípadne búrok. Tiež na východe kraja, tak ako som spomínal, Strážnice okolo 20 mm, alebo aj na Břeclavsku Lednice malo okolo 15 mm. Slabšie zrážky boli napríklad v oblasti Znojemska.
1: Jaké počasí prinese 2. červená? Jak to vypadá v túto chvíli s teplotami a počasím?
2: V tejto chvíli máme väčšinou slnečné počasie, ale na viacerých miestach sa vyskytujú ešte hmly. Je to hlavne v údoliach na Blanensku a tiež v juhovýchodnej časti kraja. Tam sa často vyskytujú hmly. Tie by sa mali už ale v najbližšej dobe rozpustiť a malo by byť relatívne pekné počasie, skoro jasno. Ale potom v priebehu dopoludnia sa začne zase vyvíjať kupovitá oblačnosť a tiež od západu trochu bude pribúdať taká priesvitná vysoká oblačnosť, takže postupne cez deň by mala prevažovať polojasná, prípadne až oblačná obloha. Zrážky dnes nečakáme žiadne, maxima 23 až 26 stupňov a vietor slabý premenlivý, potom behom popoludnia a hlavne k večeru prechodne môže byť mierny juhovýchodný.
1: Teploty dnes o nieco vyšší ve srovnání se včerejškem. Bude to tak pokračovať třeba i ve středu?
2: Ten trend sa zase otočí, zajtra by malo byť chladnejšie, pretože nás bude ovplyvňovať ďalšia fronta, takže už v noci sa postupne začne zaťahovať a od juhozápadu sa bude zvyšovať pravdepodobnosť na dážď, prehánky, prípadne sa môže objaviť i búrka a zrážky by sa mali vyskytovať i zajtra cez deň so zamračenou oblohou, takže na mnohých miestach dážď alebo prehánky, hlavne v prvej časti dňa, potom v tej druhej časti dňa skôr sa to zmení už len na také lokálne prehánky a čiastočne sa môže aj oblačnosť potom pretrhávať. Na juhovýchode kraja tam slabší dážď môže sa vyskytovať dlhšiu dobu. Minimá 16 až 13, maximá 16 až 19 stupňov Celzia. A vietor by mal byť mierny južných smerov, ktorý sa už ráno zmení na západný až severozápadný a potom popoludní bude slabnúť.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 2. červen.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1947, Mikulov 34,5 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1928 na stanici Krštiny minus 3 stupňa Celzia.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petr, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: V úterním dopoledním vysílání 2. června po 11. hodině přivítám u mikrofonu vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libora Blaška. Dozvíte se mnoho zajímavého o výcviku policejních koní, jejich schopnostech a nasazení pro úkony policie nejen v Jihomoravském kraji, i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Na rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Státní zástupkyně Petra Lastovecká, která v Brně dozorovala velké politické kauzy, rezignovala. Rozhodnutí odůvodnila ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství a své nadřízené tím překvapila. Na její odchod reagoval i ministr spravedlnosti, se kterým je Lastovecká připravená se na jeho žádost sejít. Co změna znamená pro brněnské kauzy, zjišťovala reportérka Alena Hesová. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejprve vysvětleme, prosím, proč Petra Lastovecká chce ve funkci skončit.
1: V rezignačním dopise, který adresovala ministerstvu spravedlnosti, to odůvodnila fungováním státního zastupitelství.
2: Rezignovala jsem na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
1: Lastovecká byla součástí týmu, který vyšetřoval takzvanou bitcoinovou kauzu, ta je spojená s miliardovým darem pro ministerstvo spravedlnosti pod vedením tehdejšího ministra Pavla Blažka z ODS. Z případu byla odvolaná a o celé situaci promluvila v rozhovoru pro Český rozhlas a dostala za to výtku od svých nadřízených.
0: Říkal jsem, že se chce s Lastoveckou sejít ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Co s ní chce probírat?
1: Tejc s ní hodlá řešit důvody její rezignace.
3: Musím říct, že mě to netěší, protože už je to za posledních několik měsíců další rezignace vysoce postaveného státního zástupce v soustavě. Tím prvním byl Adam Bašný a myslím si, že to něco signalizuje o tom, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá.
1: Lastovecká řekla, že je připravená s ním celou situaci probrat. Její šéf Radim Dragoun, tedy olomoucký vrchní státní zástupce, řekl, že rezignaci bere na vědomí a že je pro něj určitým překvapením. Tvrdí, že mu nikdy žádné konkrétní výhrady proti poměrům na vrchním státním zastupitelství nebo v jeho systému obecně nezdělila. V rezignačním dopise Lastovecká píše o vytváření atmosféry nedůvěry, o ztrátě důvěry v odborné vedení anebo o opuštění otevřené diskuze.
0: Co teď bude s velkými kauzami, které měla končící žalobkyně na starost?
1: Petra Lastovecká by ráda dostala do fáze podání obžaloby. Z těch významných případů můžeme zmínit třeba údajnou korupci kolem pískovny v Brně Černovicích. Společnost městské části se podle policistů pokusila ovládnout skupina tvořená místními politiky a podnikateli. Kromě toho řešila Lastovecká údajnou korupci při přidělování městských bytů i nebytových prostor v Brně středu a Brně severu. Jedna z kauz se týkala třeba expolitika Otakara Brada z ODS. Prověřovala i údajné podvody nezávislého ex-starosty Rojetína Pavla Hubálka, který byl na členy ODS napojený. Lastovecká taky nedávno k soudu dovedla pokus o teroristický útok na brněnskou synagogu. V některých kauzách ještě nepadly pravomocné rozsudky. Vrchní žalobce Radim Dragoun Českému rozhlasu napsal, že si kauzy případně převezme jiný státní zástupce, protože Lastovecká skončí se závěrem srpna. Tato několika týdenní lhuta má zajistit hladký průběh předání případů. Další otázky, například jestli se kvůli tomu kauzy neprotáhnou nebo kdo a kdy Lastoveckou nahradí, odmítl Dragoun komentovat.
0: Díky reportérce Aleně Hesové jsme se dozvěděli podrobnosti o rezignaci brněnské státní zástupkyně Petry Lastovecké. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska začala platit omezení odběru pitné vody. Z veřejného vodovodu se nesmí třeba zalévat, mýt auta nebo napouštět bazény. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně nově na oddělení 6 nedělí nabízí rodinný pokoj. Ten má poskytnout více komfortu a soukromí pro rodiče i miminko. Služba je placená a pokoj není možné rezervovat předem. Matky o něj můžou požádat při příjmu do porodnice. Lesy České republiky dokončily úpravy části potoka Hruškovice na Hodonínsku. Šlo o zhruba kilometr. Lesy České republiky dokončily úpravy části potoka Hruškovice na Hodonínsku. Šlo o zhruba kilometr dlouhý úsek. Lesníci mu například zvýšili dno, aby se z něj voda lépe rozlévala do okolních lužních lesů. Práce vyšly na více než 5,5 milionu korun. Podle vedoucího správy toku pro povodí Dyje z Lesů České republiky Pavla Hopjana pomůžou úpravy krajině, která strádá suchem. Díky trvalému zvýšení dna v místě zůstane víc vody, což ovlivní i hladinu podzemní vody v okolí. O osudu dominikánského kláštera v Uherském Brodě se rozhodne v Římě. Řádové sestry měly po vnitřních rozporech z místa odejít. Část z nich chce ale zůstat a obrátili se proto k magistrovi řádu do Říma. Právě on je k odchodu do jiného kláštera vyzval. Sestry ale nechtějí, aby byla jejich komunita rozpuštěná a klášter zůstal prázdný. Podle provinciála České dominikánské provincie bratra Filipa Boháče se komunita sester rozdělila už před několika lety a spory se nepodařilo vyřešit. Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna nově dostávat 400 tisíc korun. To je o 50 tisíc více než teď. O vládním návrhu budou dnes jednat poslanci.

0: Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Opoziční poslanci, ale i třeba vládní SPD chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude převažovat polojasno nebo až oblačno. Později večer a hlavně v noci se bude obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povene slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala v Brně v ulici Poříčí nedaleko zastávky Křídlovická. Auto se tam srazilo s tramvají. Na místě je policie, může se tvořit kolona. Počítejte tedy se zdržením a ideálně volte jinou trasu. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 40 minut. Vědci z Vysokého učení technického v Brně vyvíjejí nástroj, uvěřující pomocí umělé inteligence fakta v online komentářích. Chtějí tím pomoci novinářům i firmám odhalovat manipulace a dezinformace v internetových diskuzích. Cílem systému ale není podle vývojářů určovat, co je pravda a co lež. Má uživatelům nabídnout důkazy, souvislosti a informace pro vlastní úsudek.
1: Projekt, ktorý riešime, je nazvaný Fact Demise, pretože sa jedná o boj s úpadkom faktov na internete.
2: Ve své kanceláři mi Martin Fajčík z Fakulty informačních technologií VUT na počítači ukazuje program, ktorý má pomocí umělé inteligence ověřovat fakta v online diskuzích.
1: Bojujeme s dezinformáciami v komentárových sekciách na novinových platformách.
2: Jak to vlastne funguje? Vezmu si klávesnici, naťukám nejaký komentář, ve ktorém budu něco tvrdit pod nejakým novinovým článkem. Co ten software vlastně zpracovává?
3: Detekuje nějaké tvrdenia, které má cenu overiť. Potom hledá důkazy, kterými by buď vyvrátil, alebo potvrdil tie tvrdenia.
2: Vysvětluje Lucia Makajová z FITu VUT.
3: Podle toho si člověk může utvoriť svůj názor na daný komentár.
2: Otevřeli jsme si teď článek, který pojednává o požárech na Vysočině. Když si sedeme dolů, tak pod ním je tady tenhle komentář.
4: To je zase panika. Na Vysočině prý hoří na třech místech, ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště. Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník, ale u Horní Cerekve to prý bylo jen pár metrů trávy.
2: Jak systém teď bude pracovat tady s tím komentářem?
1: Vyhledá v něm tvrdenia, které jsou overenia hodné. Takže například to, že na Vysočině nehoril na troch místech, ale iba na jednom.
4: Ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště.
2: Ten komentář spochybňuje, že hoří na třech místech, ale že došlo jenom k jednomu požáru a ten fact-checking to vyvrací a říká, že opravdu šlo o tři požáry.
1: Alebo například to, že tam zasahovalo 13 jednotek hasičů.
4: Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník.
2: Nezasahovalo 13, ale 8. Naopak zase schvaluje, že byl nasazen vrtulník.
1: Předpodstatné je, že ten systém vám doplní aj priamo tu evidenciu a zvýrazní vám, kde v tej evidencii je tá informácia, ktorú ten jazykový model ďalej tvrdí.
2: Software môže podľa vývojářů čerpať z ověřených zdrojů, napríklad z článků webů hodnocených nadačným fondem nezávislé žurnalistiky, ale i z veřejně dostupných online zdrojů.
1: Ku zmeteniu toho softwaru môže dôjsť, ale za to my nezodpovedáme, lebo my sme vytvorili ten software, ale to, čo bude ten software vyhľadávať, to je na tej firme, ktorá to potom poskytne, napríklad tej novinovej platforme.
2: Máme tady teď článek, ktorý pojednáva o tom, že sa prezident Pavel nejakým spôsobom vyjádřil k válce na Ukrajině. A máme tam komentář.
5: Ten je vidět jen, když se jedná o pomoc Ukrajině, jinak jsem ho moc nezaznamenal.
1: Tak mal by dohledat to, že prezident Pavel reprezentuje Česko v zahraničí a že často vystupuje v online rozhovoroch.
2: Právě přináší ten kontext, že tím, že už je prezident nějakou dobu ve funkci, tak vystoupil ve spoustě médií, objel nějaké kraje, což znamená, že asi není vidět jen, když se jedná o Ukrajinu.
1: My se nesnažíme označit ten komentář za pravdivý alebo ne. O to nám vůbec nejde, to ani navíc vůbec nefunguje. Dôležité je, aby ľudia si urobili sami záver.

0: server, my im poskytneme tú evidenciu.
1: Brnenští vedci na projektu spolupracujú i s kolegy z Tajvanu. Ti chtiejí stejný princíp využiť k odhalování falešných recenzií napríklad u restaurácií. Funkční systém by mohol byť hotový příští rok. Nejprve ho ale čeká testování v praxi. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné úterní ráno vám všem, milí posluchači, tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty stoupají, momentálně se na jihu Moravy pohybují mezi 12 a 16 stupni Celsia. 12 je v Kobylí, to je ta nejnižší teplota naměřená, a 16 tuto chvíli už v Brodě nad Jí. Předpověď slibuje skoro jasno, z rána ještě v údolích mlhy. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a bude postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý proměnlivý během odpoledne mírný jihovýchodní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky, přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. 70 let od zahájení výuky v mateřské a základní škole při fakultní nemocnici v Brně si v těchto dnech připomínají současní i bývalí pedagogové. Dříve se jednalo o takzvanou speciální školu. Dnes je však běžnou součástí základky, ale její provoz je přece jen odlišný. S mikrofonem se přímo do dětské nemocnice vydala při narozeninové příležitosti Jarka Vykoupilová.
1: Tady máme jednu třídu vlastně, kdy jsem jednou tak za týden chodí děti na nějaký workshop.
2: Můžeme se do ní podívat, jestli vypadá jako klasická třída.
1: Ne, nevypadá. A je taková kreativně tady vybavená tak, aby se dalo upravit nábytek podle toho, které děti sem přijdou.
2: Říká Markéta Olbertová, ředitelka mateřské a základní školy při fakultní nemocnici v Brně. Konkrétně jsme v dětské nemocnici.
1: Pro mateřinku, pro malé děti máme malé židličky, rozprostřeme pro větší děti a můžeme pak pracovat různě.
2: A je tady spousta volného místa, kde by třeba byl někdo na vozíčku?
1: Určitě na vozíčku sem vozí děti dost často. Často chodí i s rodiči, protože malé děti jsou hospitalizované hodně s rodiči, většinou maminkami, ale i tatínci tady jsou. A pro rodiče je to také možnost vlastně víc z toho pokoje, který je pro ně často spojený s nějakou nepohodou, s nějakými špatnými zprávami a s bolestí. Tak se snažíme jim nosit i do těch pokojů, i mimo ty pokoje, jako i normální život.
2: Jak v současné chvíli vypadá personální zastoupení?
1: Téměř 30, jsou tady paní učitelky mateřské školy, těch je 7, jsou tady paní učitelky ze školy a pak jsou tady také vychovatelky školní družiny. A nemáme jenom tohle pracoviště, ale máme také odloučené v Bohunicích, kde je oddělení dětské psychiatrie. Pak máme kliniku infekčních onemocnění a plastickou chirurgii na Berkové. Teď pracujeme spolu s psychologi na tom, aby se otevřelo od září dětský stacionář psychiatrický. To pomůže zase dalším dětem, aby jim bylo lépe na světě.
2: To je krásné poslání, řekla bych, vaše práce. Přichází asi pedagogové.
1: Polední pauzu tráví.
2: Dobrý den.
1: My vlastně tady v těch prostorách běžně nejsme, jsme u dětí na oddělení, takže toto je ta chvíle, kdy přijdou a můžou si chvilku oddychnout a půjdu se najíst.
2: Učitelka mateřské školy Tereza Kordulová, co vás na té práci naplňuje a baví?
3: Dnešní den jsem začínala na chirurgii, kde jsem měla holčičku, která byla po operačním výkonu a byla hodně tvořivá, takže jsme tak tvořili a bylo to příjemné dopoledne, protože ona ráno tam ještě neměla maminku a tak poplakávala. Tím tvořením a tím, že jsme byli spolu, tak se zdálo chvíli, že by zapomněla na takové ty věci, co se týkají toho pobytu v nemocnici a že si to taky užila. Mě tady baví na tom to, že vidím to, že ta práce má smysl.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut, je úterý 2. června, dobré ráno, s tímto datem se chýlí pomaličku ke svému konci a ve studiu se mnou už je úterkem nabitý Zdeněk Junák, srdcovky jsou tady. Zdeňku, krásné úterý, vítej.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchači a taky říkám, tady je Český rozhlas Brno, Zdeněk Junák, tentokrát je u mikrofonu. No, pro tuto chvíli, venku je hezky. Trošinku se ochladilo, ale je to hezké, ale mám ti zážitek ze včerejška. Já jsem ti šel ulicí, měl jsem deštník. Měl jsem deštník, já mám celkem velký deštník, jo. A dutí a najednou jako tak pár kapek spadlo. Ale takový, že jsi to cítil, jo? To bylo
0: Lívance.
1: A já říkám, no nic, ještě to má chvilku, kousíček domů, to jako dobrý. Najednou ti taková smršť, že já než jsem stačil rozbalit ten deštník, já jsem měl normálně cugrunt.
0: Durch.
1: A jak jsem šel domů a tak jsem mi hezky čvachtalo v teniskách, bylo to fakt jako, tak jsem přišel domů a Jenka říká, co je, říká, ale prosím tě, hasiči měli trénink a tak mě pokropili lekce. No a tak jako fakt jako bylo to výborný a to se mi strašně líbilo. Pavlíku, venku je hezky.
0: Těším se.
1: Oni sice říkají, že se to bude střídat, ale dneska to hezké počasí má vydržet. No a tak ti si užij středu.
0: Děkuju.
1: Protože středa názvou tady bude třeba. Já teda přijdu.
0: Budeš se na já se těším. Já se na těším
1: budu taky těšit. Tak jo.
0: Zdeňku, krásné úterý tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie, dnes z vlastní zahrádky. Báseň se jmenuje Spí. Zahřátá. Nemáš starosti. Studené nohy spí. A ty dýcháš tak hluboce, jako když se klaníš. Tvé čokoládové vrásky tají tiše z lásky. Mějte se hezky. Zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Staticky narušený panelák v Krásného ulici v Brně zatím židenická radnice nesmí nechat zbourat. V Boskovicích můžou obyvatelé navrhovat projekty do participativního rozpočtu. Na brněnském výstavišti dnes začíná veletrh Urbis. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Brněnští radní nedali souhlas k demolici staticky narušeného paneláku v Krásného ulici na Julianovském sídlišti. O možnost zbourat ho požádala městská část Židenice loni na podzim. V místě chce postavit nové bytové domy. Radní Brna požadují, aby vedení čtvrti doplnilo některé podklady, včetně přesné ceny chystané výstavby, říká nezávislý židenický starosta Petr Kunc.
3: Máme vypracovanou objemovou studii. Z objemové studie se dá pouze odhadnout podle kubíkové ceny, jaké budou budoucí náklady, ale je technicky naprosto vyloučeno dát přesnou cenu. Nicméně uděláme maximum pro to, abychom městu tyto podklady doplnili a mohli začít realizovat projekt pro demolici a projekt pro výstavbu nových městských bytů.
2: Dům v Krásného ulici je kvůli problémům se statikou několik let prázdný. Podobné konstrukční vady mají i dva sousední paneláky. Židenická radnice plánuje místo nich postavit 6 bytových domů. Lidé v Boskovicích na Blanensku můžou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Čas na to mají do září. Návrhy mohou zájemci zasílat výhradně elektronicky. Jeden předkladatel může podat jeden i více projektů. Podle pravidel musí mít projekt lokální charakter, musí být veřejně prospěšný a směřovat na veřejná prostranství či veřejně přístupné budovy. Na uskutečnění vítězných či vítězného návrhu město vyčlenilo 500 tisíc korun. V Brně na výstavišti dnes startuje třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
4: To není jenom o těch úplně high-tech řešeních, bavíme se tady o autonomním vozítku na zametání chodníků, o dronech a tak dále, ale ty inovace a ty chytrá řešení, to v podstatě třeba pro nějakou menší obec může být chytré řešení to, že místo klasické křižovatky zřídí kruhový objezd.
2: Nové energetické vzdělávací centrum budou mít studenti Třebíčské střední průmyslové školy. Určené bude pro výuku a výzkumnou činnost v oblasti montáže nebo provozu moderních energetických technologií. Jedním z důvodů pro rozšíření školy je připravovaná dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme zpočátku skoro jasno nebo jasno, později bude převažovat polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala v Zenci na Hodonínsku na nájezdu na silnici 55. Srazila se tam dvě auta, částečně zasahují do silnice, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Kolona se vytvořila na D1 mezi 182. a 193. kilometrem ve směru na Brno, zdržení je 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Sahám jak před oltářem, řídívám se kalendářem. Vyčetl jsem z něho už, dneska svátek slaví muž. Autorita pravila, obdarujte Jarmila. Jak? Na to je mnoho forem, já vám půjdu jednou vzorem. Když to vezmu ze široka, je to prezent samá sloka. Mezi dárky jednička, prostě pěkná písnička. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 2. června roku 2026 a po včerejším deštíku se nám v Brně opět objevilo slunéčko. Krásně svítí, jak já říkám tady na mojí meteorologickou stanici, což je krásný jezuitský kostel na nebevzetí Panny Marie, protože on tento sluníčko, já tak na to vidím, že ho tak tam kreslí ty obrazce a s těmi okny, to dělá takovou nádhernou scenérii, ale kolem jsou ty vzrostlé tysy, takže to je prostě úžasné, úžasné. No, takže máme dneska hezký den, dnes mají svátek pánové chlapci křestního jména Jarmil, takže všem, jak jim říkáte, Jarmilové nebo Jarouškové, tak všem Jarmilům vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Náš sraz se uskutečnil 23. května v Lysicích. Třídy 9. A a 9. B vyšli jsme v roku 64. Chci poděkovat všem spolužákům za účast. Sešlo se nás 21, někteří ze zdravotních důvodů nemohli, ale pozdravovali. Bylo to moc pěkné jako vždy. A tak nám prosím zahrejte od Milana Chladila, za rok se vrátím. Zdravím Rádio Brno i vás, pane Junák, vaše srdcovky nemají chybu. Všem pozdrav a velký dík, hlavně organizátorkám. Pavla Střeště.
0: Milá paní Pavlo, děkuji vám, jsem rád, že posloucháte srdcovky a že vás baví, mám velkou radost. No, tak to jsem rád, že se to vaše setkání tak hezky sešlo a že jste se setkali všichni. No, vybrali jste si písničku, tak to už je taková předzvěst, za rok se určitě potkáte, takže za rok se vrátím.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Krásná písnička a překrásný hlas Milana Chladila. Za rok se vrátím. Moji milí posluchači, víte, co se stalo právě na začátku června před 130 lety? To 22-letý mladík jménem Guglielmo Marconi přišel v Londýně na patentový úřad s nápadem, kterému tehdy spousta lidí moc nevěřila. Tvrdil totiž, že se dají posílat zprávy vzduchem, bez drátů. Dnes to zní samozřejmě, jenže tehdy to byla skoro fantazie. V rodné Itálii o jeho nápad příliš nestáli, a tak zkusil štěstí v Anglii a dobře udělal. Ze začátku to ještě nebyl rozhlas, jak ho známe dnes. Marconiho přístroj uměl posílat jen znamení, tedy tečky a čárky Morzeovy abecedy. K hudbě, k lidskému hlasu, k rádiu v kuchyni vedla cesta ještě opravdu velmi, velmi dlouhá. Trvalo to skoro 30 let, než se ozvalo první pravidelné vysílání. Tady u nás na Moravě bylo zahájeno v roce 1924. A pak už to šlo, jak se říká, ráz na ráz. Večerníčky, pohádky, sportovní přenosy, rádio v kuchyni, které hrálo od rána do večera, zatímco se vařil oběd nebo pekla nedělní bábovka. Asi ani ve snu by tehdy toho mladého vynálezce nenapadlo, že o 130 let později budou lidé poslouchat rádio v autě, v telefonu nebo třeba při ranní kávě. A že si budou posílat písničky, no, z pořadu srdcovky. Tak díky, pane Marconi. A díky i vám, moji milí posluchači, že jste dnes s námi. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Čas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: A písnička jediná pomalinku nám doznívá. Tak, a už je ticho a já mám pro vás další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takhle. Pro naši babičku paní Miladu Vinickou z Modřic zahrajte prosím píseň Lady Carnival od Karla Gotta. Babi, ať si stále tak čupr babička a zdraví ti dál slouží. Děkujeme, tvoje vnučky Kateřina a Petra. Tak milá děvčata, to víte, že rád zahrají pro vaši babičku a doufám, že ta písnička, kterou jste vybrali, Lady Carnival, ta je tedy velmi skočná, takže si babička určitě, jak se říká, u ní zadovádí. Tady je
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Písnička dozněla, dívám se na hodiny, no, je něco po 9:30 a protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, něco vás napadne, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Ztracená kniha dobrodružství. Tak, úterní indicie tedy zní: když přijala českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté. Opakuji úterní indicii. Když přijala českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Naďu Urbánkovou.
1: Český rozhlas Brno.

Přijíždí poslední kauboj. No a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky mojí kamarádce Janě Zdráhalové do Blanska. Jen tak pro radost. Děkuji vám, pane junáku. Ludmila, závorce, Lída Bezinka. No tak, milá paní Ludmilo či Lído Bezinko, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže už vám posílám skupinu Nezmaři.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 2. června pomaly linku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě než se rozloučíme, vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, totiž vy mi píšete, mnozí z vás, kteří samozřejmě poslouchají srdcovky víceméně náhodou a pak zaslechnou, že dává nějaké indicie a že byste mohli něco malého vyhrát, něco hezkého, tak pak mi píšete, kde ty indicie seženete. No, musíte poslouchat, pokud chcete soutěžit, tak každý den, nenutím vás, abyste poslouchali celé srdcovky, ale indicie zpravidla zazní něco tak kolem 9:30. No a tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř a já vám od pondělka do pátku vždycky přečtu jednu indicii, v pátek je poslední, tam Miloš dá nějakou tu malou nápovědičku, jestli hledáme kdo, nebo hledáme kdy, nebo hledáme kde. A potom vy prostě pošlete svoje odpovědi, všechny kladné odpovědi se dostanou do osudí a z nich se vyhlasuje jeden šťastný výherce. A toho my zveřejníme v sobotních víkendových srdcovkách. Takže tak jako souhrnem. Takže dnešní úterní indicie zní takto. Když přijala českou korunu, byla těhotná. Potomek však zemřel v necelých 2 letech a ona 13 měsíců poté. Tak to byla úterní indicie, moji milí, ještě bude středeční, čtvrteční a páteční, nebojte se. No a ještě mám připomenutí, opět se mi to, já to pořád opakuju, se mi množí ta vaše přáníčka k narozeninám, prosím pěkně, ne, že bych vám nechtěl zahrát k narozeninám, rád vám bych zahrál k narozeninám, ale to bych lezl do zelí jiným pořadům, jako je třeba Blahopřání s písničkou, který tento pořad moderují moji milí kolegové, Jiřinka Ostrá, Ivanka Slabáková, Květuška Navrátilová a nebo Karel Hegner, takže ne. A jak už říkám, to všechno přijme prostě přístroj, ten to vygeneruje, že to nepatří do srdcovek, spadne to někam do koše a ke mně se to nedostane. Tož tak. Takže, moji milí, pokud budete chtít, abych vám zahrál na přání, já mluvím třeba k výročí svatby, nebo že máte rádi manželku, nebo manžela, že uvařil oběd, nebo manžel postříhal záhonky, prostě k tomuhle rád vám zahraju, anebo jenom tak, pro hezký den. Takže máte tyto 3 možnosti. Buď mi to zavoláte na můj telefonní záznamník a namluvíte mi to svým hlasem. Číslo telefonního záznamníku je 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo prostřednictvím e-mailové adresy srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a k tomu přiřadit konkrétní písničku dle vašeho výběru, musíte mi to dát opravdu vědět v dostatečném předstihu, protože musíme sestavit, jak se říká, ten natáčecí plán, tedy vysílací plán, zařadit písničku do playlistu a to vyžaduje trošku čas. Takže, moji milí, v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky, zítra už je středa, srdcovek bude třeba a já se na vás hned po 9:00 budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Státní lesy dokončily úpravy potoka Hruškovice na Hodonínsku. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně otevřela nový rodinný pokoj. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Měl by vzrůst na 400 tisíc. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Lesy České republiky dokončily úpravy části potoka Hruškovice na Hodonínsku. Šlo o zhruba kilometr dlouhý úsek. Lesníci mu například zvýšili dno, aby se z něj voda lépe rozlévala do okolních lužních lesů. Práce vyšly na více než 5,5 milionu korun.
3: Podle vedoucího správy toků pro povodí Dyje z Lesů České republiky Pavla Hopiana pomůžou úpravy krajině, která strádá suchem. Díky trvalému zvýšení dna zůstane v místě víc vody, což ovlivní i hladinu podzemní vody v okolí. Loni státní podnik na jihu Moravy vybudoval 2 vodní nádrže a 10 tůní, například v údolí potoka Pohora nedaleko Boskovic. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Nemocnice Milosrdných bratří v Brně nově na oddělení 6 nedělí nabízí rodinný pokoj. Ten má poskytnout více komfortu a soukromí pro rodiče i miminko. Služba je placená a pokoj není možné zarezervovat předem. Matky o něj můžou požádat při příjmu do porodnice. Pokračuje mluvčí nemocnice Věra Millerová.
4: Součástí prostorného pokoje je dvojlůžko s možností přistýlky, aby zde mohl s maminkou pobývat také tatínek dítěte nebo sourozenec novorozeného miminka, pro kterého lze zapůjčit i dětskou postýlku. Pokoj je vybaven přebalovacím koutem s umyvadlem, jídelním koutem, samozřejmostí je vlastní sociální zařízení se sprchou.
2: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
5: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
2: Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximum možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý během odpoledne a hlavně večer mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré večer až velmi dobré. Biozátěž dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 1/50 u obce Malínky na Vyškovsku. Na místě se mohou tvořit kolony. Nehoda se stala také v Brně ve Francouzské ulici. Srazila se tam 2 auta, částečně zasahují do silnice. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Kolona se vytvořila na D1 mezi 216. a 205. kilometrem ve směru na Brno. Aktuální zdržení je asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné úterní dopoledne, milí posluchači, je tu opět Zdeněk Truhlář a začíná dvouhodinovka dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za chvíli se spojím s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který vyrazil na loď, na jakou a kam, dozvíte se. Také vás naučíme připravovat úžasného králíka s černou omáčkou v našem pochoutkovém roce. Pozveme vás na zámek do Lisic, protože tam můžete vidět jednu novinku. Jakou, to nám řekne přímo paní Kastelánka. No a v Babských zahradách zase probereme, jak správně sušit květy divizny. Určitě poslouchejte také po 11. hodině, to totiž přivítám Libora Blaška, vedoucího oddělení služební hypologie Jihomoravské policie. No a řeč bude jak jinak o policejních koních. Věřím, že zajímavé dopoledne společně s Českým rozhlasem Brno. No a teď vás Marta a Tena Eleftheriadu budou nabádat, abyste si zpívali tu píseň kouzelnou. Pěkné dopoledne.

0: Regionální stopař.
1: No a my se teď vydáme na vlny. Brněnský dopravní podnik oslavuje 80. výročí zahájení lodní dopravy na přehradě. Oslavy má za sebou, ale jubilejní sezóna samozřejmě pokračuje. A jak to teď vypadá na přehradě, sleduje přímo z lodi náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, já tě zdravím na parník.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Tak jak se zatím pluje a jaká je vůbec ta letošní plavební sezóna?
2: Tak pluje se skvěle, je tady krásně, teďka jsme právě vypli motor, takže se možná i líp uslyšíme. Já jenom ještě, abych řekl k historii, ta plavební vůbec začalo se plout tady v květnu 1946 a první plavební trasa měřila 6,5 kilometru. No a ta letošní sezóna ta trvá od 11. dubna až do 31. října. My plujeme lodí Dallas a celkově ta flotila čítá 7 lodí a každá z nich je pojmenovaná po nějakém partnerském městu, jako je například Stuttgart, Vídeň, Lipsko a pak je tady i loď s názvem Morava a jedna taky Brno. O celkový provoz se tady stará 14 kapitánů a 50 lotníků. No a celá ta trasa z Bystrce až do Veverské Bytýšky je dlouhá přibližně 10 kilometrů, přičemž jedna cesta trvá 7 minut a celý ten okruh 2,5 kilometru.
1: Zdá se, že
2: hodiny, pardon.
1: Zdá se, že nám to vyšlo zrovna v momentě, kdy loď přistává. Kde právě teď si je dopoledne všedního dne, kolik lidí se plaví teď na lodích?
2: Stihli jsme předtím zastavit na Kozí horce a teď jsme právě dorazili k Sokolskému koupališti. Vypluli jsme teda v 10 hodin, no a na úterní dopoledne je tu docela plno, je tu asi 50 lidí, kteří se teda přidávají postupně a co jsem se ptal, takhle lidí tak nejčastěji míří na výlet k hradu Veveří, ale někteří i jen na pláže, které jsou rozesety kolem přehrady a někteří třeba až právě do Veverské Bytýšky. Zatím teda není nějak velké vedro, takže většina lidí se tady sluní na vrchní palubě, stejně jako já, ale je tu taková příjemná výletní atmosféra.
1: Úplně ti to závidím. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se přihlásil přímo z plavby po brněnské přehradě a v přímém přenosu jste mohli slyšet i přistávání lodi. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Děkuju, pěkný den tobě posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Brno.

0: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Miroslav Donutil opěvoval ten báječný mužský svět. Já pro vás mám teď svět, ve kterém nezáleží na tom, jestli jste mužský nebo ženská. Zkrátka svět gastronomie a kulinářství. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. 2 cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel, máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x, 3x otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet,
1: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme takové čistéhna.
2: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Tak a když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metra.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
1: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Safranové mi zase dělají chuť. A pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte na stránky pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Máte naladěno dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem, no a teď se vydáme na zámek, a to přímo na zámek Lisice, který se může pochlubit další novinkou. Jakou, to nám prozradí kastelánka Martina Rudolfová, kterou mám právě teď na telefonu. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne z Lisic.
0: Tak co nového návštěvníci mohou v zámku obdivovat?
1: Tak my se snažíme každou sezonu něco zvelebit, zkrášlit, vrátit kousek historie, ale to se nám to podařilo v replikách závěsů, respektive pletených záclon, kdy jsme se vlastně vrátili opravdu k těm historickým motivům, protože nejmenovaná regionální firma má bohatý inventář vlastně archivu vzorkovníků, takže jsme požádali, oni nám vybrali, my jsme si ještě víc vybrali, no a potom se už jenom pletlo a věštělo a teď už přes nádherné květinové dekory můžou návštěvníci vlastně vidět do zámecké zahrady.
0: Jak náročné bylo zhotovit repliky a ve kterých místnostech je lidé uvidí?
1: My jsme museli malinko upravovat vlastně rozměry podle oken, protože v těch vzorkovnicích byly dané jiné rozměry. Si myslím, že se podařilo velmi pěkně a máme vlastně jak na první, tak na druhé prohlídkové trase. Je to například přijímací salonek, místnost před koupelnou, ložnice a snídaňový pokoj posledních šlechtických majitelů paní Alžběty a Albrechta Dubský. No a potom ještě, protože se nám to opravdu velmi líbí, tak teď bude vlastně do budoucna se ještě plet. Budou se platit záclony do velkého salonu, což je vlastně ta nejreprezentativnější místnost Lisického zámku.
0: Takže mnoho nového na zámku v Lisicích, kam nás pozvala kastelánka Martina Rudolfová. Děkuji a přeji úspěšnou návštěvnickou sezónu. Naschledanou.
1: Děkuji a těšíme se na všechny.

0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Vážení posluchači, pokud máte naladěné vysílání Českého rozhlasu Brno a dalších rozhlasových či televizních stanic z vysílače Koyál, počítejte ve čtvrtek 4. června od 4 hodin ráno do 16 hodin s odstávkou. Koyál prochází údržbou antén, aby dál spolehlivě sloužil. Místo frekvence 106,5 si v Brně a okolí zkuste naladit 93,1, na Znojemsku 97,3 a na Slovácku 93,6 FM. Fungovat budou i ostatní vysílače DAB a najdete nás také na internetu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za pochopení.

0: Tak to byl David Koller a písnička Stejný. Mimochodem David Koller zahraje třeba 18. června v letním kině v Těšnově. No ale před námi jsou teď babské rady a ty nám dnes poradí, jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je použít. To vás jako vždy naučí naše milá kolegyně Jarka Vykoupilová a jak jinak její babské rady.
1: Babské rady.
2: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné strhaně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plecht tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: Život plne dál.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Potravinářská inspekce znovu uzavřela pekárnu ve Vyškově, našla tam stopy po hlodavcích. Některé sestry nechtějí opustit dominikánský klášter v Uherském Brodě. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Inspektoři znovu uzavřeli pekárnu ve Vyškově. V provozovně pekařství Vyškov v Brněnské ulici našli pracovníci státní zemědělské a potravinářské inspekce stopy po hlodavcích, plísně na stěnách a stropech a taky znečištěné pracovní vybavení a prostory. Ze stejných důvodů uzavřeli inspektoři provozovnu už loni v září, tehdy na 10 dní. O osudu dominikánského kláštera v Uherském Brodě se rozhodne v Římě. Řádové sestry měly po vnitřních rozporech z místa odejít. Část z nich chce ale zůstat a obrátili se proto k magistrovi řádu do Říma. Právě on je k odchodu do jiného kláštera vyzval. Sestry ale nechtějí, aby byla jejich komunita rozpuštěná a klášter zůstal prázdný. Podle provinciála České dominikánské provincie bratra Filipa Boháče se komunita sester rozdělila už před několika lety a spory se nepodařilo vyřešit.
6: Já jsem tady nějakým způsobem předtím jejich vůli tam zůstat, to jsem prostě přeposílal do Říma magistrovi řádu a z Říma přišla odpověď, že prostě trvají na tom původním jako rozhodnutí, jak to přesně bude, to je samozřejmě otázka. Bude to nějaký domluvání s těma sestrama?
1: Sestry v prohlášení zaslaném Českému rozhlasu napsali, že je mrzí, že výzva k jejich odchodu vyvolala bolest a zklamání mezi farníky.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme polojasno nebo až oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane slabý, proměnlivý během odpoledne a hlavně večer mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer až velmi dobré. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Hromadná dopravní nehoda se stala na silnici 1/50 u obce Malínky na Vyškovsku. Na místě je průjezdný jeden pruh, doprava je vedená Kyvadlově. Počítejte se zdržením. Kolona je stále na D1 mezi 216. a 205. kilometrem ve směru na Brno. Aktuální zdržení je asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Máme 11 hodin a 4 minuty, dopolední vysílání se přehouplo do druhé části, no a už za chvíli přivítám vedoucího oddělení služební hypologie jihomoravské policie Libora Blaška, který nám popíše výcvik policejních koní, přiblíží jejich schopnosti a nasazení pro úkony policie, a to nejen v jihomoravském kraji, no a řeč bude i o moderním zázemí v brněnských Medlánkách. Tak příjemný poslech.
8: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak oddělení služební hypologie, to se týká koní, to znamená šéfujete tomu jízdnímu oddělení tady u nás v Brně.
2: Ano, šéfuje u nás v Brně, sloužím zde už 33 let, takže od počátku celé jízdní policie a vedoucím tohoto útvaru jsem přes 20 let.
1: Tak to už jste zkušený matador, jak se říká.
2: Dá se říct.
1: No, co se týče toho, že jste vedoucí, ale ani vedoucímu se zřejmě nevyhýbá práce s koňmi.
2: Určitě ne, já se snažím i mladé koně připravovat pravidelně. Samozřejmě, čím je člověk starší, tím vás všechno víc bolí, těch pádů bylo nespočet za ty roky. Ale připravuju koně a snažím se jezdit pravidelně, abych byl pořád v kondici.
1: Říkáte pravidelně, jak často?
2: Tak minimálně 3x, 4x týdně.
1: Tak to je skoro každý den, by se dalo říct.
2: Dá se říct.
1: Všichni ti, kteří jsou na koních, tak se o ně zároveň i starají?
2: Určitě. My máme své zázemí v Brně Medlánka, kde máme stáj pro 22 koní. V současné době zde mám 12 policistů, ten plánovaný stav je 14 policistů a 4 občanští zaměstnanci a ti se starají každý den o ty koně, od místování, krmení, kompletně všechno.
1: To znamená nejenom, že vyjíždí na zásahy nebo na ty úkoly policejní, ale zkrátka pečují o koně od rána do večera.
2: Tak je to náročná fyzická práce, ne každý to zvládne, ne každý si myslí, že to není jenom ježdění na koni, ale ty zvířata se musíte postarat a potřebují každou denodenní péči.
1: A ono je to i o tom vztahu mezi tím zvířetem a policistou.
2: Tak určitě, nemůže to dělat člověk, kterého by to nebavilo. Naše práce je zároveň naším koníčkem. To znamená, že většinou k té jízdní policii se hlásí lidé, kteří mají nějaký vztah ke koním, ať už ze sportovního hlediska, nebo v minulosti někde jezdili.
1: A vy jste od začátku, od jak živa, tak říkajíc, jezdil na koni?
2: Ne, nejezdil. Mě ke koním přivedl můj bratr, když se zřizovala jízdní policie v Praze v roce 91, tak já jsem nastoupil v roce 92 k policii a následně se zřídila jízdní policie v Brně v roce 93. Můj bratr zde přivedl těch původních 7 koní z pohraničí a já jsem nastoupil k jízdní policii, kde jsem se všechno učil od začátku.
1: Takže v podstatě to není tak, že byste jezdil na koních třeba od malička a pak zkrátka to jenom rozšířilo tu policejní práci.
2: Tak seděl jsem v minulosti na koních jako dítě, ale neměl jsem takové zkušenosti, které jsem samozřejmě nabíral postupně.
1: A když zmiňujete svůj dětský věk, napadlo vás, že jednou budete u jízdní policie?
2: Ne, žádné případě. Poprvé jsem na koně potom sedl v Žebětině v Brně, kde jsme měli koně původně, když jsme začínali asi 2 roky od roku 93 do roku 96. Jsme byli v Brně v Žebětině a následně jsme se stěhovali do toho areálu vojenského v Medlánkách.
1: To ještě probereme, ten areál určitě. Nicméně, čím jste chtěl být jako dítě? Byl to aspoň policista?
2: Tak určitě ne, protože já jsem vykonával základní vojenskou službu 2 roky, tak jak to v minulosti bývalo a nikdy mě nenapadlo, že bych šel k policii, když tu pozvánku jsme měli a policie pro mě vždycky působila represivním dojmem, to už v současné době samozřejmě tak není.
1: Takže kam jste se vydal po vojně, když ne k policii?
2: Tak já jsem dlouhodobě pracoval, když jsem se stal montérem, pracoval jsem na parních turbínách, vodních turbínách, projezdil jsem, dá se říct, celou republiku, tehdy ještě Československo. No a následně už mě nebavilo se potloukat po světě, takže když mě bratr oslovil, ať nastoupím k jízdní policii, tak jsem té situace využil.
1: Takže tam vás vlastně k policii nalákali ty koně?
2: Určitě.
1: Takhle se to dá říct. Naším dnešním hostem je vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek. Budeme si povídat i nadále třeba o tom, co vše takový policejní kuň musí zvládat.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes je naším hostem vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek. Povídáme si o policejních koních a teď to možná trošičku rozebereme podrobněji. Pane Blažku, co vše musí takový policejní kůň zvládnout?
2: Je toho hodně. V současné době v podstatě se koně šlechtí pouze ke sportu, k zábavě a těm pracovním činnostem se dá říct, že teplokrevné plemena využívá v současné době k práci snad jen policie. A to znamená, že musíte začínat od té drezurní práce, postupně se dostáváte ke skokové práci, nácviku rušivých jevů, práce ve formacích a to neustále musíte pokračovat v tom a je to nikdy nekončící zdokonalovací proces, ten výcvik. Jo. Tak, jak se musí připravovat policisté, tak se musí připravovat i ty koně. A ti policisté na tom jsou zrovna tak. Musí spoustu věcí a těch pobídek, které dělají na koně, dělat automaticky.
1: Jak dlouho trvá, než je kůň vycvičen k policejní práci a musí třeba potom projít nějakými zkouškami?
2: My koně nakupujeme, teda odbor služební kynologie a hypologie policejního prezidia nakupuje koně v rámci celé České republiky pro všechny útvary. Postupně my se podílíme samozřejmě na tom nákupu a vhodném výběru těch koní, takže děláme zkoušky vhodnosti. Poté, kdy toho koně vybereme slušně, má dobré charakterové vlastnosti, je v dobrém zdravotním stavu, tak následuje ten odkup a koně jsou rok v remontní stáji v Písku, kde se podílí ta remontní stáj OSKH na tom základním výcviku a posléze jsou ty koně přeřazovány po zkoušce na ty jednotlivé útvary. Ten kůň skládá zkoušky základní a pak speciální. Ty základní zkoušky, to znamená, že může být jako hlídkový kůň zařazován do běžné hlídkové služby a kůň určený pro speciální účely, to je ten nadstandard, může být využíván jako kůň na hromadných akcích a používán jako donucovací prostředek.
1: Vy už jste trošku naznačil, která plemena vybíráte pro policejní koně, respektive která plemena koňů volíte, říkáte teplokrevníky, je to nějaké specifické plemeno, které se hodí pro právě výcvik?
2: My využíváme v současné době ve větší míře českého teplokrevníka. Samozřejmě se nebráníme tomu jiných plemen, jo. Jsou to holandské koně, byli jsme v minulosti polského či slovenského teplokrevníka. Většinou jsou to všechno teplokrevné plemena. Tak, aby ten kůň byl vyrovnaný a schopen nejenom do výkonu té činnosti v té službě. A říkám, že by to měl být sangvinik, že to nemůže být ani cholerik, ani flegmatik, protože příliš flegmatický kůň, zase máte problém ho dostat tam, kam potřebujete.
1: V jakém stáří koně se začíná s tím výcvikem?
2: Tak to v tom remontním věku, kdy se ten kůň obsedá. Já tvrdím, že vždycky je dobře si nakoupit koně, který je třeba čerstvě obsedlý, který nemá popsanou tu knížku. To znamená, že vy nikdy nevíte od toho majitele, čím ten kůň prošel. Jo, a kůň si velice dobře pamatuje ty negativní vlastnosti. Jo, koně zkazíte, já říkám, během pár vteřin a můžete si jít koupit nového. Takže obsedají se v 3-4 letech, kdy prochází tím základním výcvikem a následně dá se říct ve 4-5 letech se zařazují na ty jednotlivé útvary.
1: Předpokládám, že i policisté v sedle musí mít speciální výcvik.
2: No tak bez toho to nejde samozřejmě. A my klademe v Brně velký důraz na výcvik, protože když si uvědomíte, že se účastníme v různých bezpečnostních opatřeních, kde může kůň být použit jako donucovací prostředek, a tvrdím, že nejhumánější donucovací prostředek, o tom můžeme později i hovořit, tak musí ty všechny pomínky, které dává, dělat podvědomně. To znamená, já když už sedím na koni a podívám se doleva, tak jedu doleva. Už ani nevím v podstatě, co děláme, že máte koně dobře na přilnutí, na otěži, na holení, tak, aby fungoval tak, jak potřebujete v tu danou chvíli. Protože to zvíře, i ten člověk, je v danou chvíli v nějaké stresové situaci, musí poslouchat radiový provoz, poslouchat velite, dívat se, co se děje kolem něj a ještě ovládat to zvíře.
1: A to zvíře má taky svou hlavu?
2: Samozřejmě, můžete trénovat a cvičit, jak chcete. Může se stát, že dojde k nějakému excesu, nějakému zkratu. Pracujeme s živými zvířaty, může se to stát.
1: Vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek je dnešním hostem. Za chvíli si budeme opět povídat a jak jinak než o policejních koních.
0: brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek je dnešním hostem. Povídáme si o výcviku policejních koní, ale také bychom si mohli povídat o tom, co vlastně ty koně potom učíte. Vy už jste mluvil o tom, že některé koně mají ten, řekněme, základní výcvik a pak ten rozšířený nebo speciální, tak co v tom základu ten kůň vlastně zvládne nebo kam je nasazován?
2: Tak ten základu, to je ta přiježděnost toho koně, ta drezurní příprava. Může z menší části nějaká skoková příprava, že i v té remontní stáji dělají ty základní skokovou techniku a následuje ten nácvik rušivých jevů, který postupně ukazují tým koním věci, s kterými se běžně v tom svém životě nepotkávají. To znamená, dneska už nevidíte koně v běžném silničním provozu, takže chodí do silničního provozu, ukazují jim prapory, zkoušíme přechody přes různé předměty, můžou se potkat na silnici s čímkoliv. Když jsme začínali, si pamatuju, taková igelitka, která letěla větrem, byl pro koně obrovský problém. Dneska můžu plnohodnotně říct, že nejenom remontní stáj, ale my s těmi koňmi tak dále pracujeme, že ty jejich povahové vlastnosti, a to je při tom nákupu nejvíc důležité, musí být tak perfektní, že ty koně už na ty všechny ostatní věci a ty rušivé podněty dále naučíme. A ten kůň hlídkový, ten může chodit do té běžné hlídkové služby, to znamená, že zvládá běžný silniční provoz. No a ten kůň pro speciální účely toho učíme vytlačování, to znamená, že kůň je v zákoně o policii zakotven i jako donucovací prostředek vytlačování koněm a jsem o tom hovořil nejhumánější, protože když si představíte v řadě 8-12 koní, který proti vám budou klusat nebo cválat nebo postupovat v kroku, já si myslím, že tam nezůstanete stát.
1: No já určitě ne.
2: Proto tvrdím, že když ten zákrok je provedený včas a efektivně, a my se snažíme, a můj kolega zástupce je v tom ještě lepší než já, že reaguje opravdu okamžitě a někdy nečeká ani na pokyn štábu a kolikrát tím zachráníme a předejdeme nějakému většímu zranění tím, že jednáme okamžitě, rychle a ti demonstranti nebo fotbaloví rodvíz, když nás vidí, tak většinou utečou, což je velice dobře.
1: Jak se nacvičuje takové vytlačování davu s těmi koňmi v rámci toho výcviku? Opravdu policisté dělají figuranty, dělají ty raudís a...
2: Ty začátky samozřejmě děláme samostatně, kdy tlačíme do koní tak, aby oni nás přetlačovali, protože k tomu kontaktu samotnému samozřejmě může někdy dojít v některé situaci a my nemůžeme od toho zbaběle odejít, ale musíme ten dav někam vytlačit, oddělit. Tak tlačíme mezi sebou do policistů a využíváme potom i samozřejmě, teď jsme měli velké cvičení technoparty ve sloupu u Blanska, kde jsme využili všechny policisty, které jsou ve škole a ještě se tam podílela jedna škola v Blansku, bylo tam 230 účastníků a my jsme ty lidi na zemi poučili, využili k tomu, aby jsme mohli ty koně použít a samozřejmě, aby se hlavně nic nestalo.
1: A nestalo se nic?
2: Nestalo se nic, nějakým menším drobným poraněním došlo, ale určitě to nebylo při našem zákroku.
1: Určitě specifickou, řekněme, rušivou záležitostí je střelba, ať už třeba ze služební zbraně nebo z nějakých dělobuchů a podobně. Na to se ten kuň připravuje jakým způsobem? Protože dovedu si představit, že to už musí být docela silný impuls pro něj.
2: Tak velice dobře je, když děláme ten test vhodnosti toho koně, tak se snažíme provádět i určitý hluk, aby jsme věděli, jaké ty reakce toho koně jsou. Samozřejmě jsou to mladé koně, tak ta reakce tam vždycky nějaká je, ale aby nebyla nepřiměřená. Ten kůň, pokud to vnímá, protože to zvíře slyší ten zvuk minimálně třikrát hlasitěji než vy, když si dokážete představit ta střelba, jaký je to pro ně rachot. Zkoušeli jsme v minulosti do uší koním dávat různé tampony, aby jsme ten hluk jim trošičku utlumili, což zase ten kůň byl nervózní, takže od toho jsme upustili. Samozřejmě se snažíme, používáme různé výbušky a cvičné pistole a vzdáleností postupně se snažíme ty koně na to navykat. A nejlepší je, když je tam opravdu zkušený kůň, který ani nezastříhá ušima a ten vidí vedle, že se prostě nic neděje a může dál pokračovat v tom výcviku.
1: Dnešním hostem je vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek. Za chvíli si budeme povídat třeba o některých zkušenostech z praxe.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes si povídám s vedoucím oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Liborem Blaškem o policejních koních, kteří mají zázemí také v Brně Medlánkách. Když jste zmiňoval nějaké ty úkoly a to nasazení, tak můžete zmínit nějaké případy nebo příklady nasazení z té poslední doby, kde třeba teď aktuálně jsou policejní koně nasazeni?
2: No, tak dneska jsou na přehradě brněnské. Je rozsáhlá chatová rekreační oblast. Já si říkám, že jsme národ chatařů a že ty koně mají široké využití vůbec v České republice, co se týká těch odlehlých částí, ať jsou to ty rekreační oblasti, lesoparky. Samozřejmě se podílíme na celou řadu bezpečnostních opatření, ať už jsou to fotbalová utkání, nejenom v Brně, protože Zborovka hraje samozřejmě.

0: Vy sám také osedláte koně a vyrážíte do služby?
1: Už nemám příliš prostoru chodit do běžné hlídkové služby, protože jsem jenom vedoucí oddělení, ale našeho areálu Medlánka, který má rozlohu 62 hektarů, a k té činnosti a té práce a zajišťování toho servisu pro naši jednotku a pro celý areál je hodně. Nicméně účastním se bezpečnostních opatření pravidelně nebo rozsáhlejších pátracích akcí, kde sedím na koni. Samozřejmě, jak je potřeba, jestli je to rozsáhlejší bezpečnostní opatření, kde je více koní, tak je dobré, aby někdo byl na zemi a mohl to kontrolovat a celou tu jednotku řídit i ze země.
0: My se bavíme o tom, že policejní koně mají docela náročný výcvik, že jsou nasazováni do různých akcí, ale také jsme zmiňovali, že každý kůň má svoji povahu a tak trošku svou hlavu. Tak co když ty koně nejsou zrovna v nějaké službě, ale jsou třeba u vás u stájení, provádí vám taky nějaké neplechy? Jaký je život s policejními koněmi?
1: Tak samozřejmě u těch mladších koní je to vždycky problém. No, ta jejich tělesná dospělost je u toho českého teprovníka kolem 6 let. Já tvrdím, že někteří jsou puberťáci celý život, ale osobně takové koně mám rád, kteří jsou veselí a hraví a oni nám to vrátí potom v tom výkonu služby. Jo. V minulosti jsme zde měli koně, který opravdu byl veselý a na bezpečnostních opatřeních byl to kůň, za kterého by člověk položil i život, protože na jednom bezpečnostním opatřením hodili výbušku pod koně, roztrhlo mu to břicho a když jsme mysleli, jako koně jsme vrátili zpátky, samozřejmě z toho zákroku a nevěděli jsme to, tak jsme se setkali s tím, že měl sepci, bojovali jsme trošku jeho život 14 dní a ten kůň se vrátil do služby a byl takový charakter, že šel znovu na fotbal a šel klidně znovu bojovat.
0: Panečku, tak to už je takový koňský hrdina.
1: No, takových koní je málo, no.
0: Jak koně fungují, když zrovna necvičí a nebo nejsou nasazeni?
1: Tak každý kůň má minimálně jeden den v týdnu volno. My v Medlánkách hospodaříme asi na 5 hektarech výbězích a pastvin, takže ty koně se tam mohou vyřádit i sami a vypnout hlavu a napást se, proběhnout se, jak potřebují, když nejsou v tom výcviku. Samozřejmě v tom spočívá i aktivní odpočinek, kdy koně lonžujeme nebo vyrážíme do terénu, kde samozřejmě je to taky součást výcviku, ta práce v terénu, kdy ty koně se v našich kopcích kolem Medlánek dobře nasvalí, protože nás nosí a nějakou váhu máme, měli by být dobře nasvalení, tak aby to zvládali.
0: Policista ten na sobě nemá takový ten žokejský lehký obleček, ale je samozřejmě oděn do uniformy nebo do nějakého speciálního oděvu, tak to asi taky přidává na váze.
1: Samozřejmě něco vážíme, ne všichni máme tu ideální váhu. Protiúderové komplety, které také něco váží, přilba, sedlo, takže ten kůň se pohybuje kolem metráku, který má, nosí na hřbetě a když máte nějaké rozsáhlé bezpečnostní opatření, tak nemůžete vypnout při nějakém zákroku a jít si odpočinout. Jsme byli na bezpečnostním opatření třeba v Janově u Litvínova v minulosti, tak jsem na koně na opatření seděl 8 hodin, protože to bylo opravdu rozsáhlé opatření a nešlo se sednout.
0: A kůň to zvládal v pohodě?
1: Oni to zvládnou. Kůň vydrží hodně a u nás má dostatek prostoru k tomu, aby si odpočinul. Jo, ten náš výcvik a služba je vždycky tak vyvážená, aby jsme dali dostatek prostoru tomu koni i k tomu odpočinku.
0: Říká vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek. Za chvíli se ještě budeme povídat také o tom areálu, který je v Brně Medlánkách. Nesmíli.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek. Zmínili jsme ten medlánecký areál, který je opravdu rozsáhlý. Co vše tam máte k dispozici, nebo spíš koně?
2: Tak koně zde mají svou stáj, která byla upravena z bývalého mléčního skladu, kde máme možnost tu stáj až 20 koní. V současné době jich stojí 14 u nás. Areál má 62 hektarů, máme zde velkou rozlehlou venkovní jízdárnu, krosovou dráhu, jízdárnu, kde provádíme nácvik rušivých jevů, novou krytou halu 60x23 metrů, novou kruhovou jízdárnu, pohybovací zařízení pro koně, pastviny na 5 hektarech, takže si myslím, že je to jedno asi z nejmodernějších výcvikových středisek v České republice, co se týká policie.
1: Ty koně se také musí jí převážet, že? Na to máte také speciální vůz?
2: Tak my v současné době vlastníme ať už terénní vozidla, Volkswagen Amarok, Nissan Pathfinder. Teď nevím, jestli můžu vykládat ty značky.
1: Bylo zrovna. By dobré, kdyby ne.
2: Asi ne, máme dvě terénní vozidla a přívěsné vozíky a velký přepravník pro koně, který jsme získali v roce 2020 s tou modernizací výcvikového centra, kde přepravíme 6 koní. Takže my jsme schopni v současné době přepravit na místo až 12 koní.
1: No a kde mohou lidé policejní koně vidět, protože vím, že nejenom, že jsou nasazováni na ty policejní úkony, ale třeba se účastní také soutěží.
2: Účastníme se soutěží a pořádáme soutěže. Pravidelně se účastníme soutěží u nás i v zahraničí, v Maďarsku, v Polsku a v letošním roce pořádáme už 27. ročník Mezinárodního policejního mistrovství České republiky v jezdectví. Začínáme 12. června na náměstí Svobody, kde je den policie, protože policie slaví 35. výročí policie, kde začínáme od 9 ráno. Následuje přísaha služební nových policistů ve 14 hodin, koncert hudby Hradní stráže. V 16 hodin můžete vidět všechny účastníky toho mistrovství, všechny 31 koní z 8 zemí na náměstí Svobody a pokračujeme na Panské Lýše následující den, 13. června od 10 hodin skokovým derby a následuje speciální policejní parkour.
1: Když říkáte speciální, tak to asi nebude klasický parkour, jaký známe třeba ze těch sportovních závodů?
2: Je speciálně, protože jsou tam překážky, které provádíme ten nácvik rušivých jevů, to znamená, že koně přechází přes sklopnou lávku, simulujeme zde vodu, skáčí přes oheň, střílí z airsoftové pistole, většinu té tratě policisté absolvují na jedné ruce, což je velice obtížné a pracují i s obuškem, takže je to taková... To, co nevidí každý den, prostě běžný občan, to naši policejní práci. A my se můžeme pochlubit tím, že, a to se pochlubím trošku, jsme 20-násobnými vítězové Grand Prix, 21-násobnými mistry republiky, jsme mistry Polska a mistry Maďarska.
1: Panečku, tak to jsou opravdu velké úspěchy. No věřím tomu, že posluchači, kteří slyší to vše, co se bude dít, tak možná nestihli to datum, tak ještě jednou prosím připomeňte, kdy se vlastně všechno tohle to bude dít.
2: Tak 12. června na náměstí Svobody všechny ekipy od 16 hodin a 13. června v Brně na Panské Lýše začínáme od 10 hodin. A je zde i bohatý doprovodný program pro děti, ať už ukázky speciální pořádkové jednotky, kinologie a další statické ukázky historie policie.
1: Tak to bude opravdu velmi zajímavé. Čili kdo chce poznat blíže nejenom jízdní policii, ale i ostatní složky, tak určitě si tento čas vyhraďte. Máte objednáno pěkné počasí, to by se hodilo.
2: Tak vzhledem tomu, že se nám posunulo, dříve jsme ty mistrovství dělali koncem května do toho června, kdy moc neprší, tak doufám, budeme přát a poručíme opět větru, dešti a bude krásné počasí.
1: No a když náhodou nebude, tak vystavíte pokutu, že?
2: To ještě nedovedeme, ale samozřejmě bylo i horší počasí, ale zvládáme to i v tom horším počasí, ale zase nemáme takovou diváckou kulisu a tím všechny srdečně zvu na toto mistrovství, určitě bude se na co podívat.
1: Tak já vám držím pěsti, ať počasí vyjde a ať se zkrátka vše vydaří. Dnešním hostem byl vedoucí oddělení služební hypologie Jihomoravské policie Libor Blažek. Já vám děkuji, že jste byl naším hostem a zase někdy naschledanou.
2: Děkuji za pozvání, krásný den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Zpívala nám Hana Zagorová píseň Benjamín. Ještě jednu písničku, která rozhodně nestárne, pro vás mám připravenu. Nicméně už se budeme pomalinku loučit, ale jenom připomenu, že pokud byste rádi si cokoliv z dnešního rozhovoru s Liborem Blaškem, s vedoucím jízdní policie tady v Brně, cokoliv chtěli poslechnout znovu, tak můžete kdykoliv, a to pomocí naší mobilní aplikace Můj rozhlas anebo na internetových stránkách můjrozhlas.cz. No a my se uslyšíme trošku netradičně zase ve čtvrtek, protože to tady přivítám dalšího zajímavého hosta. Bude to Vojta Konopáč, mladý český rekordman v silových sportech. Tak se těšte, Zdeněk Truhlář vám už pro tuto chvíli přeje krásný den a těším se zase na shledanou a naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jižní Moravě klesají počty nakažených žloutenkou, epidemie ale přetrvává. Začíná poslední část rekonstrukce hřbitova v Brně Králově Poli. Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. V Jihomoravském kraji v květnu přibylo 33 zjištěných nákaz žloutenkou typu A. Hygienici od začátku roku evidují 368 případů. Počty nově nakažených posledních několik měsíců klesají. Stále však přetrvává žloutenková epidemie. Hygienici apelují na dodržování preventivních opatření, hlavně na hygienu rukou. Podle epidemioložky Renaty Cupek se žloutenka objevuje často ve školních kolektivech.
2: Ta opatření se vztahují primárně bezprostředně k tomu konkrétnímu školnímu kolektivu, ale jsou i situace, kdy dochází třeba k různým spojováním tříd. Někdy to bývají učitelé, pedagogové, takže tam nám to samozřejmě pak ještě ty počty narůstají.
0: Na Královopolském hřbitově v Brně začíná poslední část několikaleté rekonstrukce. Dělníci opraví zbytek ohradních zdí, rozvody vody a cesty. Ty budou nově z velké části bezbariérové. Zároveň vznikne rozptylová loučka a kolumbária s nejméně 300 okénky. Práce za necelých 36 milionů korun potrvají rok. Návštěvníky hřbitova nejvíc omezí rekonstrukce v prvních 6 měsících. Doplňuje ředitelka správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
3: Neplánujeme, že by byl hřbitov úplně zavřený. Co se týče pohřbu, budeme to řešit jako při každé jiné stavbě. Tím, že to máme nahlášeno dopředu, zařídíme ze stavbou přístup k danému hrobu a samozřejmě utichnou i veškeré stavební práce, aby mohlo proběhnout pietní akt.
0: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti nevěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů. Pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
4: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
0: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova je silný provoz. Kamiony brzdí v pravém pruhu u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru. Osobním autem zastavíte jen na chvíli na 210. kilometru. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

klidné, pohodové a ještě před chvílí sluncem, ano, zase už trošku nám vychází, prozářené úterní poledne, vinšuji všem posluchačům Českého rozhlasu. Zdravím vás, stále ještě zaskakující za Ivanku z brněnského studia a těším se, že spolu prožijeme příjemnou hodinku písniček a přání, o která se částečně podělíme s vámi. Ano, ano, stačí, když zavoláte a pořad Morava krásná zem naplníte osobní gratulací. Je to příjemné. Tady je číslo 726465200. Svátek dnes slaví Jarmil. Takové zvláštní jméno. Nevím, jestli jsem se setkal někdy teď v poslední době s nějakým Jarmilem, ale mám pocit, že ne. Ale třeba se objeví někdo, kdo zavolá a popřeje. Tak předám první písemnou gratulaci, kterou mám před sebou. Prosím o přání k narozeninám pro paní Miladu Veselou z Huštěnovic. Milá teto, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko a boží požehnání. To ti přejí Majka a Pavel Remešovi. Tak to byla první gratulace. Gratulace a pojďme na písničku. Já dvě lásky mám a Nivničanka.

0: Tolik Němčančanka a přichází paní Jana z dálky, velké dálky, z velkých Losin, přímo z Lázní. Dobrý den.
1: Ano, já vás tam všechny zdravím. Teď trošku vařím na dva dny, protože já zítra se sjedu pryč po doktorech, už mě to nebaví. A potom už nastupuju do nové práce konečně, takže do prádelky.
0: Ano. Dobře, no.
1: A tak pro dobrou náladu nějaké to vínečko bílé.
0: Tak vínečko bílé si budete muset nalít Jani sama, protože já mám tady písničku vybranou už nachystanou. Tak prostě třeba vám bude chutnat. Ať se vám v té práci nové daří, ať se vám tam líbí.
1: No musím, protože už mě to doma nebaví. Už mě přítel rozčiluje, takže jako...
0: Tak radši do práce. Dobře, zvolila jste. Dobře, taky krásný den, Jani, nashledanou.
1: Tam taky, nashledanou, děkuju.
0: Ano, a zavítáme kousíček od rozhlasu, přímo do Černovic, není to daleko. Paní Maruška už čeká, dobrý den, Mařenko.
2: Dobrý den, zdravím vás, Karličku, a celý je Český rozhlas. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát dítě Bělíkové, která slaví narozeniny. Je to zpěvačka Tufaranky. Milá Dituško, my ti přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně dlouho tak krásný hlásek a stále, abys byla tak veselá, jak si to ti z celého srdce přeje. Juračkovi, Maruška a Luděk. A ještě bych chtěla popřát panu starostovi do Vysoké Studnice, kdy tam měli v neděli pojď, hraj tam galáni a ta krásnou náladu, jakou on tam udělal, to si musí vzít určitý starostové příklad. Tak to za všechno děkuji a přejeme Jurečkovi.
0: Dobře.
2: Děkuji.
0: Dobře. Maruško, hlavně, že jste byla spokojená. To je důležité. No, ale tak jako vůbec, tak to je fajn. Prostě, když prožijete hezký den a hezkou chvilku, tak těch není nikdy dost. Mějte se moc hezky a Dituško Bylíkovo vidíte, jsem ani nevěděl, že má dneska narozeniny, tak pochopitelně se připojují k přání, protože Dituška je šikovná, ta toho taky naspívala spoustu a teď se potkáváme s Tufarankou. Ať se daří, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Gratulace, dobrý den. Dnes slaví 80 let paní Dagmar Kodrlová ze Sušic. Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko. Ať máš pořád energii, na kolo i tobogány, až se směješ, ať se bavíš, ať s námi dlouho slavíš. A že slavíš 80, ti těžko někdo uvěří. Naše milá babi, děkujeme ti, co jsi pro nás udělala a co pro nás pořád děláš. Máme tě rádi. Za celou rodinu ti krásné narozeniny ze srdce přeje nejmladší dcera Dagmar. Petr Solárik, pan Karas, rodičom k svátku a Májovanka.

0: Jarmilka Soláriková a Petr Solárik zaspívali rodičům k svátku a z Nivnice se dovolala Blanka. Před chvílí hrála Nivničanka a najednou Blanička volá. Dobrý den, Blani.
1: Dobrý den, tak abych upřesnila, já volám z Korytné, ale jsem Nivničanka.
0: A jo, takhle.
1: A já bych zhodou okolností teda dneska slaví narozeniny ta nejkrásnější součást Nivničanky, a to je Petruška Borýsková, jejich zpěvačka, která teda roky se svým bratrem, který je kapelníkem, Lukáš Stojaspal, prostě tvoří to zdravé jádro celé té dechové hudby, která, jak sám dobře víte, není jenom o tom hraní, ale je to o tom všetkém okolo.
0: Tak, a říkáte Petruška to báječně, ano.
1: Ano, Petruška slaví narozeniny a já bych chtěla teda jí popřát, hlavně ať je zdravá, šťastná, ať ji těší to, co dělá, protože ona je nejenom šikovná zpěvačka, hodná maminka, určitě i manželka, ale je vzorná teda dcera pro tatínka, o kterého, nebo s kterým spolužijí.
0: Ano.
1: A ona je velice šikovná, aj to se týká kroju. Ona umí si ten svůj kroj a okolo ty kroje samozřejmě aj pro dcerušku a pro všechny poprat, povyšívat, podělat.
0: Obstart,
1: takže je hrozně zručná, nebo šikovná, nebo abych to neřekla, to je také hrozné spojení, hrozně šikovná, ona je velmi šikovná.
0: Moc, ano, tak.
1: Tak hlavně, ať jí pán Bůh dává zdraví, štěstí a boží požehnání. A určitě toto přání je za všetkým, jak muzikanty, tak její posluchače, tak všetky, kdo ji znají, protože je to opravdu usměvavá, mladá, krásná žena. Hodně štěstí a vám děkuju za to, že jste mě poslechl.
0: Blani, děkujeme mockrát a taky se pochopitelně přidáváme jménem všech muzikantů a jménem všech posluchačů k gratulaci zpěvačky, která nám dělá radost a potěšeníčko. Tak ať se vám daří, hezky jste to dělala, hezky jste to řekla.
1: Tak děkuju aj vám a jak se říká, pěkný den přeju všem.
0: Ano, a my vám taky, naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou.
0: A Blaničku vystřídá pan Zdeněk. Zdení z Bulhar, dobrý den, slyšíme se.
2: Dobrý den, pane Regner, zdravím vás ze studiu a všechny posluchače. Dnes se dožívá 80 let pan Milan Paták z Bulhar. Chtěl bych mu za jeho manželku Anežku Patákovou a všechny kamarády, co ho máme rádi, popřát hodně štěstíčka, hlavně zdravíčka do dalších let a božího požehnání. A ať se mu splní všechno, co si přeje.
0: Dobře.
2: Děkuji vám.
0: Ano.
2: Zahrajte mu nějakou pěknou písničku.
0: Máme to nachystáno.
2: Pěkný den.
0: Taky děkujeme. Ano. Mějte se moc hezky.
2: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou, ano. Gratulace, nebo spíš pozdrav jen tak o zahrání písničky, jen tak pro radost a potěšení panu Josefu Váňovi Kopečkovi ze Slopného. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání od Vlasty ze Zádveřic a Věrky ze Želechovic. To přejeme všem. Ano, taková gratulace a pozdravení. Manželé Kameníkovi, autoři písně Marné čekání v podání Dubňanky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tolik Dubňanka, která vlastně v neděli od 13.30 pořádá festival v Dolních Dubňanech. Kromě Dubňanky tak ještě tam bude Straňanka, budou tam muzikanti z Jižních Čech a Mistříňanka, takže silné obsazení v neděli. To jenom tak pro zajímavost. Anička ze Slopného, dobrý den, Aničko.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a přeju vám příjemný a krásný den. Já bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří mě včera přáli k narozeninám, jak přes telefon, SMS-kama přání a také i přes váš rozhlas osobně. Všem bylo jich strašně moc, nemůžu to ani spočítat. A také bych jim chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně to zdraví trochu, ale mě to tady kolísá, tak všechným, ať se to daří a strašně moc veliký dík. A také bych chtěla pozdravit důstojného otce Jana Můčku do Strážnice, také mu přeju taky hodně zdravíčka. A také jste teďka přáli Joškovi Váňovém, Kopečkovém ze Slopného, je to tam skoro na dálku soused, měli jsme tam záhumenku, tak bych mu taky chtěla popřát hodně zdravíčka. Dobře se známe, děkuji vám strašně
0: Aničko.
1: Moc.
0: Aničko, jenom prosím pěkně, a zvládnete ještě gratulaci od dvou chlapů tady z rozhlasu?
1: Tož samozřejmě.
0: Tož my vám přejeme. My vám přejeme všechno dobré. Zdraví, štěstí, lásku, jak tady vysíláme společně, ano?
1: Ano, však právě, no. Už jsem sice sama, ale mám rodinu, takže jako je to tak, je to fajn, no, už dobře. Nedá se svítit. Roky nám přibývají a mám dvě krásné sedmičky, takže doufejme, že to přinese štěstí.
0: Ano.
1: A zdraví, hlavně to zdraví.
0: Přesně
1: nic
0: tak.
1: Jiného nepotřebuje člověk, ano.
0: Hezký den, nashledanou.
1: A mějte se hezky, nashledanou, velký dík.
0: Prakšice Gustík Vlk, dobrý den, Gustave, ahoj.
2: Dobrý odpoledne, Karlíčku, zdravím všechny posluchače. Říkal, že nemáš nějakého Jarmila, já znám nějakého Jarmila, já jsem Vlk, ale Vlčka z Uherského Brodu, který dneska i slaví svátek. Potom dál bych chtěl popřát Pavlovi Kovářovi a jeho Libě Kovářové, kteří budou slavit 65. narozeniny, a také Pavlík svůj svátek. Oni jsou narození při sobě, takže on vždycky říká, my už jsme se viděli v porodnici. Potom bych chtěl popřát Pavlíkovi Kadočkovi z Prakšic, který bude slavit také svoje narozeniny a svátek. A pak bych chtěl ještě pozdravit důstojného pána Františka Krále do Blatnice pod Antoníčkem, kde ho čeká velká pouť antonínská, aby to dobře zvládl, a také Martina Bejčka, pana faráře.
0: Ano, ano,
2: takže
0: ano.
2: Všichni zdravím a přeju hlavně boží požehnání a ochranu Panny Marie.
0: Gustíku, děkujeme.
2: A ještě moje sousedka naproti, Marie Brajzová, bude slavit tento týden 70, tak jí přeju také hodně zdraví a pohodu.
0: Dobře. Gustíku, děkujeme. Děkujeme i za to Jarmila. A mezi tím se objevil jeden e-mail a já budu pokračovat. Měj se hezky, ahoj.
2: Ano, ahoj.
0: Tak Jarda Wolf, ten píšem. Milý Jarmile, ano, pro Jarmila Páleníka z Morkůvek. Takže vidíte, další Jarmil. K tvému svátku ti přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, mnoho sil do našich let. Ať se ti v práci daří, ať máš kolem sebe dobré přátelé, pohodu v rodině a úsměvu každý den. No a Jarda ještě píše taky Mírovi Žváčkovi z Otrokovic, taky přeje hodně zdraví, štěstí, pohody, a ti tuba stále krásně zní, muzika rozdává radost tobě i posluchačům a v kapele panuje dobrá nálada, ať máš kolem sebe skvělé přátelé, mnoho krásných vystoupení a splní se ti vše, co si přeješ. A do třetice byla Lituško, a je to jasné, pro Ditu Bilíkovou z Dolních Bojanovic. Přeji ti pevné zdraví, štěstí, spokojenost, mnoho krásných chvil v osobním životě i na pódiu, a ti zpívání dělá radost, publikum odměňuje tvůj krásný hlas potleskem, kapela ti přináší jen samé příjemné zážitky, ať se ti splní všechna přání, každý den je naplněn úsměvem a pohodou, vše nejlepší k narozeninám. Jarda Wolf. Písnička Na poštorské věži, Joška Černý, Anička Zlomková, cymbalová muzika Grácia, kterou řídil při nahrávce Aleš Smutný.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Tolik upoutávky a zdravíme Naďu do Velkých Pavlovic. Naďi, dobrý den.
4: Dobrý den, Karličku, já vás ještě jednou zdravím a Český rozhlas Brno a všechny posluchače. Ve čtvrtek oslaví své narozeniny paní Františka Opršťálová z Velkých Pavlovic. Přejeme jí hodně štěstíčka, lásky, pohody a hlavně zdravíčko, to jí přejí Naďa a Slávek z Velkých Pavlovic. A ještě bych, Karličku, prosila, ano, pozdravovala bych paní Ivanku Slabáko.
3: No jejda.
4: Jo, už jsem mu dlouho neslyšela, já jsem ani nevěděla, že je nemocná, nebo že měla.
3: No, ona si udělala takový trošičku volno, no, prostě se tak necítila, ano. Tak říkala, prosím tě, zaskoč za mě, jo.
4: Ano, tak hodnej Karlíček, já to říkám furt. A tak ještě jednou, zdravím všechny Pavlovčáky, děkuju moc. Děkuji za prostor a někdy zase naschledanou.
3: Nadí, naschledanou, naslyšenou, třeba naviděnou, ano.
4: Ano, určitě.
3: Alenka Boleradice, Centrum
5: dobrý
3: divadla
5: den,
3: kultury.
5: Den, já vás tam všechny zdravím. A včera měla narozeniny paní Bohumila Novotná z Boleradic. Je to k motřenka mých synů, tak bych jí chtěla popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a ať se jí všechno daří. To jí přeje teda taky kmotřenka, protože já zase jsem kmotřenka jejich dětí.
3: Navzájem, ano, to se takhle kombinuje, ano, krásně. Ano, já půjdu za kmotru, ale ty půjdeš za kmotru zase mým dětem. To tak bývá, ano, často v rodině. Ali, na čem jste byla, na jakém divadle jste byla Boleradicích naposledy?
5: Ježišmane. Já už chodím o dvou berlích, tak já už se nikam nedostanu.
3: Už se vám nechce, já nikam.
5: Už nikam nemůžu. No. Je to blbý.
3: A tak třeba někdy dostanete chuť, že vás tam někdo doveze a dovede. To tak to bývá. Protože tam je to divadelko je moc hezký, krásný, opravdu centrum.
5: Já jsem chodívala na divadlo, já jsem chodívala na všechno. Ale říkám, teďka už... A je tam hodně schodů, takže prostě.
3: No prostě, ano, dobře. Dobře, nezlobíte se, že jsem takový zvědavý, Ali.
5: Ne, nezlobím.
3: Musíme aspoň trošku splknout, že, když se to dá. Ano. Tak se mějte moc hezky, Ali, naschledanou.
5: Děkuji vám, naschledanou.
3: No a pozdravíme zasloužilé hasiče, protože aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje opět nezapomíná na své bývalé členy, kterými jsou pánové, jež slaví dnes narozeniny. Emil Ochrana z Velká Routka, Rudolf Pisařík, Hrájec Jestřebí a Miroslav Štěpaník z Drnolce. Pánové, chlapi, hasiči, šikovní, tak vám přejeme samozřejmě jménem posluchačů taky všechno dobré, štěstí, zdraví, pohodičku, prostě takový ten klidek a musíte být rádi, že tedy že ten aktiv jihomoravských hasičů, že na vás nezapomíná. To je určitě od nich velmi milé. Písničku, kterou si teď poslechnete, zahraje Sivická kapela, Miloš Procházka, Láďa Salčák, Maloval maléř.

se Sivickou kapelou nám zaspěla Věruška Blahová, Jaroslav Tauber. Dovolala se Liduška z Moravského Krumlova. Liduško, vítám ve vysílání vás. Dobrý den.

0: chvíli zazní písnička, která má takový krásný název a týká se nás všech dříve narozených. Tak mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Pavla Zlechov, Pavli, dobrý den.
2: Dobrý, já vás zdravím, taky všechny posluchače, a je vás tam ve studiu, a je toho mistra, co nám pouští krásné písničky, protože je dnes 2. června a to se narodila naše švagrová paní Zdenka Petráková ze Starého Města. Tak po vašich vlnách bychom ji chtěli popřát nejvíce zdraví, zdravíčko, taky štěstí, spokojenosti a ať se jí daří v životě. Přáníčko jí posílá celá rodina, syn Radek s rodinou, syn Ivoš s rodinou a ostatní se připojují. A chtěla bych ještě moc pozdravit paní Zitu Dojevíčka a paní Květu Uhlířovou do Starého Města. Děkuji vám moc krát a mějte se pěkně. Nashledanou.
0: Nashledanou, Pavlí, nashledanou. Tak písnička. Karel Vacek, Nikdy se nevrátí, pohádka mládí, Pepíček Opelt, Ivanka Brožová zpívají.

Ano, z Herste Petra Finka. A chtěl bych dodat jen takovou poznámečku, jak zpíval Joška Černý s Aničkou Zlomkovou, tak samozřejmě ten duet ještě zpívala Maruška

0: Salajková, to jenom tak pro zajímavost, co nám tady naskočilo. Tak, nikdo se nedovolal, ale pozor, je tady telefonát. Dobrý den, Karel Hegner, s kým pak hovořím, jste přímo ve vysílání už.
1: Tady je Zdeněk z Mutěnic.
0: Zdeněk z Mutěnice, jo, Zdeni, píšu si, no.
1: A chtěl bych popřát, včera se nedoval, tak bych chtěl popřát naší tetě, paní Marii Šlapetové do Jihlavy, která včera měla narozeniny, a to jí přeje Zdenda, Luboš, brácha a švagrová Emilka. A jí to chodí, ať se jí spraví ty nohy, ať ty hulky zahodí a přijede, jak jste říkal, že chce ta paní zahrát to vínečko bílé, aha, tak ať si to vínečko bílé dojede k nám do Mutěnic, tady ho máme dost.
0: Tak to je upřímná pozvánka, to je nádhera. Ano, ano, já věřím, že tam by se to vínka našlo hodně a v celém tom okolí bohatém ještě víc. Zdeni, děkujeme, mějte se krásně a zase někdy příště, ať se daří. Jo, nashledanou.
1: Naschle.
0: Mám tady takovou upoutávečku v hudební Pavlovice Václava Drábka. V sobotu, pozor, ano, 6. června ve 14 hodin zahájení, a jen tak pro zajímavost, orchestr dechový Hana Přerov a pohybový kroužek, folklorní soubor, Leo Express, Holoubková mozeka, Kolárovičanka, Moravská veselka, večer Mistříňanka, prostě taneční zábava, krásné pozvání, Pavlovice u Přerova ve 14 hodin v sobotu. Písnička, honem se podívám, Zaleď holůbečku, Miloš Procházka, Láďa Salčák a Dubravanka.

Zubra Mankou zpěla Jana Hyšáková a Zeňka Karbusová. A teď, pokud se nemýlím, zítra se bude hodně gratulovat Toníkovi Pavlušovi, protože pokud jsem se dobře díval, tak má zítra narozeniny, doufám, že jsem se nespletl. Tak já už teď předbíhám, protože, jak říkám, zítra to bude určitě spousta gratulací, takže Toníku, jestli je to tak a je to pravda, tak všechno dobré, především zdraví a velké poděkování za všechny ty nádherné chvíle, které mistři Janku, kterou si kdysi založil se svým bratrem, tak která nadělala spoustu radosti, tak teď si poslechneme aspoň jednu kratičkou U té boží muky.

A hned Jarda tady hodil e-mail, jak se říká. Ano, Kájo, je to pravda, zítra má narozeniny Antonín Pavluš. Tak jsme se trefili. Krásný. Tak ještě navíde jedna kratičká písnička. Slavik Smíšovský, Standa Pěnčík. Vinařinka v podání Vinařinky.

Vinařinka vyhrává. Já se ještě jednou vracím, jestli poslouchá Toník Pavlu Štoníku. Já vím, že jsi posluchač náš a určitě si zasloužíš gratulaci už dnes, jak jsem říkal, zítra to bude a pozítří taky prostě. Hodně z toho pro muziku udělal a stále děláš a pořád to takhle vnímáš a ten odkaz, že o kapely a jednak taky i festivalu v Ratiškovicích, který bude v polovině července, tak to je další tvoje krásné dílo. Budeme se loučit, já ještě tady městí Trostkotovice, na Babské hory vás zve v sobotu od 16 hodin, kdo máte čas a máte chuť si tam zajet, areálu za Hasičkou budou hrát dechová hudba Hornobojani. No a teď už se pomaličku budeme loučit. Věřím, že prožijete krásné a příjemné odpoledne, protože sluníčko občas nějaký ten mráček tady v Brně, tak pokud je u vás lépe, anebo hůře, tak pozor. Ale jsme rádi samozřejmě, že přišel ten deštíček, kýžený deštíček, který ovlažil všechen ten vzduch a prostě hned se to zazelenalo daleko lépe. V 18 hodin se těším na setkání s vámi a teď ještě nám zahraje Hanačka skladbu Františka Jeřábka. Kasiopea, krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Staticky narušený panelák v Krásného ulici v Brně zatím židenická radnice nesmí nechat zbourat. V Blansku pokračuje budování nové lávky přes řeku Svitavu. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce do systému Drost. A odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Brněnští radní nedali souhlas k demolici staticky narušeného paneláku v Krásného ulici na Julianovském sídlišti. O možnost zbourat ho požádala městská část Židenice loni na podzim. V místě chce postavit nové bytové domy. Radní Brna požadují, aby vedení čtvrti doplnilo některé podklady, včetně přesné ceny chystané výstavby, říká nezávislý židenický starosta Petr Kunc.
3: Máme vypracovanou objemovou studii. Z objemové studie se dá pouze odhadnout podle kubíkové ceny, jaké budou budoucí náklady, ale je technicky naprosto vyloučeno dát přesnou cenu. Nicméně uděláme maximum pro to, abychom městu tyto podklady doplnili a mohli začít realizovat projekt pro demolici a projekt pro výstavbu nových městských bytů.
1: Dům v Krásného ulici je kvůli problémům se statikou několik let prázdný. Podobné konstrukční vady mají i dva sousední paneláky. Židenická radnice plánuje místo nich postavit 6 bytových domů. Chodci nebo třeba cyklisté za pár týdnů využijí novou lávku přes řeku Svitavu v Blansku. Dělníci pokračují v její výstavbě. Momentálně osadili kovovou konstrukci. Mostek bude stát 16 milionů korun. Mluvčí města Pavla Komárková popisuje, kde přesně vzniká.
4: Spojí sportovní ostrov s protějším břehem řeky Svitavy, kde leží obchodní centrum Poříčí. Ta lávka bude dlouhá 37 metrů a hotová by měla být letos v létě.
1: Ústavní soud odmítl stížnost firmy PBS Energo na rozhodnutí britské justice. Firma z Velké Bíteše na Žďársku proto musí zahraničním partnerům zaplatit více než 500 miliardy korun. Britská soudkyně tak rozhodla ve sporu kolem zmařené výstavby elektrárny na biomasu. Ta měla vyrůst na severu Walesu. Česká firma žádala ústavní soud, aby britský verdikt neuznal. Z odůvodnění českého soudu ale vyplývá, že stížnost nebyla opodstatněná. Soudci v dokumentu ale konstatovali, že odškodnění 600 milionů korun plus úroky a další náklady jsou vysoké. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem.
2: Počasí.
1: Odpoledne na jihu Moravy čekáme polojasno nebo až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz ve Starém městě na Uherskohradisku v Brněnské ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve Snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
6: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý,
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná. Já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu. A já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let. Budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně ano začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos, a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořad Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si, tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva, a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co za tím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali a jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je prostě ne. Doba je minula, doba je jinde.
1: Už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po
1: ano.
0: mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak, přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dá.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř svůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já. A bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv. No a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem, takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco
0: jo,
1: takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože
0: ano.
1: Zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš

0: Ne úplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: Musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože je to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě
0: na
1: roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhletom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moje rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm a tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Já moc přišla, už jsi léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: S prevencí ekologických havárií na novomlýnských nádržích pomůžou nové sondy. Organizátoři závodu MotoGP v Brně zvýhodní děti novými typy vstupenek. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsuší od roku 1961. A počasí odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuly desítky tun ryb, pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
2: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
0: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod. Letošní závody MotoGP v Brně chtějí organizátoři více otevřít mladým divákům. Spustili proto prodej zvýhodněných vstupenek pro děti. K dispozici mají nově třeba jednodenní páteční vstupenky, které dětem do 14 let umožní bezplatný vstup na přírodní tribuny, přibližuje mluvčí Autodromu Brno Petr Boháč.
3: Druhá větev tohoto programu jsou nedělní vstupenky přímo na sedadlové tribuny, kde děti do 14 let mají vstup pouze za 500 korun a některé sedadlové tribuny jsme zlevnili i pro dospělé právě za účelem zpřístupnění závodu pro ještě širší veřejnost.
0: Část výtěžku z těchto vstupenek podle Boháče půjde na kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Velká cena silničních motocyklů se na Masarykově okruhu jede od 19. do 21. června. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsuší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná, chudá na sníh. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900, to je o 42% víc než loni a zároveň více než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno nebo až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Vane slabý, proměnlivý vítr jihovýchodní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru hlásíte kolonu. Táhne se do zúžení na kilometr 196, tam chystají odtah porouchaného kamionu. Jede se jen levým pruhem a stoupá taky zdržení pro osobní auta. Teď je to celé asi na 40 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré červnové odpoledne přeji, vážení přátelé. Teď už opravdu měsíc červen. Květen je za námi, před námi ten měsíc, ve kterém budou nejdelší dny a nejkratší noci. Je druhého a svátek mají všichni Jarmilové. To jen připomínám pro ty z vás, kteří ke svým rozhlasovým přijímačům správně naladěným na vysílání Českého rozhlasu Brno přišli o něco později. Mí kolegové to už několikrát zmínili, takže jsem jenom tím asi tak 68. v řadě. Všecko nejlepší, milí nositelé tohoto jména, ale možná máte narozeniny. I vám přeju zdraví, štěstí a lásku. A k 2. červnu bych měl ještě dalších pár výročí. Dívám se na stránku Wikipedie a raději nebudu odečítat, ale bylo to 2. června 1358, kdy moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský potvrdil Brnu všechna privilegia udělená předchozími panovníky. 2. června 1896, takže se dá tvrdit, že už 130 let existuje rádio, získal Guglielmo Marconi patent pro svůj tehdy nejnovější vynález, tedy rádio. No a v roce 1953 v tento den byla korunována královnou Alžběta II. Já vám přeju krásné odpoledne a nabízím písničky, které nestárnou, pozvánku na výlet, podrobné informace o počasí už za chvíli s Petrem Hruškou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. No a možná ještě jednu vzpomínku na začátek. Dnes by měl 85 let bubeník Rolling Stones, Charlie Watts. Není s námi už 5 let, ale připomenout si tohohle bracha opravdu stojí za to. Byl dobrý. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Za pár chvíl bude 14:15, posloucháte Český rozhlas Brno a já vám přeju dobré odpoledne u mikrofonu Borek Kapitánček. Za chvilku uslyšíte hlas Petra Hrušky, meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který vám poví, jak máme, tedy jaké počasí máme a co nás čeká v dohledných dnech. Já jenom řeknu, nejdřív ale přivítám Petra. Dobré odpoledne, Petře.
2: Dobrý den.
1: Já ale řeknu ještě jednu věc, že tím, co o čem zpívala Enya o té karibské modři, to moc netrefila. Je tam i hodně bílých odstínů teď nad Brnem. Jaký máme aktuální stav počasí?
2: Ano, většinou polojasná obloha, sem tam oblačná a vyskytuje sa nám i vysoká oblačnosť a je taká priesvitná, tá práve spôsobuje ten bielý povlak a k tomu máme ešte aj kupovitú oblačnosť, takže je to také celkom rôznorodé, zrážky žiadne, teploty väčšinou dosahujú 22 až 26 stupňov Celzia, vo vyšších polohách, napríklad na Drahanskej vrchovine, tam je okolo 20 alebo 19 stupňov, no a fúka nám slabý, premenlivý alebo niekde mierny juhovýchodný.
1: Z té oblačnosti, ktorú ste také zmínil, se během odpoledne nieco vyvine. Bude pršet? Čekají nás srážky?
2: Dneska zrážky ešte nečakáme.
1: A co nás čeká na večer? Jaké počasí bude v noci?
2: Zo začiatku skôr ešte menej oblačnosti, ale potom v priebehu noci od juhozápadu postupne čakáme zamračené počasie a v priebehu noci sa bude zvyšovať pravdepodobnosť na zrážky. Častejšie sa začne postupne vyskytovať dážď alebo prehánky. Lokálne sa môžu objaviť i búrky. Na niektorých miestach tie lokálne prehánky môžu byť i také intenzívnejšie. Minimá 16 až 13 stupňov Celzia a vietor mierny juhovýchodný, ktorý sa začne k ránu meniť na západný.
1: Dovolil bych si označit to aktuální počasí jako počasí na horské dráze. Dnes ještě vidíme sluníčko, zítra nás čeká, aspoň podle toho, co jste říkal o noci, nějaká ta srážka, sem tam možná bouřka. Co zítra přes den?
2: Zajtra, áno, bude to také zamračené, chladnejšie počasie a mali by sa vyskytovať i zrážky, zamračené počasie, hlavne v prvej časti dňa. A tam vysoká pravdepodobnosť dažďa, prípadne prehánok, výnimočne by sa mohla objaviť i búrka. Potom okolo poludnia tie zrážky budú slabnúť a skôr sa to bude meniť len na také lokálne prehánky a hlavne k večeru čiastočne sa môže i pretrhávať oblačnosť. O niečo dlhšie sa slabšie občasné zrážky môžu vyskytovať na juhovýchode kraja. Najvyššie teploty 16 až 19 stupňov a vietor mierny južných smerov, ale to len krátko zo začiatku dňa. Už behom rána sa potom bude meniť na západný až severozápadný a popoludní bude slabnúť.
1: Taková by měla být středa s datem 3. června, ale já k ní ještě přidám další důležité informace pro ty z vás, kteří vstávají společně s východem slunce třeba. Zítra vyjde v Brně sluníčko ve 4 hodiny a 51 minutu. Západ nastane ve 20 hodin a 53 minuty středoevropského letního času a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. A v ty další dny budeme pokračovat v té horské dráze, jak bude ve čtvrtek a v pátek.
2: Áno, bude to celkom zaujímavý týždeň, pretože stále sa budú striedať krajšie a teplejšie dni s tými chladnejšími a zrážkovejšími, takže štvrtok zase by malo byť krajšie počasie, celkom slnečno, v podstate bez zrážok a maxima 22 až 26 stupňov, potom v piatok zase to chladnejšie a na viacerých miestach by malo pršať a maxima len 16 až 20 stupňov a v sobotu potom zase by malo byť krajšie a teplejšie počasie.
1: Dalo by se říct pestrá paleta nikoli rytmu a melodií, ale různých meteorologických jevů. Děkuji vám za informace, Petře, a zdravím všechny vaše kolegy i vás do brněnské pobočky ČHMU. Díky, naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: 47 let nás dělí od chvíle, kdy tahle písnička poprvé zazněla v éteru a kdy se vlastně dostala i na tehdy gramofonové desky. No, to ještě nebyla CDčka ani. Tedy Supertramp a jejich Breakfast in America, ovšem trošku jinak od Marie Rotrové, Ty jsi tam, já jsem tu. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek a rád bych vás pozval i k naší další reportáži. Když už jsem tedy říkal, jak dlouho je to od chvíle, kdy jsme poprvé slyšeli Breakfast in America, tak to bude trvat už jenom pár minut, co vás vezmu k vodě, ale trošku vážněji. Znečištění fosforem i klimatická změna zlepšují podmínky pro sinice ve vodních nádržích. Jak s takovým znečištěním lépe bojovat, přiblížila dnešní odborná konference vodohospodářů v Mikulově. A detaily probereme už za chvíli s naším kolegou reportérem, který o tom ví hodně. On tam vlastně byl také, účastnil se, Šimon Franz. Za chvíli dostane slovo. Podobně jako Eda Štatlař. Ale teď bych vás ještě rád pozval na dvě místa, kde by se vám mohlo líbit. Jinými slovy? Dvě pozvánky na 6. červen jsou právě připraveny. Ta první je pozvánkou do Moravan u Kyjova. Ženský pěvecký sbor Moravianky z Moravan u Kyjova totiž pořádá tuhle sobotu od 14 hodin 30 minut za kulturním domem v Moravanech u Kyjova koláčkové zpívání. Je to setkání ženských sborů z různých regionů Slovácka a čeká vás odpoledne plné pohody a písniček. Navíc bude zdarma připravena ochutnávka výtvorů místních i přespolních hospodyněk. A během akce můžete ochutnávat vína od místních vinařů. Já bych řekl, že to bude hezká akce. V sobotu 6. června vás čeká koláčkové zpívání. A nebo... To je další věc, která vás možná potká, když jsme byli tak u toho vína, ono se to docela hodí, anebo zavítáte na už 3. ročník nezapomenutelné události do Slatiny, tedy do Slatiny v Brně na Přemyslovo náměstí. Čeká vás tam prezentace moravských vinařství, degustace, něco k zakousnutí a děti, ale vlastně i dospělé, klidně malování na obličej. Přijďte si užít pohodové odpoledne plné moravských vín, hudby, dobrého jídla a letní atmosféry na slatinské nevinné slavnosti v Brně Slatině. Přemyslovo náměstí tuto sobotu od 13 do 22 hodin. Skvělí vinaři, kulturní program, namátkou vybírám vystoupení Elvise Presleyho, ovšem je to Radek Zicha, který bude zpívat jeho písničky, no anebo třeba Oldies Party z 90. let. Za chviličku, jak jsem říkal, půjdeme v uvozovkách k vodě. Teď je čas pro Edu.
1: Edův zvonek.
2: Dneska jeden, který má sajtna od Evuše, květoňový. To tak naklape stařka do Domášova a ševelí. Co bys na to hokl, kdyby jsem zaválela ve sportce?
3: No, šábli by jsme se a já by jsem se s nějakou mladou debrecinko nakvindoval do echt fajnovýho kéru echt daleko.
2: Tak to je v okeju. Ve sportce jsem zaválela kilčo. Tady máš 5 pětek a vysmahni.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tatlař by houkl, to jste si betálně zakolčili. Já říkám možná, že vás tahle písnička Michala Tučného, i když jsem taky tatlař, ano, taky trošku rozpohybovala. Ale teď se můžeme zase usadit a něco si poslechnout v našem dobrém odpoledni. Jak efektivněji bojovat proti znečištění řek a vodních nádrží? Právě to teď řeší vodohospodáři a jiní experti na konferenci v Mikulově. Věnují se klimatickým vlivům i fosforu, což v kombinaci s vysokými teplotami způsobuje značné riziko třeba pro ryby. Jaké? To teď probereme s redaktorem Šimonem Francem, který se konference také účastnil. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Šimone, vysvětleme, nebo ty vysvětli na začátek, jaké má fosfor dopady na vodní toky a nádrže?
1: Jeho nadbytek ve vodě způsobuje takzvanou eutrofizaci, tedy masivní rozvoj sinic, které spotřebovávají velké množství kyslíku. Tím způsobují nerovnováhu systému a může docházet třeba k úhynu ryb. Míru znečištění určují limity stanovené zákonem. V povodí Moravy je překračuje asi polovina měřených míst, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
2: Ale tady to nařízení vlády je poměrně mírné, pokud bychom uvažovali opravdu o tom, jestli ta voda je čistá a bezpečná z hlediska třeba koupání, z hlediska rozvoje sinic, tak těch vyhovujících profilů je v podstatě asi jenom 10%.
1: Většina fosforu se do řek dostává z měst, obcí a domácností. Část taky z polí, kde se fosfor využívá třeba k hnojení, i když v posledních dekádách se množství fosforu z polí podle vodohospodářů snížilo.
0: Zmínil jsem i vliv změny klimatu. Jak s tím souvisí?
1: Zásadně. Zvyšující se průměrné teploty znamenají, že se v přírodě spotřebovává víc vody. Zároveň tím dříve nastupuje jaro a s tím i vegetační období rostlin. Takže vodu potřebují k rozvoji čím dál dřív. Co se ale nemění, je produkce odpadních vod s látkami, jako je zmíněný fosfor, upozorňuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tuma.
3: To způsobuje to, že samočistící schopnosti toku nestačí to znečištění odbourat a dalším faktorem jsou živiny. Nedostatečně odstraněny živiny z odpadních vod, které způsobují a startují eutrofizaci, masové rozvoje sinic a nastávají po odumírání této biomasy kolapsy systému, havárie.
1: Podobnou příčinu měl i loňský masivní úhyn ryb na řece Dyji, respektive v jedné z novomlýnských nádrží. Právě kvůli vysoké koncentraci fosforu z odpadních vod a nízkému průtoku došlo k už zmíněné eutrofizaci. Rozvinuly se sinice, které se následně rozložily. Tím se výrazně snížilo množství kyslíku ve vodě a ryby uhynuly.
0: Dá se takovým haváriím předcházet?
1: Částečně ano. Podle Antonína Tumy je důležité důsledné sledování stavu třeba ve vodních nádržích. Letos poprvé vodohospodářům na Nových Mlýnech pomáhají speciální přístroje, které mají včas upozornit na možné problémy a pomoct s dalším postupem, doplňuje Tuma.
3: V letošním roce od 15. května jsme rozšířili velmi podrobně monitoring, máme sondy, které jsou přesné, přenáší online data a budeme se snažit, pokud to bude možné, v rámci manipulace vyloučit stav, který by byl horší.
1: Zároveň je podle vodohospodářů nutné také odstraňování fosforu v čistírnách odpadních vod, které v současnosti fosfor nezadržují dostatečně. Své ale můžou udělat taky lidi v domácnostech třeba snížením využívaných produktů s fosfáty, jako jsou prací prostředky nebo prášky do myčky. Těch lidé podle Tumy používají víc, než je potřeba.
0: Jaká jsou podle vodohospodářů největší rizika znečištění povrchových vod, co způsobují a jak proti nim bojovat, jsme v našem dobrém odpoledni probrali s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, zdravím do Mikulova a přeju dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin a 38 minut a máme 2. června a je to jen pár dnů, no nedávno, řeknu to takhle, nedávno se Hana Varmužová z Klubu českých turistů vydala na návštěvu za svou přítelkyní. A jako správná turistka i z této cesty sestavila pozvánku na výlet. Za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno uslyšíte.
4: Český rozhlas Brno, písně.

0: Psy na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
4: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, milí turisté, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Je čas pozvat vás na výlet. A tohle za mě všechno udělá Hana Varmužová z Klubu českých turistů. Dobré odpoledne i vám, Hanko.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: Ta procházka, na kterou chcete pozvat, bude zřejmě kratší. V těchto horkých dnech jsme dřív unavení, že jo?
1: Bude kratší i vzhledem k tomu, že pojedeme na jih od Brna, pojedeme i kousek od Pohořelic do obce, která se jmenuje Vlasatice. Tu obec mám velmi ráda, protože tam žije moje báječná kamarádka Petra. Teď slavila narozeniny, tak jsem tam byla znovu na návštěvě a pozvu posluchače na takovou krátkou vycházku polními cestami. Ono se tak zdánlivě zdá, že tam není nic zajímavého, nevedou tam značené turistické cesty, ale jsou tam hezké polní cesty, takže doporučuji autobusem dojet až na zastávku, která se jmenuje Troskotovická, rozhlédnout se, a když za střechami chalup uvidíte les nebo vzrostlé stromy, tak se

0: vydejte tím směrem. A dojdete k něčemu, čemu mapa říká Troskotovický lesík a podle mě je to takový širší pás stromů. Ale je to hezké místo. Ze začátku je pár panelů, taková panelová cesta, která přejde v polní cestu, která najednou zatáčí a prochází tady tím lesíkem a octnete se na břehu krásného rybníka. To je Troskotovický dolní rybník, je to přírodní památka, stojí za to si tam sednout na hráz a chvilku poslouchat vodní ptactvo, protože tam se chrání vodní ptactvo. Je tam hodně rákosí, takže tam hnízdí husa velká a chřástal tuším a já ty ptáky příliš neznám, ale jak oni štěbetají, tak je to velmi pěkné. Ten rybník je veliký, má skoro 20 hektarů, takže tam určitě se zastavit a zaposlouchat se a pak se kousíček vrátit a vydat se pode větrolamu nahoru do kopce. No kopce, ono to má něco málo přes 200 metrů, je to takový brdeček, ale vystoupáte a najednou se před vámi otevře panoráma Pálavy a máte ji jako na dosah a je to strašně hezké výhledové místo. No až se dostatečně pokocháte Pálavou, tak se otočíte směrem k vesnici a polní cestou se vrátíte do Vlasatic ke hřbitovu. Ale to vás čekají ještě další zajímavosti, protože ve Vlasaticích mají zámek. Ten zámek byl původně tvrzí, potom patřil Dietrichsteinům, ti tam měli jako panské úředníky, potom dlouho sloužil samozřejmě jednotnému zemědělskému družstvu, v současné době v soukromých rukách, není přístupný, ale je opravený, je to pěkná stavba a nedaleko odtud je rybník a ten rybník se mi velmi líbí. Jmenuje se Šlojíř a vlasatičtí jeho okolí nádherně upravili. Je tam vysečená tráva, jsou tam lavičky, odpadkové koše, vrbičky. Je to takové místo pro piknik, pro posezení. A abych teda řekla ještě jednu zajímavost o Vlasaticích, tak kdybyste došli k budově obecního úřadu a podívali se nahoru, tak mají komín a na komíně mají velké čapí hnízdo a zrovna v době mé návštěvy teď nedávno tam byly čápy a bylo to hezké pozorovat.
1: Touhle aktualitkou uzavřela Hana Varmužová svoji dnešní pozvánku na výlet do Vlasatic. Vydejte se tam a nebudete zklamaní. Hanko, děkuji vám za návštěvu ve studiu.
0: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

Je to dlouhých 65 let, co tuhle písničku zpíval Elvis Presley. Byla na jeho albu Blue Hawaii v roce 1961. O něco později, byl to rok 1993, oživili UB40, které jste právě slyšeli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno. Pokud vám z něj něco uteklo, no tak vězte, že v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz si můžete naše nejen odpolední vysílání připomenout. Ale teď připomínám další důležitou věc, chystají se zprávy a co na dnešní večer chystá fotbalová zbrojovka v Měnině u Brna, to vám už za chvíli poví David Hasman. Čerstvá zpravodajská relace začíná za necelé 4 minuty. Teď písnička Viany Bartošové, Dotek lásky, těsně předtím, než začne druhá hodina dobrého odpoledne i s Trefou u mikrofonu Borek. Dobré odpoledne.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jižní Moravě klesají počty nakažených žloutenkou. Epidemie ale přetrvává. Fotbalová zbrojovka chystá v Měníně u Brna akademii. Návrh představí místním. Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 má stačit mobilní telefon. A zítra čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Jihomoravském kraji v květnu přibylo 33 zjištěných nákaz žloutenkou typu A. Hygienici od začátku roku evidují 368 případů. Počty nově nakažených posledních několik měsíců klesají. Stále však přetrvává žloutenková epidemie. Hygienici apelují na dodržování preventivních opatření, hlavně na hygienu rukou. Podle epidemioložky Renaty Čupek se žloutenka objevuje často ve školních kolektivech.
2: Ta opatření se vztahují primárně bezprostředně k tomu konkrétnímu školnímu kolektivu, ale jsou i situace, kdy dochází třeba k různým spojováním tříd. Někdy to bývají učitelé, pedagogové, takže tam nám to samozřejmě pak ještě ty počty narůstají.
0: Klub Zbrojovka Brno chce v Měníně na Židlochovicku vybudovat fotbalovou akademii. Záměr dnes večer zástupci klubu představí v měnínském obecním sále místním obyvatelům. Projekt má za cíl sjednotit na jedno místo sportovní i organizační zázemí klubu. Teď je roztříštěné po celém Brně.
3: Projekt vedení klubu rozdělilo do dvou etap. První zahrnuje výstavbu hlavní budovy a počítá z 5 až 6 hřišti. Druhá etapa se zaměří na rozšíření areálu o další hrací plochy. Maximálně jich má být až 15. Vedení zbrojovky počítá s investicí ve vyšších stovkách milionů korun. Stavbu chce zahájit příští rok. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Od konce roku 2032 budou moct silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy. Záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i nadále, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
4: Bude obu jednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
0: Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Rezort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do prosince roku 2032. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po 2 týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 pojedete v nesouvislé koloně do zúžení na kilometr 196. Tam už půl hodinou stojící kamion nepřekáží, je silný provoz a je to stále asi na 40 minut v osobních autech. A na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte s kolonou. Ke sjezdu na Bratislavu pojedete v levém pruhu zhruba dalších 40 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný den a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeji vážení přátelé. Je tu další část našeho odpoledního vysílání a pokud jste soutěživí, tak pro vás budu mít další trefu. Je to vlastně výzva pro ty z vás, kteří tak často a tak rádi, a já jsem tomu taky rád, telefonují do studia na číslo 726 465 200. Zatím ještě klid, ještě je čas, až teprve v okamžiku, kdy uslyšíte písničku, kterou u nás zpívala jako Bez lásky láska není Jitka Zelenková, tak potom bude čas na to, abyste zavolali do studia. Pak už si dáme další telefonickou trefu. Jako vždy v téhle soutěži i dnes vyberete dvě ze čtyř otázkových témat. Zřejmě ta dvě vám nejbližší, aby pravděpodobnost správné odpovědi byla co nejvyšší. A tím také možnost získat další knihu z nakladatelství Kazda. Muž, který našel klid. Magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. No tak je to taková sebevzdělávací knížka, kterou můžete mít. Klid není cíl, je to návrat. Praví se také v podtitulu téhle knihy, kterou zatím držím v ruce a kterou za dvě správné odpovědi budete moci mít zhruba za 8-9 minut. Tématy pro dnešek, tématy k výběru, budou Brno, křížovka, zvířecí rekordmani a španělská vesnice. Ale ještě než dám slovo Věře Martinové, tak zmíním jedno výročí, které patří k těm výročím, které nejsou tak často zmiňována. Která nejsou tak často zmiňována. To včerejší výročí Marilyn Monroe, to jste slyšeli ze všech stran. Ale to, že dnes slaví rozjezdy narozeniny, to jste možná ještě neslyšeli. Mluvím o brněnských takzvaných rozjezdech, ale abych to řekl přesněji. Zahájení nočního provozu městské hromadné dopravy v Brně proběhlo 2.6.1946. Tehdy začaly jezdit tramvajové linky 1, 2, 3, 4 a 9 i v noci s ústředním přestupním bodem u hlavního nádraží. No tak rozjezdy, tedy jejich podoba se trošku mění. My, co jsme se narodili v 60. letech, jsme v 80. rozjezdy zažili ještě trošku jinak, než jaké jsou dnes. Ale je to hezké výročí.
1: Český rozhlas Brno.

0: Slyšel jsem i takové názory, že láska to je vlastně jenom chemická reakce. No tak něco na tom určitě bude, ale takhle bych to nesnižoval, takhle bych to neschazoval. Jen jsem chtěl odpovědět na tu, no, víceméně vyslovenou otázku I want to know what love is. Tohle byli Foreigner na vlně Českého rozhlasu Brno. A tohle je náš soutěžící. Teď už zdravím našeho soutěžícího pomocí telefonní linky se dovolal a já jí říkám každý den, jenomže pro Laďu je to naprosto zbytečné, ten volá automaticky. Tohle je náš soutěžící Laďa. Dobré odpoledne.
1: Děkuji pane Borku, zdravím ho všichni posluchače vás.
0: Děkuju za všechny, kteří poslouchají, ale vy nevoláte, jak jste sám říkal, z běžného místa. Vy jste teď nikde jinde než běžně.
1: Jsou v Lázních Hodonín.
0: Jo, svítí sluníčko, vy jste v Lázních.
1: Jo, perfektně, výborně.
0: Teď ještě možná vyhrajete v trefě, dvě správné odpovědi, to je levou zadní pro vás. Teď jde jenom o to, jestli už jsou to 2 měsíce od vaší poslední výhry, ale tohle já řešit nemůžu, to nechám na naší produkci. Vy vybíráte ze 4 témat, 2 vám nejbližší. Brno, křížovka, zvířecí rekordmani a španělská vesnice.
1: Tak zkusím Brno a zvířecí rekordmani.
0: No, tak jste už vybral. Už to nebudeme měnit. Chtěl jsem vám říct, že španělská vesnice dneska je velmi lehká, no ale už je pozdě. Zkusíme to. S minutou, která je určená každé trefě. A se 2 otázkami. 2 správné odpovědi pro vás znamenají knihu z nakladatelství Kazda. Muž, který našel klid. Napsali Bajon Katilatu. Magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. No tak je co studovat. Jdeme na to. Nejdřív ta brněnská otázka. Jak se jmenuje nejvyšší brněnský vrchol? Jde mi o tu kótu, ano. A jmenuje se buď to Kopeček, nebo Mnější hora, anebo je největším brněnským kopcem Strom.
1: Já zkusím Mnější horu.
0: Říkáte Mnější horu. A teď pojďme ke zvířecím rekordmanům. Který pták je ze všech ptáků tím nejrychleji létajícím? Buď to rarochlovecký, nebo orel skalní, nebo sokol stěhovavý.
1: Těžká.
0: Sám jsem s tím měl co dělat. No ale ujere to ptákáňka.
1: Tak nejrychlejší pták?
0: Ano, nejrychlejší pták. Raroch, orel nebo sokol, abych to zkrátil.
1: Sokol.
0: Říkáte sokol, tedy já jsem řekl sokol stěhovavý, vy jste souhlasil s tím sokolem. No a měl jste v tomto případě pravdu. Sokolu stěhovavému, když letí střemhlav a dá křídla k sobě, byla naměřena nejvyšší možná rychlost, tedy nejvyšší rychlost ze všech ptáků. 389 kilometrů v hodině. No to je švunk. Jenomže to Brno vám to pokazilo. A vy byste to měl vědět, protože ten nejvyšší brněnský vrchol je zároveň také nejvyšším bodem Bobravské vrchoviny a přírodního parku Podkomorské lesy. Je to malý kousek severně od Masarykova okruhu a je to kopeček s výškou 479 metrů a 1,40 cm. Bohužel to není trefa. Vsadil jste na Mnější horu, tam je taky hezky, tam je zoo, to je jasný. A my ze zoologické zahrady budeme v pátek dopoledne vysílat. Zde některou hlář už se na to moc těší. Jenomže pro vás to znamená dnes nevýhru. Abych použil jedno prezidentské slovo. Teď mi to ale vraťte, Laďo, nějakou hezkou otázkou ze všeobecných vědomostí.
1: Nic nenapadá, jsou z těch procedur také vyšťavněny.
0: Jo, rozmasírovaný. Jo?
1: Jsou tady chvílku, víte, jo. Takže ještě tomu zvedávám sám, takže pro mě to je takový náročnější.
0: No tak dobře, tak já to beru jako výmluvu, která je lepší než jakákoliv jiná, že jo?
1: Ano, pane Borku.
0: Tak. Laďo, tak příště. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, děkuji. Pěkné odpoledne.
0: Dobré odpoledne vám, kteří posloucháte a říkáte si, no tak zítra to zkusím taky, když je to tak jednoduchý. 726-465-200, to číslo si zapamatujte pro zítřek. Ale tak nějak pod dojmem té dnešní nevýhry bych pro vás měl jeden návrh. Včera ještě tomu tak bylo, ale dnes už ony vstupenky na páteční akci v Mikulově budeme rozdávat přímo. No a to je právě ten okamžik, kdy vám řeknu, že 5. června, tento pátek, se v Mikulově uskuteční 24. ročník jazzového večera konaného na počest Karla Krautgartnera. Významný jazzový hudebník a mikulovský rodák snad není příliš potřeba představovat. Vystoupí tedy, pardon, na zmíněné akci i zpěvák Jan Smigmátor. A celé to bude, tedy odpolední a večerní program, moderovat a provázet vás Zdeněk Junák. Takže volejte. Ovšem pozor, ne do studia, na naší produkci, do té chvíle, než budou k dispozici, budeme rozdávat samozřejmě ony vstupy na 24. ročník jazzového večera, ale nutné je mít e-mail. To je velmi podstatné, nezbytné, protože právě na e-mail vám ony dva vstupy naše paní Dana z produkce pošle. A teď to důležité telefonní číslo 726 46 51 51. Opakuju 726 46 51 51. Přeju vám štěstí při telefonování. No a přestože v posledních dnech na jihu Moravy občas zapršelo, proti dlouhodobému suchu to příliš nepomohlo. Vodárny na Břeclavsku proto začaly omezovat využívání pitné vody z veřejného vodovodu. Co to pro tisíce lidí znamená, to vám povíme za chvíli.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písni

0: Věděli jste, že Mary Sandman, což bylo vlastní jméno zpěvačky Anéky, která tuhle písničku zpívala na začátku 80. let, byla původně vlastně folkovou zpěvačkou? Ale tohle byla verze od Hany Zagorové na vlně Českého rozhlasu Brno. Jedna z těch, které prostě nestárnou. Ale teď k tématu, které jsem vám slíbil a k tématu, které se týká nás všech. Napouštění bazénů, zalévání zahrad nebo mytí aut. S tím vším nemůžou od začátku června počítat lidé v části Břeclavska. Vodárny tam kvůli dlouhodobému suchu a rostoucí spotřebě vody zavedly omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Letos začalo opatření platit mnohem dřív než v minulých letech.
1: Kvůli zalévání určitě je to špatně, ale chápu to.
2: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice znamená omezení odběru pitné vody komplikaci. Na zalévání zahrady totiž nemá vlastní studnu.
1: Když neprší, tak jako my máme, jako sbíráme si vodu, jako jo, ale jako když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
2: Na možné problémy se připravila i Věra Michalicová z Lednice.
3: Bazén jsem si napustila už před 14 dny a zahrádku zalévám, chytám si dešťovou vodu.
2: A ten bazén jste napustili z toho veřejného vodovodu?
3: Ano.
2: Od začátku června už ale lidé v části Břeclavska nesmějí používat pitnou vodu z veřejného vodovodu na napouštění bazénů, zalévání zahrad ani mytí aut.
4: Důvodem je samozřejmě hydrologické sucho, které panuje dlouhodobě v našem regionu. V těchto dnech sice začalo pršet, nicméně na ty naše vodní zdroje to nemá žádný velký vliv. A my máme všechny zdroje podzemní.
2: Vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj se k dlouhodobému suchu přidala po prvních teplých dnech i výrazně vyšší spotřeba vody. Lednická úpravna vody už přitom pracuje na hranici svých možností.
4: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu. Zásobujeme tím opravdu ale velký region, který obsahuje nejen Lednici, ale taky třeba město Valtice, město Mikulov a jejich region celý širší. Takže zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Doplnil Milan Vojta s tím, že od poloviny června by měli začít platit omezení i na Mikulovsku. Podobná omezení teď platí taky v některých obcích na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Týká se toho jenom tak řekněme okrajově, ale já vám to pro jistotu zopakuju, to, co jste slyšeli před hodinkou a 10 minutami v předpovědi počasí, kterou pro vás pravidelně v každém dobrém odpolední máme, to zítra nás čeká spíše chladnější počasí se srážkami, ve čtvrtek potom zase o něco teplejší a slunečnější a znovu pršet by mělo v pátek. Čeká vás opět o něco méně stupínků na vašich teploměrech, zhruba do 20 a znovu déšť. Ale teď k tomu, co je před námi ještě v našem dnešním dobrém odpoledni. Možná jste si to poznamenali už dávno, ten Den dětí, a možná to máte automaticky každého 1. června. Ano, Den dětí sice připadl na včerejšek a řada doprovodných akcí se konala už během neděle, ale jinak je tomu v Rosicích. Za chvilku se o tom přesvědčíme. Při rozhovoru s naším regionálním stopařem Vojta Halaš už se chystá.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, vím, máte doma kalendář a viděli jste už včera 1. června, že je Den dětí. Ano, včerejšek, Den dětí, ovšem řada doprovodných akcí se sice konala už předchozí víkend, třeba Královopolská radnice jej pořádala o minulém víkendu, ale jinak je tomu v Rosicích, kde oslava dne dětí probíhá v místním zámeckém parku právě teď. A je u toho i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Přeju dobré odpoledne, Vojto.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: A jsem celý zvědavý, jak oslavy dne dětí v Rosicích vypadají a proč se vlastně slaví až dnes?
2: No, proč až dnes? Kvůli souběhu akcí s dalšími ve městě se organizátoři rozhodli letos změnit nejen termín, ale i podobu celé akce. Místo tradičního programu i termínu návštěvníky čeká tematická středověká stezka v zámeckém parku. Malí dobrodruzi se vydávají na cestu plnou úkolů, zkoušek a zábavných stanovišť, kde mohou prokázat svoji šikovnost, odvahu, ale třeba také důvtip. Právě dobrodružná stezka je letos hlavním bodem programu a nabízí dětem možnost na chvíli se přenést do dob rytířů, princezen a třeba středověkých hradů. Přestože je doprovodný program letos komornější než třeba v minulých letech, o zábavu rozhodně není nouze. Děti si mohou užít i třeba skákací hrást, svést se na ponících nebo se zapojit do výtvarné dílny. A součástí programu je tady také divadýlko pro děti.
1: Kolik je na místě dětí? A která aktivita z těch, které vyjmenoval, je nejvíce baví?
2: Za tu první přibližně půl hodinu po otevření je tady zatím okolo stovky dětí a je tady celkem 9 stanovišť, kde plní děti právě stylizované středověké úkoly. Z toho, co jsem měl možnost vidět, si děti mohou při stezce vyzkoušet například pranýřování figuríny, házením kamenů, které jsou asi ze starých ponožek nebo něčeho podobného, stavění hradu, mohou si zahrát na alchymistu nebo si mohou vyzkoušet také hobby horsing, což pro ty, kdo neznají hobby horsing, je to takové přeskakování překážek na dřevěném koníkovi v ruce. No ale asi nejrozzářenější oči a největší frontu jsem viděl tady u projišťky na ponících, kde jsem i já, a je to opravdu roztomilé.
1: Tak to byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který navštívil Den dětí v Rosicích. Vojto, děkuji za zevrubnou informaci, za reportáž z místa, kde to je, řekl bych, na úsměv nás všech. A mimochodem, ty už zkusil sponíka?
2: Já jsem neskusil a dokonce předpokládám, že to je spíš pro děti. Nevím, o kolik jsem těžší, ale myslím, že to raději zkoušet nebudu.
1: Já sázím na to, že v každém z nás je kousek dítěte. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Vede k tomu sice cesta přes písničky kapely Olympic a Boniem, ale za chvilku ten čas nastane.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Tuhle písničku, kterou vám ve vysílání Českého rozhlasu Brno jako jednu z těch, které nestárnou, zaspíval Viktor Sodoma, určitě znáte i v jiné, anglicky zpívané verzi. No tím vlastně narážím na Johna Lestra Nashe, rodáka z texaského Houstonu. Už s námi sice není, ale tohle byl vlastně jeho jediný takzvaný topr domácí, neboli písnička, která vévodila americké singlové hitparádě. Konkrétně to bylo v roce, musím se podívat, 1972, 4. listopadu. No ale teď už k závěru našeho dnešního dobrého odpoledne. Pokud vám cokoliv uteklo, včetně předpovědi počasí, která byla, jak už jsme se s Petrem Hruškou shodli, taková jako no, na houpačce nebo spíš na horské dráze, tedy pokud vám cokoliv, včetně předpovědi počasí, uteklo, na aplikaci Můj rozhlas je spoleh, anebo na audioarchiv na naší webové stránce brno.rozhlas.cz. A na našich frekvencích vás po 16. hodině samozřejmě čeká humoriáda. Jiří Ptáčník bude jejím hostem. Moderovat bude tu hodinku plnou humoru na přání Pavel Kučera. Po 17. hodině lze čekat a dočkáte se taky dalšího dne v kraji, pravidelného zpravodajsko-publicistického souhrnu z Jihomoravského kraje. A Karel Hegner, který mezi 12. a 13. měl třímal v ruce pevně náš rozhlasový mikrofon, i když třímal není zrovna přesné označení, my na něj nesmíme sahat, tak Karel se po 18. znovu k mikrofonu dostaví a nabídne vám druhou část Moravy krásné země. Budu se s vámi muset rozloučit, protože 16. hodina a nové zprávy s Davidem Hasmanem prostě nepočkají, ale zítra se na vás budu těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.

0: Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Vážení posluchači, pokud máte naladěné vysílání Českého rozhlasu Brno a dalších rozhlasových či televizních stanic z vysílače Koyál, počítejte ve čtvrtek 4. června od 4 hodin ráno do 16 hodin s odstávkou. Koyál prochází údržbou antén, aby dál spolehlivě sloužil. Místo frekvence 106,5 si v Brně a okolí zkuste naladit 93,1, na Znojemsku 97,3 a na Slovácku 93,6 FM. Fungovat budou i ostatní vysílače DAB a najdete nás také na internetu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za pochopení.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Inspektoři znovu zavřeli pekařství ve Vyškově, objevili v něm stopy po hlodavcích a plíseň. Na brněnském výstavišti dnes začal veletrh Urbis. Nemocnice v Kroměříži zítra nabídne vyšetření znamének bez objednání. A počasí ve středu čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Provozovnu Vyškovského pekařství v Brněnské ulici znovu zavřela státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta v pekárně objevila stopy po hlodavcích, plísně i znečištěné chladicí zařízení i kuchyňské náčiní. Provozovna byla kvůli podobným problémům na 10 dní uzavřena už loni v září.
2: Jednalo se o prohřešky obdobného charakteru, jako jsou ty prohřešky aktuální, s tím, že naši inspektoři v provozovně objevili navíc také i tělo uhynulého hlodavce.
3: Říká mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Marek Bartík. Podle provozovatele Jiřího Rašnera pekárna v době kontroly ve skutečnosti nebyla v provozu. Demontovali linku.
4: Na dveřích i byla cedulka, že nefungujeme. Ten den, kdy přišla ta inspekce, tak jsme dopékali jenom nějaké věci, aby se neskazily suroviny. Jo, vyloženě minimum zboží.
3: K obnovení provozu se vším sortimentem už se provozovatel vrátit nechce. Plánuje se zaměřit na výrobky určené k namletí do krmiva pro ryby. Magdalena Králová, Český rozhlas.
0: V Brně na výstavišti dnes začal třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který potom dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
5: To není jenom o těch úplně high-tech řešeních, bavíme se tady o autonomním vozítku na zametání chodníků, o dronech a tak dále, ale ty inovace a ty chytrá řešení, to v podstatě třeba pro nějakou menší obec může být chytré řešení to, že místo klasické křižovatky řídí kruhový objezd.
0: Kroměřížská nemocnice chystá na zítřek preventivní akci Melanomový den. Veřejnosti nabídne kontrolu znamének zdarma, to bez předchozího objednání. Pokračuje mluvčí nemocnice Kristýna Pospíšilová.
6: Zdravotníci z dermatovenerologického oddělení vyšetří zítra každého, kdo přijde od 8 do půl jedenácté a od půl jedné do půl třetí do kožní ambulance v prvním patře budovy B kroměřížské nemocnice.
0: České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by také například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103 řeší kolizi dvou kamionů. Jede se levým pruhem, dvoukilometrová fronta je asi na 15 minut. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Ahoj, dobře vyladěný tež.
7: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
1: Humoriáda.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Skupina Krištof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: Bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady?
1: Ne, ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak, to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, úctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně, proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jak ji ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Ano. Zajít v pytli, to ano. Mám být já? No,
2: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajít z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem
0: scenzorovat takhle, potom, já jsem, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako nemůžeš. Do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny. Mm-hmm. Někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování. Na telefonu v tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, ano, vy nás.
6: Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka. Přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera. A byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, a se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo, a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte tak, že, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kdepak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chropněl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítě, mrtvejk je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krček.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět,
10: no,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál. Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce, nebo v jiné hře. Kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel? Ano. To už se dneska nenosí úplně u mladé
2: já
0: generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže jsme tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha leté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě jí poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane rozsáh. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte, že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautě.
0: To byla legrace samozřejmě.
2: No, ne, dobrý. Takže tohle to je jenom jako... Taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolo za krk.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme
2: třeba.
0: To. Nebo já, když se porouchám. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šokňa. Dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne. Kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika. Zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Udělala jste mi radost s Melrose Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů.

0: tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení, co jsem to přivez na kontrolu. Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byl alegrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat. Tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý. Já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení. A tak jsem si, furt oni chtěli po mně knihu jíst. A já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vy myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když chci. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na bomdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal v hubě, ty byli úplně na mrtvici a já jel a teď jsem říkal, tak, a kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorologie v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: Ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy.
2: Ale samozřejmě...
1: A teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak, tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně vyhlásil nové rektorské volby. Fotbalová zbrojovka chystá v Měníně u Brna akademii návrh představí místním. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. A zítra čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně dnes vyhlásil nové rektorské volby. Členové akademické obce mohou kandidáty či kandidátky navrhovat do 8. června. Senát se k volbě sejde pravděpodobně 3. září. Nový rektor nahradí Barbaru Mariu Vili, kterou po 3 měsících ve funkci odvolal prezident Petr Pavel.
3: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění uvádí, že významným parametrem, který bude zvažovat u jednotlivých kandidátů, jsou nejen jejich osobnostní předpoklady, ale také to, s kým by tvořili tým vedení univerzity. Právě to akademici vyčítali předchozí rektorce, která podle nich svůj tým nezvládla sestavit včas. Barbara Maria Vili pochybení odmítla a své odvolání po 3 měsících označila za předčasné, protože nikdo nemohl objektivně posoudit strategii změny, na kterých začala pracovat. Emma Slámová, Český rozhlas.
2: Klub Zbrojovka Brno chce v Měníně na Židlochovicku vybudovat fotbalovou akademii. Záměr dnes v 18 hodin zástupci klubu představí v měnínském obecním sále místním obyvatelům. Projekt má za cíl sjednotit na jedno místo sportovní i organizační zázemí klubu. Teď je roztříštěné po celém Brně.
4: Projekt vedení klubu rozdělilo do 2 etap. První zahrnuje výstavbu hlavní budovy a počítá z 5 až 6 hřišti. Druhá etapa se zaměří na rozšíření areálu o další hrací plochy. Maximálně jich má být až 15. Vedení zbrojovky počítá s investicí ve vyšších stovkách milionů korun. Stavbu chce zahájit příští rok. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout. Počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by potom částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice potom navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženost přehaňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dronci D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 178 popojíždí kolona. Pokračuje do omezení na kilometr 196, osobními auty je to asi na 35 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Jsou 4 minuty po 17. hodině, dnes je úterý s datem 2. června roku 2026. Začíná pořad Den v kraji. Už za pár minut pro vás máme přehled aktuálních informací z Jihomoravského kraje. Přibližně ve 17:15 se spojíme s brněnskými meteorology. A nebudou chybět ani zajímavé reportáže a písničky, které nestárnou. U mikrofonu Eliška Zádecká. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Dnešní zpravodajský souhrn připravil David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Jihomoravském kraji v květnu přibylo 33 zjištěných nákaz žloutenkou typu A. Hygienici od začátku roku evidují 368 případů. Počty nově nakažených posledních několik měsíců klesají. Stále však přetrvává žloutenková epidemie. Hygienici apelují na dodržování preventivních opatření, hlavně na hygienu rukou. Podle epidemioložky Renate Ciupek se žloutenka objevuje často ve školních kolektivech.
3: Ta opatření se vztahují primárně bezprostředně k tomu konkrétnímu školnímu kolektivu. Někdy to bývají učitelé, pedagogové.
2: Brněnští radní nedali souhlas k demolici staticky narušeného paneláku v Krásného ulici na Juliánovském sídlišti. O možnostech zbourat ho požádala městská část Židenice loni na podzim. V místě chce postavit nové bytové domy. Radní Brna požadují, aby vedení čtvrti doplnilo některé podklady, včetně přesné ceny chystané výstavby. Podobné konstrukční vady mají i dva sousední paneláky. Chodci nebo třeba cyklisté za pár týdnů využijí novou lávku přes řeku Svitavu v Blansku. Dělníci pokračují v její výstavbě. Momentálně osadili kovovou konstrukci. Mostek bude stát 16 milionů korun. Mluvčí města Pavla Komárková popisuje, kde přesně vzniká.
4: Spojí sportovní ostrov s protějším břehem řeky Svitavy, kde leží obchodní centrum Poříčí. Bude dlouhá 37 metrů a hotová by měla být letos v létě.
2: V Brně na výstavišti dnes začal třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je na programu zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který potom dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost. Lesy České republiky dokončily úpravy části potoka Hruškovice na Hodonínsku. Šlo o zhruba kilometr dlouhý úsek. Lesníci mu například zvýšili dno, aby se z něj voda lépe rozlévala do okolních lužních lesů. Práce vyšly na více než 5,5 milionu korun. Loni státní podnik na jihu Moravy vybudoval 2 vodní nádrže a 10 tůní, například v údolí potoka Pohora nedaleko Boskovic.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 4. června po 11. hodině bude mladý rekordman v silových sportech Vojtěch Konopáč. Už v 16 letech se stal držitelem rekordu v silovém cviku na Hrazdě. V 18 pokořil náročný závod Ironman. Budeme si povídat o silových sportech, kalistenice i dalších plánech sportovce z Veverské Bytýšky. Na zajímavý rozhovor a váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 23 minut. O efektivnějším boji se znečištěním řek a vodních nádrží jednají vodohospodáři a další odborníci na konferenci v Mikulově. Věnují se klimatickým vlivům i fosforu, který v kombinaci s vysokými teplotami způsobuje značné riziko třeba pro ryby. Jaké, to teď probereme s redaktorem Šimonem Francem, který se konference také účastnil. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Vysvětlíme na začátek, jaké má fosfor dopady na vodní toky a nádrže.
1: Jeho nadbytek ve vodě způsobuje takzvanou eutrofizaci, tedy masivní rozvoj sinic, které spotřebovávají velké množství kyslíku. Tím způsobují nerovnováhu systému a může docházet třeba k úhynům ryb. Míru znečištění určují limity stanovené zákonem. V povodí Moravy překračuje asi polovina měřených míst, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
2: Ale tady to nařízení vlády je poměrně mírné, pokud bychom uvažovali opravdu o tom, jestli ta voda je čistá a bezpečná z hlediska třeba koupání, z hlediska rozvoje sinic, tak těch vyhovujících profilů je v podstatě asi jenom 10%.
1: Většina fosforu se do řek dostává z měst, obcí a domácností. Část taky z polí, kde se fosfor využívá třeba k hnojení. I když v posledních dekádách se množství fosforu z polí podle vodohospodářů snížilo.
0: Zmínili jsme i vliv změny klimatu. Jak s tím souvisí?
1: Zásadně. Zvyšující se průměrné teploty znamenají, že se v přírodě spotřebovává víc vody. Zároveň tím dříve nastupuje jaro a s tím i vegetační období rostlin, takže vodu potřebují k rozvoji čím dál dřív. Co se ale nemění, je produkce odpadních vod s látkami, jako je zmíněný fosfor, upozorňuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tuma.
3: To způsobuje to, že samočistící schopnosti toku nestačí to znečištění odbourat. A dalším faktorem jsou živiny. Nedostatečně odstraněny živiny z odpadních vod, které způsobují a startují eutrofizaci, masové rozvoje sinic a nastávají po odumírání této biomasy kolapsy systému, havárie.
1: Podobnou příčinu měl i loňský masivní úhyn ryb na řece Dyji, respektive v jedné z novomlýnských nádrží. Právě kvůli vysoké koncentraci fosforu z odpadních vod a nízkému průtoku došlo k už zmíněné eutrofizaci. Rozvinuly se sinice, které se následně rozložily. Tím se výrazně snížilo množství kyslíku ve vodě a ryby uhynuly.
0: A dá se takovým haváriím předcházet?
1: Částečně ano. Podle Antonína Tumy je důležité důsledné sledování stavu třeba ve vodních nádržích. Letos poprvé vodohospodářům na Nových Mlýnech pomáhají speciální přístroje, které mají včas upozornit na možné problémy a pomoct s dalším postupem, doplňuje Tuma.
3: V letošním roce od 15. května jsme rozšířili velmi podrobně monitoring, máme sondy, které jsou přesné, přenáší online data a budeme se snažit, pokud to bude možné, v rámci manipulace vyloučit stav, který by byl horší.
1: Zároveň je podle vodohospodářů nutné také odstraňování fosforu v čistírnách odpadních vod, které v současnosti fosfor nezadržují dostatečně. Své ale můžou udělat i lidé v domácnostech třeba snížením využívání produktů s fosfáty, jako jsou prací prostředky nebo prášky domyčky. Těch lidé podle Tumy často používají víc, než je potřeba.
0: Jaká jsou podle vodohospodářů největší rizika znečištění povrchových vod, co způsobují a jak proti nim bojovat, jsme probrali s redaktorem Šimonem Francem. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Pokračuje pořad Den v kraji. Vědci z Vysokého učení technického v Brně vyvíjejí nástroj ověřující pomocí umělé inteligence fakta v online komentářích. Chtějí tím pomoci novinářům i firmám odhalovat manipulace a dezinformace v internetových diskuzích. Cílem systému ale není podle vývojářů určovat, co je pravda a lež. Má uživatelům nabídnout důkazy, souvislosti a informace pro vlastní úsudek.
1: Projekt, ktorý riešime, je nazvaný Fact Demise, pretože sa jedná o boj s úpadkom faktov na internete.
2: Ve své kanceláři mi Martin Fajčík z Fakulty informačních technologií VUT na počítači ukazuje program, který má pomocí umělé inteligence ověřovat fakta v online diskuzích.
1: Bojujeme s dezinformáciami v komentárových sekciách na novinových platformách.
2: Jak to vlastně funguje? Vezmu si klávesnici, naťukám nějaký komentář, ve kterém budu něco tvrdit pod nějakým novinovým článkem. Co ten software vlastně zpracovává?
3: Detekuje nějaké tvrdenia, které má cenu overiť. Potom hledá důkazy, kterými by buď vyvrátil, alebo potvrdil ty tvrdenia.
2: Vysvětluje Lucia Makajová z FITu VUT.
3: Podle toho si člověk může utvoriť svůj názor na daný komentár.
2: Otevřeli jsme si teď článek, který pojednává o požárech na Vysočině. Když si sedeme dolů, tak pod ním je tady tenhle komentář.
4: To je zase panika. Na Vysočině prý hoří na třech místech, ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště. Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník. Ale u Horní Cerekve to prý bylo jen pár metrů trávy.
2: Jak systém teď bude pracovat tady s tím komentářem?
1: Vyhledá v něm tvrdenia, které jsou overenia hodné. Takže například to, že na Vysočině nehoril na troch místech, ale iba na jednom.
4: Ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště.
2: Ten komentář zpochybňuje, že hoří na třech místech, ale že došlo jenom k jednomu požáru a ten fact-checking to vyvrací a říká, že opravdu šlo o tři požáry.
1: Alebo například to, že tam zasahovalo 13 jednotek hasičů.
4: Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník.
2: Nezasahovalo 13, ale 8. Naopak zase schvaluje, že byl nasazen vrtulník.
1: Předpodstatné je, že ten systém vám doplní aj priamo tu evidenciu a zvýrazní vám, kde v té evidencii je ta informace, kterou ten jazykový model dále tvrdí.
2: Software může podle vývojářů čerpat z ověřených zdrojů, například z článků webů hodnocených Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, ale i z veřejně dostupných online zdrojů.
1: K zmetení toho softwaru může dojít, ale za to my nezodpovědáme, protože my jsme vytvořili ten software, ale to, co bude ten software vyhledávat, to je na té firmě, která to potom poskytne, například té novinové platformě.
2: Máme tady teď článek, který pojednává o tom, že se prezident Pavel nějakým způsobem vyjádřil k válce na Ukrajině. A máme tam komentář.
5: Ten je vidět jen, když se jedná o pomoc Ukrajině, jinak jsem ho moc nezaznamenal.
1: Tak mal by dohledat to, že prezident Pavel reprezentuje Česko v zahraničí a že často vystupuje v online rozhovoroch.
2: Právě přináší ten kontext, že tím, že už je prezident nějakou dobu ve funkci, tak vystoupil ve spoustě médiích, objel nějaké kraje, což znamená, že asi není vidět jenom, když se jedná o Ukrajinu.
1: My se nesnažíme označit ten komentář za pravdivý alebo nie. O to nám vůbec nejde, to ani navíc vůbec nefunguje. Důležité je, aby ľudia si urobili sami záver. My jim poskytneme tu evidenci.
2: Brněští vědci na projektu spolupracují i s kolegy z Tajvanu. Ti chtějí stejný princip využít k odhalování falešných recenzí, například u restaurací. Funkční systém by mohl být hotový příští rok. Nejprve ho ale čeká testování v praxi. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Škola, kde se děti chtějí učit. I tak by se dalo nazvat místo, kam vás za malý okamžik pozveme. Tak určitě zůstaňte s námi.
6: Den v kraji.

0: 70 let od zahájení výuky v mateřské a základní škole při fakultní nemocnici v Brně si v těchto dnech připomínají současní a i bývalí pedagogové. Dříve se jednalo o takzvanou speciální školu, dnes je však běžnou základní školou, ale její provoz je přece jen odlišný. S mikrofonem přímo do dětské nemocnice v Brně vyrazila při této narozeninové příležitosti i kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Tady máme jednu třídu vlastně, kdy sem jednou tak za týden chodí děti na nějaký workshop.
2: Můžeme se do ní podívat, jestli vypadá jako klasická třída.
1: Ne, nevypadá. A je taková kreativně tady vybavená tak, aby se dalo upravit nábytek podle toho, které děti sem přijdou.
2: Říká Markéta Olbertová, ředitelka mateřské a základní školy při fakultní nemocnici v Brně. Konkrétně jsme v dětské nemocnici.
1: Pro mateřinku, pro malé děti máme malé židličky, rozprostřeme pro větší děti a můžeme pak pracovat různě.
2: A je tady spousta volného místa, kde by třeba byl někdo na vozíčku?
1: Určitě na vozíčku sem vozí děti dost často. Často chodí i s rodiči, protože malé děti jsou hospitalizované hodně s rodiči, většinou maminkami, ale i tatínci tady jsou. A pro rodiče je to také možnost vlastně vyjít z toho pokoje, který je pro ně často spojený s nějakou nepohodou, s nějakými špatnými zprávami a s bolestí. Tak se snažíme jim nosit i do těch pokojů, i mimo ty pokoje, jako i normální život.
2: Jak v současné chvíli vypadá personální zastoupení?
1: Téměř 30, jsou tady paní učitelky mateřské školy, těch je 7, jsou tady paní učitelky ze školy a pak jsou tady také vychovatelky školní družiny. A nemáme jenom tohle pracoviště, ale máme také odloučené v Bohunicích, kde je oddělení dětské psychiatrie. Pak máme kliniku infekčních onemocnění a plastickou chirurgii na Berkové. Teď pracujeme spolu s psychologi na tom, aby se otevřelo od září dětský stacionář psychiatrický. To pomůže zase dalším dětem, aby jim bylo lépe na světě.
2: To je krásné poslání, řekla bych, vaše práce. Přichází asi pedagogové.
1: Ano. Polední pauzu tráví.
2: Dobrý den.
1: My vlastně tady v těch prostorách běžně nejsme, jsme u dětí na oddělení, takže toto je ta chvíle, kdy přijdou a můžou si chvilku oddychnout a v klidu se najíst.
2: Učitelka mateřské školy Tereza Kordulová, co vás na té práci naplňuje a baví?
3: Dnešní den jsem začínala na chirurgii, kde jsem měla holčičku, která byla po operačním výkonu a byla hodně tvořivá, takže jsme tak tvořili a bylo to příjemné dopoledne, protože ona ráno tam ještě neměla maminku a tak poplakávala. Tím tvořením a tím, že jsme byli spolu, tak se zdálo chvíli, že by zapomněla na takové ty věci, co se týkají toho pobytu v nemocnici a že si to taky užila. Mě tady baví na tom to, že vidím to, že ta práce má smysl.
0: V brněnské nemocniční škole natáčela kolegyně Jarka Vykoupilová.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Vážení posluchači, pokud máte naladěné vysílání Českého rozhlasu Brno a dalších rozhlasových či televizních stanic z vysílače Koyál, počítejte ve čtvrtek 4. června od 4 hodin ráno do 16 hodin s odstávkou. Koyál prochází údržbou antén, aby dál spolehlivě sloužil. Místo frekvence 106,5 si v Brně a okolí zkuste naladit 93,1, na Znojemsku 97,3 a na Slovácku 93,6 FM. Fungovat budou i ostatní vysílače DAB a najdete nás také na internetu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme za pochopení.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu si tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
3: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Český rozhlas Brno, písnička.

Posloucháte Český rozhlas Brno a před 18. hodinou tu je ještě nahlédnutí do Černé kroniky. Vyškovští kriminalisté prověřují pondělní událost v základní škole ve Slavkově u Brna. Vzhledem k zákonným omezením však odmítli uvést bližší informace. Sama škola na webu potvrdila, že se jeden z žáků přímo v areálu pokusil o sebevraždu. Zraněnému poskytli první pomoc zaměstnanci školy

0: a předali jej záchranářům. Na místě přítomným dětem i zaměstnancům pomáhali krizoví interventi. Dosud nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Jazyková bariéra mezi volajícím a dispečerkou záchranné služby přiměla v pondělí brzy ráno pracovnici záchranky, aby požádala o pomoc městskou policii. Do Černovic za ním proto vyrazila nejbližší hlídka. Našla 41-letého běloruského řidiče kamionu. Seděl v kabině nákladního vozu a stěžoval si na bolest na hrudi. Strážníci dohlíželi na jeho základní životní funkce do chvíle, než na místo dojeli záchranáři. A na konci května se jihomoravští policisté zaměřili mimo jiné na používání bezpečnostních pásů. Během několika hodin zkontrolovali 600 vozidel a odhalili téměř 200 nejrůznějších přestupků. Z nich právě 74 řidičů nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem. Dalších 20 používalo mobilní telefon a stejný počet vozidel byl v nevyhovujícím technickém stavu. Ve třech případech řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu. Za nepoužití bezpečnostního pásu hrozí pokuta na místě ve výši 1500 až 2000 korun. Ve správním řízení pak od 2 do 5000 korun a připsání 4 bodů do bodového hodnocení řidiče. Je 17 hodin a 49 minut. Po písničce nabídnu přehled událostí, které očekáváme zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: krátce před 18. hodinou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, středou 3. června 2026. Druhým dnem v Brně zítra pokračuje veletrh Národní platformy pro chytrá, odolná a udržitelná města a obce Urbis. V Hodoníně zítra otevřou opravený park U červených mlýnů, poškozený před 5 lety tornádem. V Boskovicích začne zítra rekonstrukce zámeckého skleníku, který je ve městě významným společenským centrem. Krajský soud v Brně se zítra bude zabývat odvoláním v případu dítěte na Znojemsku, které zameškalo stovky hodin ve škole. Okresní soud potrestal jeho zákonné zástupce. Muži za ohrožení výchovy dítěte uložil 10 měsíců vězení a ženě prospěšné práce. A poblíž katedrály na Petrově v Brně zítra odpoledne odhalí lavičku Alfonse Muchy. Ve 2 hodiny následuje na Moravském náměstí zahájení venkovní panelové výstavy s názvem Alfons Mucha – život je plátnem. Je 17 hodin a 53 minut. Pořad Den v kraji pomalu, ale jistě končí. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. Následují zprávy s Davidem Hasmanem a po zprávách se můžete těšit na Moravu krásnou zem dnes s Karlem Hegnerem. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Ve středu 3. června bude hostem rozhlasové poradny pro zdraví paní Martina Šupková z Brněnské unie neslyšících. Tématem našeho rozhovoru bude život s nedoslýchavostí. Probereme i rady ohledně kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé a dojde i na praktické tipy, které mohou lidem s poruchami sluchu usnadnit běžný den. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: S prevencí ekologických havárií na novomlýnských nádržích pomůžou nové sondy. Začíná poslední část rekonstrukce hřbitova v Brně Králově Poli. Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. A zítra čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají směřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím v Dyji uhynuly desítky tun ryb, pokračuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma.
4: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
3: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod. Na Královopolském hřbitově v Brně začíná poslední část několikaleté rekonstrukce. Dělníci opraví zbytek ohradních zdí, rozvody, vody a cesty. Ty budou nově z velké části bezbariérové. Zároveň vznikne rozptylová loučka a kolumbária s nejméně 300 okénky. Práce za necelých 36 milionů korun potrvají rok. Návštěvníky hřbitova nejvíce omezí rekonstrukce v prvních 6 měsících. Doplňuje ředitelka správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
5: Neplánujeme, že by byl hřbitov úplně zavřený, co se týče pohřbu, a budeme to řešit jako při každé jiné stavbě. Tím, že to máme nahlášeno dopředu, zařídíme ze stavbou přístup k danému hrobu a samozřejmě utichnou i veškeré stavební práce, aby mohlo proběhnout pietní akt.
3: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné. Zhodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
6: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
3: První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisti zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení.
1: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na D1 z Prahy směrem do Brna zase zdem na Rosice z kilometru 178 nadále počítejte s kolonou. Pomalu jedou oba pruhy. Osobními auty je to ke sjezdu na Bratislavu na necelou půl hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Hezký podvečer a pozdraví z rozehřátého Brna vám posílá jednak Moravanka se zpěvačkami Danielou Magálovou, Ivankou Slabákovou. No a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Karel Hegnar, stejně jako v poledne. Před námi je další díl z nekonečné řady pořadu Morava krásná zem. Předpokládám, že sedíte někde ve stínu, těšíte se na písničky přání. Dnes slaví svátek Jarmil a dokonce jsme dnes v poledne dvěma Jarmilům přáli, tak se třeba objeví další gratulace pro další nositele tohoto jména. Číslo k nám 726465200. Tak a nemám žádnou písemnou gratulaci, což je úplný zázrak. No a tak pouštíme písničku od Antonína Perničky, Si moje děvčátko a Stříbrňanka.

0: A to ještě byla dvojice, Karel Blaha, Vojta Horký, báječně se zpívaná dvojka. Dovolal se Zdeněk z Prakšic. Zdení, dobrý podvečer.
1: Zdravím, dobrý podvečer, sedím tady ve Voričku.
0: Jak jsem říkal na začátku, že budete sedět ve stínu, posloucháte ptáčky, tak ano, zaspívejte s nimi něco.
1: Relaxujeme.
0: Ano.
1: Tak, já mám dnes takové přání. Včera 1. června se dožila naše sestra krásných narozenin, tak jí přejeme hodně, hodně zdravíčka, božího požehnání. A 31. května by se naše maminka dožila 90 let. Ta nás v loni 16. května opustila na věčnost. Ale zajímavé je to, že její švagrová, to je naše tetínka, ta odešla ráno 16. a naše maminka si, a pak zavolala si naši maminku, která odešla večer 16. května. Takže byli takový...
0: To se teda,
1: odešli.
0: Jak kdyby se domluvili, že tam odejdou společně. No.
1: To byly poslední dvě vlčice a oni se tak domluvili na nás, že nás tak překvapili. No.
0: To jsou životní náhody, že?
1: To jsou.
0: To je úplně, a jak se jmenuje ještě sestra, Zdení? Ještě řekněte sestra, jste neřekli jméno.
1: Jo, no. Sestra se jmenuje Věrka Jánošová, Věrka, maminka Ludmila Vlková a její švagrová, ona byla za Svobodna Vlková a byla Marie Varaďová. A ještě byla naše sousedka.
0: Ano. Dobře.
1: Takže to jste je znali všechny, tak vzpomeňte na ně.
0: Samozřejmě,
1: děkuji,
0: že
1: moc.
0: Ti, kteří jsou staršího věku, že jo, tak si vzpomenou, že jo, to se kolikrát na té vesnici, že jo, to, tam se ti lidé znají teda podstatně jinak než ve městě a pak říkají, která to byla, z kterého konca, už se vzpomíná, no, to tak to
1: a
0: prostě.
1: A tetínka bývala vedle, byla to souseda. A baráček už je prodaný, jsou tam na tři mladí manželé ze Zlína, pohodový takový, takže...
0: Naštěstí pohodový.
1: Ať se jim tady daří.
0: Naštěstí, ale to se tak předává, no prostě, že jo, zas to, když to někdo obydlí a je to prostě slušný člověk nebo slušná rodina, tak je to výhra ve sportce.
1: Přesně tak, nejlepší soused.
0: No ano, to tak je. To taky Stříbrňáka, že mají krásnou píseň Sousedé, občas ji takhle dáme na repertoár a to je přesně ono. Mějte se krásně, Zdení, hezký
1: tak,
0: večer.
1: Taky děkuji moc.
0: Za chvilinku poletí písnička.
1: Ano, děkuji.
0: Hezký večer. My se vypravíme do Zlína, protože posloucháte Český rozhlas Brno a Zlín, to je úplně jasné, to máme společné tento program. Evičko ze Zlína, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, Karlíčku. A já bych chtěla nechat zahrát, teda dávám zahrát panovi Lužíkovi, Františkovi. Zítra má narozeniny, ale tak si říkám, když bych se náhodou nedovolala, tak to zkusím dneska. Sice dopředu se přát nemá, ale nevadí.
0: Proč ne? Proč ne? Proč by se nepopřála?
2: No, Františku, všechno nejlepší k tým tvojím zítřejším narozeninám, hlavně štěstí a to zdraví a všechno, co k tomu patří a co ti daří a co si přeje, že se ti splní. A ještě bych poslala písničku paní Terese Družbové tady do Malenovic, to je kousek, to je vedle dědina, sice Malenovice nejsou dědina, ale už trošku takové,
0: ano.
2: U nás to tak je. Takže bych taky popřála, ať se jí daří.
0: Z Malenovice, myslím, Felix Slováček, mám takový dojem.
2: Jasně, Felda tam bydlel, ano. Ještě ten domeček tam je, nevím, kdo v něm bydlí, ale je to tam všecko, jak to bylo. Chodila jsem každý den okolo do školy.
0: A myslím i muzikanti Janotovi. Taky.
2: Jo,
0: ano. No, s tatínkem jsem byl na vojně a synáček, ano, a synáček je skvělý herec a taky autor už písniček a muzikálu tady v Brně, v Městském divadle, Lukáš Janota. Krásně zpíval Bídníky, byl jsem na nich se podívat a fakt opravdu Valžána
2: je
0: jedna z nejtěžších rolí.
2: Je to
0: krása. Evičko, tak jo, dobrý, mějte
2: taky,
0: se hezky,
2: se
0: hezký večer.
2: Hezmer, ano. A děkuji za písničku, nashledanou.
0: Nashledanou, aby naskočil e-mail, takže když už se přálo Františkovi k těm zítřejším narozeninám a já už jsem v poledne přál Toníkovi, Pavlušovi k zítřejším narozeninám, tak teď naskočila gratulace. Vánoce od Jardy Wolfa. K vašim narozeninám, vážený pane Antoníne, vám ze srdce přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, životní pohody a radosti z každého nového dne. Děkujeme vám za vše, co jste vykonal pro dechovou hudbu a pro legendární mistříňanku, kterou jste založil v roce 1967, dovedl mezi nejuznávanější dechové kapely. Ať vás i nadále provází úcta, láska vašich blízkých, věrní posluchači a radost muziky, která rozdává lidem krásné chvíle už po generace. Přejeme vám mnoho sil, spokojenosti a ještě spoustu krásných okamžiků mezi přáteli a muzikanty. Jarda Wolf. Ano, já jsem to říkal v poledne, že zítra bude určitě paní Jiřinka předávat. Mnoho gratulací tomuto velikánovi naší hudby. No a vidíte, už se připojuje teď i večer Jarda Wolf. Má tady ještě jednu gratulaci, které dojde posléze. Napřed písnička Láďa Pfeffer, Pod krumvířskou lůku a Moravská partia Lukáše Prajky. Lukáš Prajka a Olinka Baričičová zaspívají.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Moravská partie Lukáše Prajky. Sám Lukáš zpíval s Olinkou, jak jsem říkal, Baričičovou. Dovolala se paní Mirečka z Kojátek. Dobrý podvečer, Miri.
1: Dobrý večer, pane Hegner. Já bych k vám měla takovou prosbičku. Zítra má narozeniny pan Pavluš Tonda. My jezdíme na ty koncerty, tak já se s ním velice dobře znám. A tak bychom mu chtěli s mojima děvčatama, Ilonko, Milenko a já. Milenka je Coufalová, Ilonka je Jedličková, já jsem teda Zemanová. Tak bychom mu chtěli popřát hodně moc zdravíčka, ať se drží, včil trochu zhubl.
0: Je vidět, že ho sledujete, pozorujete.
1: Byli jsme v Kyjově, no, tak s ním mluvili jsme, no a tak aby byl hodně zdravý a ať se drží aspoň tak, jak se drží, protože to je člověk, no prostě dobré. No a ještě teda bych chtěla, já vždycky volám Ivance Slabákové,
2: ano.
1: Taky známe z těch koncertů, tak ju chtěla bych pozdravovat, ať se brzo teda taky vrátí, ať se uzdraví.
0: Ano, to víte, že jo, na to se těšíme.
1: A to tady tento zpěvákom a muzikantom, tak bych chtěla toto říct, dát to zdraví hlavně, ať už se všechno vrátí k lepšímu.
0: Miri, my vám taky a samozřejmě i vašim kolegyním děvčatům. Ať si to užíváte společně.
1: A já vám taky. Já vám taky. Vy jste tak miločké člověk.
0: No to nevím, to nevím.
1: No to teda já nevím.
0: Tak každý máme svoje, každý máme svoje mouchy.
1: Máme,
0: a svoje dny máme.
1: Ale umíte se jako chovat, to jako...
0: Tak to jste hodná,
1: no. To vás žádné nevíme. No, tak jo, pane Hegner, tak vám moc a moc děkuju a moc jich zdravíme všetky tři a oni, jich oba dva.
0: Dobře.
1: Jo, a i pana Slabáka.
0: Ano.
1: Aby mu to nebylo líto.
0: Samozřejmě. Tak, hezký večer, Miri, nashledanou.
1: Ano, vám taky a nashledanou a moc děkuju.
0: Ještě ta druhá gratulace od Jardy Wolfa, tentokrát je to přání, které patří Petrovi Šoustkovi z Nedakonic. K tvým narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, spoustu krásných chvil, nejen v osobním životě, ale i s muzikou. A ti to v kapele Vinařinka stále skvěle hraje, ať máš radost z každého vystoupení a kolem sebe samé dobré lidi. Vše nejlepší k narozeninám, hodně úspěchu, veselou náladu, mnoho krásných písniček. Jarda Wolf, vidíte, zrovna v poledne nám taky Vinařinka zahrála písničku Vinařinka se svým názvem, tak se připojíme a Petro přejeme taky samozřejmě všechno krásné. Písnička, píseň Lék a Blučiňáci.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Toliko poutávky a dívám se, že naskočil další tady e-mail. Ještě doplním, že z Blučiňáky zpívala Slávka Zalabová, Milan Dorušinec a Jirka Přikryl. Tak a teď se dívám na ten e-mail. Broně Kuher, hele, dobrý večer, chci nechat zahrát písničku pro kamarádku paní Jitku Zástěrovou z Hodonína. Písničku posílá kamarád Broněk. Písnička, bude to taková zvláštní, bude to tady z Brněnska, krásná lidová, Až půjdu na trávu, to nám zaspívají Naďa Chocholáčová s Broňkou Schoříkovou, budou hrát i Gajdoši, prostě takové krásné uskupení. No a musím teda doplnit, že Naďa Chocholáčová už ta odešla v velmi mladém věku, ona skvěle učila na kytaru a zároveň prostě hrála v Gajdoších a zpívala, takže škoda, tak ji taky možná takovou vzpomínečku teď večer si na ní připomeneme.
0: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tak jak jsem říkal, Naďa Chocholáčová, Broňka Cvoříková, Broňka je paní ředitelka Navrnovské hudební školy, cymbalistka skvělá a zpěvačka samozřejmě. Honzík Skuželová, Honzíku, dobrý večer, podvečer.
1: Dobrý večer, nevím, jestli se zítra dovolám, ano. Tak bych chtěl poblahopřát Antonínu Pavlušovi zítřejším narozeninám a tomu přeje dechová hudba Horňáci a Veličánka z Velké nad Veličkou. Dechové hudbě Horňáci dělal jako uměleckého vedoucího. Takže všecko zdraví, zdraví, zdraví a tomu přeji jako zbývalí členové Horňáků. A ještě bych chtěl popřát sebe, protože když poslouchám, jak všetci tam sedí pod týma pergolama, jenom popijají kafíčko, takže zahrajte i mě, protože štípu dřevo tady v úmě.
0: No a v takovým horku, jak to jde?
1: No, tak jsou pod pergolu, no.
0: Jo, takhle, ano, ano, no, tak ale takže, jako to teplíčko tak, se line i pod pergolu.
1: Ano, ano, říkám, někdo pije kafíčko a někdo štípe dřevo, říkám, ty Brňáci, ty samajú, říkám. Příště se musím narodit v Brně.
0: A myslím, tak, že byste, myslím, že byste se stěhoval do Kuželova rychle.
1: Asi jo.
0: Tak. A to se dává, když je prostě moc horko, tak jako odborníci si dávávají slivovičku, tam nějakou horňáckou.
1: Jo, mám tady za tím jenom, jako nemůžu to jmenovat, ale je to pivo, no a pivo a víno, no.
0: Pivo, víno, slivovice.
1: No, tak horňácký trojboj, jak se říká.
0: Ano, ano. Jeníku, potěšil jste určitě tak. Toníka a zaslouží si to, protože jsme o tom mluvili
1: poledne. Potkáváme se spolu na těch koncertech, jako jeho, jezdíme na Mistříňanku, takže...
0: Bezvadný, teď bude vlastně v Dolních Dubňanech, že jo, taky Mistříňanka, protože tam Dubňanka pořádá, budou to muzikanti z jižních Čech a taky Straňanka, takže taková krásná.
1: Jako obsazení. V nedělu.
0: V nedělu, v Dolních Dubňanech, no, to oni pořádají o půl druhé.
1: Tak to pojedeme.
0: Jo?
1: Tak jo. Děkuju teda zatím.
0: Dobře, mějte se hezky, Jeníku, hezký večer.
1: Jdu makat, jo. Je, dobrý večer.
0: Tak bacha na to, ať nelítají ty polena moc vysoko.
1: Ne, však já valím na štípačce.
0: No, jejda, no. Tak. Taky, tak to znám. Tak dobrou. To znám taky. Tak dobrou noc.
1: Jo, dobrou.
0: Hezký večer. Písnička, to bude přímo směs kobylských melodií. Ano, ano, směs kobylských melodií. Lácaranka nám zahraje. Autoři Pavel Svoboda, Augustín Havlín, textaři Toník Vondráček, Pavel Svoboda, Josef Dofek. Prostě krásná směska.

0: směs podání Lácranky, taková starší nahrávka, ano, protože zpěváci, představte si, Renatka Jedličková, Ludmila Rosypálková, Pepík Bílík, Pavel Hikš, tak a řídil Karol Porubský, tak to už opravdu, to je nějaký ten čas, ale mělo to švih bezva. Milda z Vážan nad Litavou čekal, a ona probíhala směska. Mildo, tak si toho vážíme. I když jste zvážan, tím spíše, že jste počkal. Děkujem, povídejte.
1: Fajn, zdravím vás, pane Hegner, HCV Český rozhlas. Zahrajte prosím vás dneska do újezda u Brna, protože tady jeden oslavenec, který se narodil na Nekryho Zmrzlýho, slavil 55 a dneska, protože je to stavební inženýr a dělal nějakou zkoušku, dopadlo to perfektně, tak mu zahrajete nějakou krásnou písničku, ať se má dobře na světě a ať už se konečně ožení.
0: To je hezká výzva, Mildo. Jo. Tak když je šikovný, že ho udělal zkoušky a takový, no, to, ono už potom, že jo, jak je člověk starší, tak už to takhle nepálí a vidíte to, no tak je to šikovný chlapec. Zahrajeme mu.
1: Skvělý borec,
0: tak to jo. Máme radost. Milí, mějte se hezký večer vám přejeme.
1: Taky, mějte se,
0: naschledanou. A já tady mám takový e-mail.

0: Sejfulína. Slyšela jsem o ní, když se mi narodilo první miminko asi v 27. Verich, no teda všechna čest, vysvětlení bylo na eminence. Za to zasloužíte odměnu, něco vám zaspíváme. Verich se nasouká do heligónu, spustí ducha. Já bych vám nebyl sám, přes noc ve starodávném hradu, není tam žádný spaní, lítá tam bílá paní. A tak dále, a voskovec sáhne Verichovi do náprsní kapsy, vytáhne reklamní tušku Kochy Nor, žlutou s černým koncem. Špičkou nahoru si ji strčí do nosu. Verich praví, vážně máte krásnej sopel, pane kolego, černožlutej, zajistej, rakouskej, aby z toho nevznikla mezinárodní zápletka. Byla to jedna z jejich hovadin, jak o tom čtu ve Verichově potlachu. Tak poslal jsem taky zprávu pro pana Petra Vejrostcu z klubu českých turistů Nedvědice od paní Zity Bémové z Jevíčka o básníkovi Františku Halasovi. Měl z toho velkou radost. Zdraví vás, Honzík Boleslav Stišnova. Děkujeme a poté zazní krásná písnička podání sourozenců Baťkových za doprovodu cymbalové muziky Techny, kterou řídil Honzík Rokita starší od Rosky Horákové, zařechtali koně.
1: Český rozhlas Brno.

0: Sourozenci Baťkovi, paráda, krása, hezky, děkujeme moc krát. Někdo se dovolal, já zkusím se zeptat. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Mirek z Roznatina.
0: Mirek, Miri, zdravíme, protože před chvílí volal Honzík, jeden náš posluchač, a sekalo se to zase ten technický problém a vám to teda vyšlo. Tak povídejte, Miri.
1: Já bych chtěl popřát naši švagrové Mariusce Nemrkové Sebiče k jejím 20x30 let, takže hodně zdraví, štěstí, pohody.

0: lásky. A potom by sme máme ešte jednoho strýka.
1: Áno.
0: Náš pravý strýk, ktorý se dožil 89 roku, tak mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ať se mu daří ho včeličky.
1: A jak se jmenuje strýda?
0: Jaroslav Sláma.
1: Ano, Jaroslav Sláma, dobře. Miri, děkujeme moc krát, přejeme krásný večer.
0: I vám,
1: nashledanou. A Jarda Folf ještě posílá přání Libušce z Veverské Bytýšky, jen tak pro radost, pohlazení po duši. Ať je dnešní den plný pohody, usměju krásných chvíl, přeji hodně zdraví, ať tě každý den potká něco milého, usměj se na svět, protože tvůj úsměv dokáže rozářit den i ostatním. Ještě Marušce posílá, Marušce Žemlové Záměště, potěšení, jen tak pro potěšení srdíčka, ať tě provází dobrá nálada, pohoda, radost, maličkostí, pěkných, mnoho krásných chvíl, úsměv na tváři, sluníčko v duši a ať je každý den o něco hezčí. Díky lidem, kteří tě mají rádi, myslím na tebe, opatruj se. Tolik Jarda Wolf a teď nám zahraje ještě Drieta Manka, Keď som išel skoro ráno.

A ještě nám vyjde jedna písnička, jedna dáma, nepamatuji si jméno, si velice přála, do okénka slunko svítí v podání Glorie, tak splním přání.

A loučíme se, přátelé, zítra paní Jiřinka Ostrá, pořadu Morava krásná zem. Přeji vám krásný, hezký zbytek večera a teď ještě nás uvede do klidu v lese Vlado Kumpán se svými muzikanty. Mějte se moc hezky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Inspektoři znovu zavřeli pekařství ve Vyškově, objevili tam stopy po hlodavcích a plíseň. Organizátoři závodu MotoGP v Brně zvýhodní děti novými typy vstupenek. Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zúnou o červencovém summitu NATO. A zítra čekáme zataženost přeháňkami a teploty do 19 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Provozovnu Vyškovského pekařství v Brněnské ulici znovu zavřela státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta v pekárně objevila stopy po hlodavcích, plísně i znečištěné chladicí zařízení i kuchyňské náčiní. Provozovna byla kvůli podobným problémům na 10 dní uzavřena už loni v září.
2: Jednalo se o prohřešky obdobného charakteru, jako jsou ty prohřešky aktuální, s tím, že naši inspektoři v provozovně objevili navíc také i tělo uhynulého hlodavce.
3: Říká mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Marek Bartík. Podle provozovatele Jiřího Rašnera pekárna v době kontroly ve skutečnosti nebyla v provozu. Demontovali linku.
4: Na dveřích i byla cedulka, že nefungujeme. Ten den, kdy přišla ta inspekce, tak jsme dopékali jenom nějaké věci, aby se neskazily suroviny. Jeho vyloženě minimum zboží.
3: K obnovení provozu se vším sortimentem už se provozovatel vrátit nechce. Plánuje se zaměřit na výrobky určené k namletí do krmiva pro ryby. Magdalena Králová, Český rozhlas.
0: Letošní závody MotoGP v Brně chtějí organizátoři více otevřít mladým divákům. Spustili proto prodej zvýhodněných vstupenek pro děti. K dispozici mají nově třeba jednodenní páteční vstupenky, které dětem do 14 let umožní bezplatný vstup na přírodní tribuny. Přibližuje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
5: Druhá větev tohoto programu jsou nedělní vstupenky přímo na sedadlové tribuny, kde děti do 14 let mají vstup pouze za 500 korun a některé sedadlové tribuny jsme zlevnili i pro dospělé právě za účelem zpřístupnění závodu pro ještě širší veřejnost.
0: Část výtěžku z těchto vstupenek podle Boháče půjde na kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Velká cena silničních motocyklů se na Masarykově okruhu jede od 19. do 21. června. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zúna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede taky prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
6: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženost přeháňkami, výjimečně možnost bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky. Z kilometru 183 hlásíte kolonu. Pomalu se zkracuje, osobními auty je to ke sjezdu na Bratislavu asi na 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení lidové muzice i vysílání Českého rozhlasu Naklonění, přeji vám příjemný podvečer. V úvodu další půlhodinky vás v programu označeném jako na pěknou notečku vítá Jaroslav Kneisel. Řeknu vám, že dnes jsem si to tedy zase krásně navybíral. Uslyšíme nahrávky, tak říkají, ze Zlatého fondu. Zpěváky a muziky, kteří už nás těší pouze ze starých nahrávek, ale pořád s velkou dávkou energie. Vesměs to bude dnes v různých podobách písně na Slovácku. Z různých koutů tohoto pestrého a nejen na lidovou kulturu bohatého regionu. Ale z kraje se potěžme barvou hlasu i obsahem sdělení dvou osobností jak lidové písně, tak slova. S cymbálovým doprovodem Jiřího Petru nám notečku hudebně uvede redaktor Jaromír Nečas, kterého do velké míry právě Jiří Petru přiměl k tomu, aby se postavil už v pokročilém věku také před mikrofon. Ačkoliv celý život byl tím, který nahrával spíše ty druhé. A potom věřím, že vás potěší taková vzpomínka, drobné vyznání přímo z úst spisovatele Moravana Jana Skácela. Příjemný poslech.
2: Letěl sokol a letěl, letěl sokol a letěl, až nad Krakov doletěl. Nad krakovský ryneček

Nikdy nejsem doma sám. Doma se říká na Moravě u nás. A u nás neobklopuje příliš mnoho hlasitých věcí. Nikdy jsem ve svém bytě nenapsal ani jediný verš. Potřebuji k tomu procházky, boty z tohlavého telete, deště, prach polních cest, zmítání listí v korunách stromů. Potřebuji potkávat, uhadovat a míjet neznámé lidi, slyšet některá slova, říkat si jiná slova nahlas, zbavit se na chvíli rozumu a rozumového poznání, stát proti sobě sám uprostřed zástupu. Doma dovedu na nejvíc zapsat si na kuchyňském stole, protože psací nemám, několik veršů na čisto a potom je hodit buď do koše, nebo je uložit s jistou zoufalou nadějí do slohy. Víc nic. A potom jít spát.

V dnešní pěkné notečce dospívali za doprovodu Hradišťanu Jiřího Pavlici Věra Domincová a nyní také Antonín Čevela. Přátelé, dejme si teď další hudební legendu a tou je cymbálová muzika Břeclavan, ještě s primášem doktorem Josefem Kobzíkem. A kdože si s legendárním Břeclavanem před několika dekádami zaspíval? Byl to Jan Zaviačič a také Joška Severin mladší společně s Julií Severinovou Kučerovou. Tady jsou a z kraje pěkně instrumentálně.

ať už v našem vysílání, či ve zpětném poslechu prostřednictvím našeho webu či aplikace Můj rozhlas, posloucháte pořad Na pěknou notečku a vaším průvodcem a tím, kterému je dopřáno toho luxusu, že může vybírat nahrávky k všeobecné potěše, je stále Jaroslav Kneisel. Dohrál Břeclaván ještě s primášem Joškou Kobzíkem. No a dnes je to napříč Slováckem a spíše tedy už archivně. Pojďme na moravsko-slovenské pomezí. Zaspívá nám ženský a mužský sbor ze Strání. A píseň s příběhem do velké míry poučným předzpívává Gajdoš Pavel Popelka Komenský. Mezi

Tož tak na strání. Gajdoš Pavel Popelka i chlapi právě ze Straňanského sboru. Dnes to chytlo tedy rychlý švuňk. Nevím jak vám, ale mě ta dnešní půlhodinka utekla jako voda. A ještě aby ne v takové dobré hudební společnosti Hradišťanu, Břeclavanu či zpěváků a muzikantů ze strání. A co, respektive kdo nás dovede k půl osmé? Přátelé, bude to zpěvačka Veronika Ulmanová za doprovodu cimbálové muziky Radošov s primášem Alešem Smutným. A úplná tečka pořadu bude patřit brolnu a muzikantovi, upravovateli, písňovému sběrateli a všeobecně podtrženo a sečteno pábiteli Jaroslavu Smutnému z Veselí, ke kterému se přidá také jeho syn, zmiňovaný houslista Aleš Smutný. Brón primoval v brněnském studiu, ve kterém vznikla v dubnu 2021 nahrávka Petr Varmuža. Vážení a milí, děkuji za dnešní pozornost, prosím o stálé zachování přízně a pokud máte k našemu folklornímu vysílání něco na srdci, tak neváhejte a napište mi. Nejlépe na moji mailovou adresu, která zní jaroslav.kneisl@rozhlas.cz. Zdravím vás do všech stran a neodpustím si svou tradiční prosbu. Buďme dobří, krásné chvíle nejen s rozhlasem naší Moravy přeje Jaroslav Kneisl.

0: Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě,

0: cítě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velký rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že jsou odmítáni a že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
1: Vy se setkáváte právě i s Romy.
0: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. Jako. A třeba jinak, jako, ale abychom to nevzdali.
1: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Nebo co je důležité v tom přístupu k ním?
0: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
1: Daří se to?
0: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durdoňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně, ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi kudrnatý. Já už tak kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygienického nejde. Ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru ulízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí jít s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. To znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Budošová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuly desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale je to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím tím, nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná. Já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu. A já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let. Budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořad Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A, takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě doba je minula, doba je jinde.
1: Už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní,
1: řekněme. Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po ano. mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak, přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let, tam 5 let, tam to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: da.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Oknem, jo,
0: jo, takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já. A bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv. No a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouchla si ty dveře definitivně. Nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco
0: jo,
1: takového.
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějakém neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Kennedyen, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s ním popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl

Sajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Christian zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Christiana byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má,
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Christian mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Christian někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skutku. A já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže bych chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne, možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Christian po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla, už jsi léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček, 37-letý John Pardy, je jako pán sobotní noci, Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby,

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupil z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju na

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic z dílny Tony Linharta Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 45 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranější countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

0: country dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky poteče.

Václav Maršálek a další Evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenů, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou láskou.

Hanka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up. Fill it up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

mě probudíte štěstí, které dnes čeká někde opodál. Napište jednou místo overtury.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskoldované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ním mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo, když majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna lotinur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentu. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hrmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení Tak tedy s Bohem oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z černě mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku, a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak se

0: ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to se

0: už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí rytmu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku,
3: tady vašnosti. Kam račte?
2: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
2: Kolik je tomu koni let, příteli?
3: 42.
2: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
2: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
3: Na 2-3 neděle.
2: Neděle?
3: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
2: Protože je tu se slabý?
3: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně pod pinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí jít zapat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde? Samé.
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
2: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
2: Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat 5 roku. Tak poté!
0: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem.

0: kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
1: Co ten poprask? Jsou to špiclové.
2: Není pravda.
1: Tedy nejste, opravdu ne.
2: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
1: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní pickwickovci přikvačili v zápěti.
1: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
1: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
3: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
1: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
2: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
1: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
2: Nějaká zavazadla, pane?
1: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
1: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
2: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
1: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
2: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
1: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
2: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
1: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
1: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, za

0: Zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
1: Winkle, Nathaniel Winkle.
0: Sportovec, pane?
1: Tak trochu, pane.
0: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
1: Teď právě ne.
0: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvízdnu. Pes stojí. Hvízdnu znovu, Ponto. Zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř. Báječný pes, cený pes, strašně.
2: To je prav zvláštní případ. Dovolíte, abych si to poznamenal?
0: Měli rád, pane, měli rád. Ještě 100 historik o tom samém psu. A vy, pane?
3: Tapman, Tracy Tapman.
0: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
4: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
0: Prima děvče, pane.
3: Velice.
0: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
3: Byl jste ve Španělsku, pane?
0: Žil tam věčnost.
3: Mnoho úspěchů, pane?
0: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
3: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
0: Mrtva, pane. Mrtva.
3: Oh.
0: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
3: A její otec?
0: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
5: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
0: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
4: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
1: Zůstanete tady, pane.
0: Tady? Já ne, ale vy byste měli dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
4: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
2: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
0: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
4: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
2: Zřejmě člověk cestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
5: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
1: A byl bych rád viděl jeho psa.
4: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. Ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
6: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
7: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří.

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omily. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili a jak

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. Linka zavináč rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, by to nemůže být nic tak těžké. Proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál, prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místa, abych zůstala na té stopce stát, jo, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bartové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a
0: no
1: za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic si z toho nedělej. Co uděláš? Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak strapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila. A teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat.
1: Nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný a vydělával jsem na to, jako dřel jsem hodně aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku. Rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Mm-hmm. Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře to lákalo každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši Hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí Hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, ano, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mhm. No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil, my jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesnělo skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Mm-hmm. Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když by byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat, no.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott. Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, teď já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celé planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Maria z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk jsem ji obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnilo, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, hochu, aby tě nepustila za řidička, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufla řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já se vždycky za všechno modlím, no. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli Olomouc nějaká je, nevím.
0: Neznám, no. Ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí, no, možná, jo, to... Jestli to bude na dopravním hřišťu, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, ale chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava Špirky.
1: Chtěl bych na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání a taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píši poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme vybíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žberka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct o jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem se spletla, tak já myslím, že o nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako v chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No možná, kdybyste měla chvilku no, tady, na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemá moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No a jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No a ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už no a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigerinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla asilího naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulice asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla. Vlastně teda ještě pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo to hrozně, nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, prostě no. Se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda, prostě ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla, možná mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobní a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila. Ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že to raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Pstruhy jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veroniko, to já si taky pamatuju. Dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám splnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano, s tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už máme

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900. Psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se, dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef Vajse z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsem... jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Tomu jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. Mm-hmm. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti v 16. nezra být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyoutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích až Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo. To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen a dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Ďakujem. Tak, povídejte. Já vám chcem povedať, že tak jak ten pán ze začátku, který volal, že chcel do Talianska, tak a já jsem mala strašnou túhu do Talianska ísť. Aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidět moře bylo to hlavní.
1: No víte co, já jsem tam potom už chodila, lebo já jsem robila na železnici a já jsem tam už potom chodila hocikedy.
0: Do Itálie?
1: Áno.
0: No,
1: já jsem tam měla totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel jako po vojně hned a tam studoval za kňaza. A on tam potom bol jako ten kňaz, ale my jsme tam nesmeli jít. Jako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedině na devízový prísup.
0: Rozumím.
1: A ten devizový prísup nám nechceli dát, preto lebo on jako tam utekel, on tam ušel.
0: Áno, rozumíme.
1: No a tak potom po prevrate, jak sa prevratilo, tak potom sme tam mohli chodiť. A v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku, a zajedno jsem nemala ani peniaze, ani teda jakože sami tam nechcelo, bo ešte jsem nemala, nebola tak stará, aby jsem tam mohla sama jít. No a sestra tam bola, tá tam jako, no ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola jsem tam aj ja, ale už jsem tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň jsem tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co sa tých snů bolo všelijakých takých dost, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešel ode mňa muž, strašne sem túžil, aby sa vrátil na spátky, a to sa mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to jsou ty těžké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brát tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odešel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešel. A on došel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a tata vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten tata nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj koňa im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, až potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel, tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem Kopřivnice, jsem vlázní Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se
2: máte. Ale končí pomaličku. No tak vlázní se vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to ve snu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl sen splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku, že Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov, ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na tom, na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný, a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Myslím, že se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstaly vlastně jenom ty olivovníky, které jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je to jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos, to je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, a já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí pokolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitelva, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kde bychom, prosím, mohli přejít k pointě?
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takový čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem je samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu, hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost, byl jsem na Potlachu v sobotu, Potlach to je setkání dramských osad a kamarádů Trumpu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, dramská osada Zlomená Podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti teda byli překvapení, co tam dělám. Jako, když jsem jim řekl, že jsem tady kousek vlázní, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: My děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
2: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, Láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, s krásnou moravskou hudbou i s tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což
1: ano.
0: Znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme tady přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tímu děkuju, no a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no, to je taky hodně velká paráda folklor.

0: poprví, nebo co to pro vás znamenalo? No. A co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuju i za tuto připomínku. Mějte se hezky, Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšenou zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát. Pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá.
0: Neloví žirafy.
1: Ano, on pracuje ve dvoře Králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: A on šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuju, já taky děkuju a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou, do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky, nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozverné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda až...
2: Až ti poskočí hlava. Zamknul jsi pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhní.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
4: Cože?
2: Zásyp.
3: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
4: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
3: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
4: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
4: Nikdy?
2: No bodeď. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
3: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
4: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
4: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
3: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
4: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. No nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
3: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
4: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
4: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
4: Tak to, čtyřnohý bažant.
3: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
4: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
4: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
3: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tady hele, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
3: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
3: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
4: Majster, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
3: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
4: Kde je pila?
2: No jo.
4: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
4: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
3: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
4: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kde by ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
4: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
4: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
3: To má pan Spejble smůlu.
4: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
3: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
4: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
3: Jak to?
4: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
3: Nevím.
4: A špačci, a čápy, a kukačky.
3: A jeleni?
4: Jeleni neletěj nikam. Co pak jeleni lítají?
3: Ale to já vím, že chodí.
4: No tak, kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
3: A neodejdou do teplých krajin.
4: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
3: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
4: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zažloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš? A narostou zimní chlupy. To nevíš?
3: Nevím.
4: Tak si to pamatuj.
3: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
4: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
3: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
4: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
3: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
4: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
3: A proč?
4: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
3: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
4: Začnou tlout špačky, to si jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
3: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
4: No, místo tabule pařez.
3: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
4: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
3: Podívej se, pan Spejbl už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
4: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
3: Jak to?
4: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
3: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
4: Je. Člobrdo, ten krouti ošklivé oči má, ten má špatnou náladu.
3: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
3: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
4: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
4: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
4: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
4: Nemáš, proč si nepřines, tati?
3: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
4: Ne.
2: Tak hádej.
4: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
3: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
4: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
4: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
4: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
3: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
3: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
4: Kam sem?
2: No sem.
4: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
3: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
4: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde. Jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává. Když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko. Jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát. To musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést. To všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zákon.

celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval, zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybilo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.